0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Lukas. Ja, dennes. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialek. Mám vanuplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítěz Roníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tematiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čeltví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se dozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona, u nás krásně počeštěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelené kapely Lístek z Prahy. Pražská trymská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará Vesta. Já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušením.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly vily věnce.

0: kartičce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň sveskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
2: Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte, v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, kterého vítá Patrik Rozehnal.
3: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Dámy, krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontáku, z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dvě dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsínce dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva, no ježiš, no hodinky, otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? A dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byli oni na chodbě, jo. Oni na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už vzhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říkám, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunel do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župana za boukne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bet nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, to všechno ten den zvládneme odstěhovat. Tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, tibuky, ty šuky, tibuk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhovaný, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda! Takže odešla samozřejmě, by byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do s klukama stěhoval z baráku, do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té stovici, si pleteš strany.
0: A sousedí to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, co tady děláš? Já bydlím, ne. No, do dneška na to vzpomínám, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor. Opití vodky? Tak my jsme tematický uchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková, nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Připomínám humoriádi jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
6: Dobrý den. Vás.
7: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
6: Děkuju.
7: Vás, Patriku.
5: Díky.
7: A prosím, Ačko, Volečka.
5: Dobře. Zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
8: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
6: Hradečák. Také Hradečák.
8: A i vy jste taky Hradečák?
6: A jsem taky Hradečák, vidíte
5: no
6: to.
5: Jo.
6: Hradecký otrok, no, jak se říká.
8: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Volkovi Polívkovi.
6: Děkujeme.
5: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
6: Halo, halo.
9: Halo, dobrý den.
6: Dobrý den. No.
9: Dobrý den.
6: Dobrý den.
9: Halo.
6: Halo, dobrý den.
9: Tak zemlou vás zdraví.
6: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
9: Já vás zdravím oba dva, chci to, taky Ačko.
6: No to je dobře.
5: Zapsáno.
6: Budeme pít vodku.
5: A ještě jeden hlas.
10: Dobrý den, tady René Zvišková.
6: Dobrý den.
10: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
6: Děkuju.
10: Martina Zounara.
6: Děkuju.
10: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
6: Dobře.
5: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
6: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
11: Spiro z Prahy?
12: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
11: Bulharský.
12: Spirov. To nevím. Bartulaška, Spirov.
11: Olivka.
12: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já ještě mám miluju hory, já sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď někam se jde na hory, lidi je léto, lidi je červenec. Spirov. Čuje se hory. A teď toho kamarád, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schole v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse, on říká. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já ty začnu štengru, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
11: Vnizu.
12: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom se větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka, otřes vosku, chuděrka, Spirov nic. Spirov ma vytáhnul nahoru, teď ma vyslečil z té ušanky dole. A ona se probuď se. Vstal nitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No neblbni. Paní Macha, no neblbni. Že by se, čoče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil nohu, otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus? No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě, ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
5: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
6: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora to sapere vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, tak měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
5: Občance?
6: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali. Takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
5: Takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam taková nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
6: Jo. Poslouchej, no ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem, ale to začalo, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal, jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to, hele, uležet. A potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhlo, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bysme měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivnej. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobrý.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: No první zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho
1: co?
2: To bylo hodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to
2: bylo,
1: to je, a pro posluchače, sanitka, seriál, sanitka, třeba tyhle, no, ty první sanitky, ano.
2: No, tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý, vzadu to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Voloji. Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Voloha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágora, my jsme, no jasně, ježišmarja, my jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd tam Mandrágora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Vilma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Velček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Slyším. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunara.
3: Martina, to taky někdo Miroslav. Martina. Děkuji za vzpomínku.

0: Velice, velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
1: A co dáte?
0: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, no, teď to je nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
1: Nebo být zabit,
0: nebo
1: ano, máte
0: být
1: pravdu.
0: Zabit.
1: Ano, máte pravdu. Super.
0: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
1: Víte co, nemáme čas úplně pomáhá vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý dělal režii a opravdu to byl velký zážitek. Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
0: Dám si Ačko třeba.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme moc. Díky, mějte se, co daří. Kdo další?
3: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
1: Děkuju.
3: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
1: Ano,
3: myslím si, že tam
1: s Luzkou Zedničkovou.
3: Tak to bylo, ano.
1: Ježíš, tak vidíte.
3: Tak si to dobře,
1: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
1: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
1: Mějte se hezky,
2: děkujeme. Ať se daří a děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme a ještě někdo přidá hlas?
4: Tady Roman Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
1: Dobrý den.
4: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
1: Děkujem.
4: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku, do Rokovníko.
2: Ať je dobře a plno zdraví přejeme. A ještě uzavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
5: A zdravím pana Zounala.
1: Děkujem.
5: Já vás sleduju televizi.
1: Dobře, a co si dáte?
5: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
1: Dobře.
6: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
7: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojanci stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. Ale teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát povídá, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zase trvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
1: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, jako, ale hrál jsem a zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který tady má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalevo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem, a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť, no hele, Munzar, když ty, a teďka to začalo, to ti říkám to, říkali, Ježišmarja, no tak jdeme hrát, no, ti by všichni povídali samozřejmě, a bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
1: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně, to jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
1: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, jako potom říkal, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Laváčovou.
2: Krásný.
1: A bylo to krásný, chuť medu, Čelik Delejnová. Byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání, to už se ptám vás, posluchačů, vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála.
1: A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš proti místo
1: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové, tak já ti udělám radost.
1: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, Ačko, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
1: Ježišmarja, tak no klidně, já bych, hele, a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Kdopak dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý ano. den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I děkuji, se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her, těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte ať se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brano z Martina. Pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Somba, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak
1: potřeboval
2: byste potřeboval já taky, je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným, je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co
7: a
1: hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde to, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezké
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak
2: jo.
1: Jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: děkuju,
1: vyhrál.
2: Děkuju, Pepíš.
8: Já si všem vzpomínka na Slováka musí být, protože to do povídání bez toho... My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám, zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Slovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevágu, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým německým a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já! Přišli a tím prošel celým německým a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štrásundu, v hotelu Baltic, a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadrák, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou pohádá si Schrecklich, alles junge, komm her, pojď sem, hoším to. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Uch, i geben dich, jo, a alles... Všech vás to bude, jo? Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já mám ten chrápe nahoře v mým pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? To jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopírách, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. Oni říkají, a oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štrásundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo, že jdeme spát a nikam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že máme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až druhým, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. A komu to tady prodáme? Norským námořníkům. šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlejvali šampáňo na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo, O Cangaceiro, nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A my si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to byl malé. Plynul večer ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci být taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barový hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně posra.
0: Humor Jáda.
2: Tohle to byl můj Pepíček, Miklář, můj profesor na herectví.
1: Hezká vzpomínka. Martina, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Brněnsku hoří skládka, hasiči tam vyhlásili 3. stupeň poplachu. Sněmovnou prošla novela zákona o veřejných rozpočtech. Pracovníci hodonínské zoo začali osazovat rybami 2 nová akvária. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jihomoravští hasiči bojují s požárem skládky v Bratčicích na Brněnsku. K zásahu vyráželi po půlnoci. Na místě vyhlásili 3. ze 4 stupňů poplachu. Hoří tam plocha o velikosti 2 hektarů. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů.
2: V tuto chvíli ale pokračují hasební práce. Odhadují, že budou pokračovat minimálně celé dopoledne. Na místě se zranil jeden z hasičů, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice. Nám tady komplikuje situaci především silný vítr. Ta skládka je na takové náhorní plošině a ve svahu, kde ten vítr je opravdu silný.
0: Na místě zasahují zhruba 20 jednotek hasičů. V Jihomoravském kraji je zvýšené riziko vzniku požárů. Výstrahu vydali meteorologové včera a platí do odvolání. Důvodem je sucho a právě vítr. Výstraha se týká většiny území kraje, kromě severní části. Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů, sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Ve 2 nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů korun. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Bude v nich expozice 35 druhů z afrických jezer Malawi a Tanganyika, říká mluvčí zoo Ivo Cenzinger.
3: Akvárium bude poměrně pestré. Zarybníme zpočátku menšími mladými rybami z důvodu jejich snadnější adaptace na nové prostředí a další druhy musí se postupně zabydlet, najít si úkryty. Budou ale postupně dorůstat a některé také změní zbarvení. Sport.
0: Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci titulu zdolali Egypt 3-2 v prodloužení, Švýcaři Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Předtím ani jeden z týmů neskóroval.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě máme většinou velkou oblačnost s doznívajícími přeháňkami nebo slabším deštěm, zejména na jihu. V průběhu rána a dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převážně polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr ráno mírný, během dne čerstvý, severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná. Přechod studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je teď plynulý, pokud jedete z Brna na Vyškov, potom opatrně, promiňte, jde o opačný směr z Vyškova na Brno, potom opatrně na 216. kilometru máme tam hlášenou na vozovce překážku. Ovšem další podrobnosti k této informaci nemáme. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve středu 8. července roku 2026, což je 176 dnů od konce roku 2026. Svátek dnes podle kalendáře slaví Nora, což je jméno krátké, elegantní, tak trošku seversky znějící, a v církevním kalendáři dnes najdete svatého Kiliána. No, Norám budeme hrát tradičně po 8. hodině a Kláru, tu si zahrajeme hned. Velký hit od kapely Činasky. Přidáme také Jitku Zelenkovou, Vyprávění v pokoji a další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám, ať se vám dneska všechno povede. Hezké vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

Nezaměnitelný hlas Jitky Zelenkové na vlnách Českého rozhlasu Brno je 5 hodin a 13 minut. Naladili jste si nás ve středu 8. července 2026. V roce 776 před naším letopočtem byly právě 8. července zahájeny první řecké olympijské hry. Znamenaly také počátek řeckého kalendáře. Konala se tehdy pouze soutěž v běhu a jediným olympijským vítězem se stal jistý Korojbos. Pracoval tehdy jako kuchař ve městě Lida. Před 179 lety se narodil vynálezce, elektrotechnik a průmyslník František Křížík. Říkával, že úředníkem může být každý, tovarišem, kdo něco dovede, a mistrem je ten, kdo něco vymyslí. Na výstavě v Paříži v roce 1878 ho fascinovala lampa ruského elektrotechnika Jabločkova. On sám ji vylepšil a už na další pařížské výstavě v roce 1881 dostala jeho oblouková lampa nejvyšší možné ocenění, zlatou medaili. K jeho vynálezům patří také světelná fontána nebo zdokonalení elektrické tramvaje. V roce 1908 Rudolf Těsnohlídek nastoupil do brněnské redakce Lidových novin a převzal vedení rubriky Soudní síň. Před 105 lety se narodil nezaměnitelný český komik německého původu Felix Holzmann. Nerad vystupoval sám za sebe. Chtěl, aby ho diváci znali jako komickou postavu s nezaměnitelnou dikcí. Felix Holzmann byl velkým perfekcionistou. Všechny své výstupy velmi pečlivě zkoušel a v dobách největší slávy ho bohužel potkala osobní tragédie. Jeho manželka spáchala sebevraždu. Podruhé se pak oženil s německou zpěvačkou a konferenciérkou a v Německu se posléze natrvalo usadil. Dnešek připomíná také jeden z největších požárů minulého století v Brně. V brněnské Neumarkově přádelně v dnešní Přízové ulici vypukl právě 8. července v roce 1930. Schořela dvě patra a tři patra druhé budovy. Škoda činila téměř 5 milionů tehdejších korun. Před 141 lety byla slavnostně otevřena nová krytá plovárna v dnešní ulici Ponávka, říkalo se jí Šarlotiny lázně, lidově Šarlotinky. Pojmenování dostali podle Šarloty belgické, manželky císaře Maximiliána I. Mexického. Měli moderní elektrické osvětlení, psal se rok 1885, nezapomeňte. Měli také mramorový bazén a za druhé světové války byly bohužel vybombardovány. Proto je nahradil nový objekt s 25-metrovým plaveckým bazénem. 69. narozeniny dnes oslaví spisovatel Ludvík Němec, původem z Kyjova. Od 80. let působí v brněnském rozhlase, kde po sametové revoluci zastával i funkci ředitele. Za sbírku povídek Láska na cizím hrobě získal v roce 2014 nominaci na Magnesiu literu. V roce 2011, tedy před 15 lety, vyletl do vesmíru americký raketoplán Atlantis. Po jeho přistání definitivně skončil raketový program NASA. A 67. narozeniny dnes oslaví zpěvák Petr Kotwald. Patří k těm zpěvákům, kteří dokázali, že československý pop může mít taneční ambice a inženýr nemusí celý život stát jen u rýsovacího prkna. Ptáte se, proč inženýr? Tím právě Petr Kotwald ve svém profesním životě je. Petra Kotwalda jako zpěvák si samozřejmě připomeneme také na vlnách Českého rozhlasu Brno, jedním z jeho velkých hitů Kde kdo je dál. 67. narozeniny dnes slaví. Blahopřejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu na jihu Moravy. Díky oblačnosti jsou dnes v relativně vysokých hodnotách, momentálně se pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ráno většinou velká oblačnost, na jihu ještě může doznívat déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší teploty dnes mezi 24 a 27 stupni Celsia, takže den o malinko příjemnější než včera. Mírný během dne čerstvý severozápadní vítr do 30 v nárazech až do 55 km za hodinu. Vítr bude večer částečně slábnout, rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásný den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:24 a je tu čas na 9. díl našeho rozhlasového cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1962. Hrdinové uspadlého letadla. Na jihovýchod od Brna se v té době válely pruhy mlhy. A do nich přistávalo letadlo československých aerolinií na lince z Košic do Bratislavy, Brna a Prahy. Ve středu 10. října 1962 se na úbočí kopce Špidlák, jen několik set metrů od dnešního páteřního radaru NATO poblíž Mohyly Míru, stala letecká havárie. Jedna z nejtragičtějších na území dnešní České republiky. Obě vrtule tohoto stroje pro až 40 cestujících zabíraly do housnoucí mlhy. Čas na palubě se zastavil těsně před 9:00 dopolední. 4 roky starý stroj narazil pravým křídlem do země, rozlomil se a začal hořet. V okolí v té době pracovali lidé z újezdu u Brna, Sokolnic a dalších obcí. Když uslyšeli náraz, ještě před příjezdem sanitek, hasičů a vojáků z nedaleké posádky vytahovali zraněné co nejrychleji z letadla. Hrozil výbuch. Než se exploze skutečně ozvala, stihli dostat ven 29 zraněných. Přesto je statistika strašlivá. Zahynulo 10 z 38 cestujících a 3 ze 4 členů posádky. Ti, kteří přežili, měli vlastně štěstí v neštěstí. Letadlo v okamžiku nárazu neletělo maximální rychlostí a připravovalo se na přistání. Dráha letiště v Tuřanech, které tehdy civilnímu provozu sloužilo teprve 4 roky, leží něco přes 5 kilometrů od místa nehody. I tato vzdálenost souvisí s příčinami havárie. Podle dobových materiálů kapitán letadla zřejmě pochybil při čtení hodnot přístrojů. Když přelétal řeku Moravu, dostal povolení ke klesání z výšky 1,5 kilometru na 600 metrů nad úrovní dráhy brněnského letiště a následně na 300 metrů k radiomajáku. Jenže kapitán pravděpodobně, jak zmiňují výsledky vyšetřování, zaměnil metry a stopy, ve kterých uváděl hodnoty výškoměr. To byla tragická chyba. Byla kombinována s tím, že se současně mírně posunul v kurzu. Posun by sice problém nebyl, ale stroj klesl na 1/3 povolené výšky, výškově 100 metrů nad úroveň dráhy letiště. A to už bylo pod úrovní vrcholku kopce, který pilot kvůli mlze neviděl. Lidé z okolí, kteří pomáhali jako první, se zachovali jako hrdinové. Dokázali s nasazením vlastních životů vyprošťovat pasažéry a posádku, mezi sténáním zraněných vnímali těla bez končetin i rozházené věci. Ještě před pár lety pamětníci vzpomínali, jak se jim osudové okamžiky stále vracejí před očima. Jako u každé letecké havárie, i tady procházející na úbočí kopce dlouho nacházeli stopy tragédie. Pro úplnost doplníme, že letadlo, které havarovalo, bylo české výroby typu Avia 14, což byla v Československu vyráběná verze ruského Iljušinu IL-14 a že kapitán zemřel v něm. Dnes na úbočí Špidláku stojí malý pomníček. Odhalili ho až v roce 2013, po 51 letech od neštěstí. A připomíná nejen památku obětí, ale i pomoc místních.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 9. díl našeho cyklu, který najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu napíšeme s Michalem Isteníkem a Milošem Šenkýřem opět zítra v tomto čase.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hasiči v Bratčicích na Židlochovicku zhruba od půlnoci bojují s požárem skládky na ploše asi 2 hektarů. Vyhlášený je 3 ze 4 stupňů poplachu. Zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. Jeden ze zasahujících hasičů se zranil a byl převezený do nemocnice. Na zvýšené riziko vzniku požáru na Jižní Moravě upozorňuje výstraha meteorologů. Vydali je včera a platí do odvolání. Důvodem je dlouhotrvající sucho a vítr. V Brně Řečkovicích začala rekonstrukce hřbitova. Nové budou cesty a přibydou kolumbária. Součástí bude i zahloubení rozvodu vody, aby v zimě nezamrzalo a nepraskalo, uvedla ředitelka správy hřbitovů města Brna Alena Říhová. Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle, informoval kastelán Martin Váňa. Družice Kostka studentů Vysokého učení technického v Brně je na oběžné dráze. Vynesla ji tam včera raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Bude snímkovat Zemi kamerou, vědci s její pomocí ověří využití jejich komponent ve vesmírných podmínkách a také změří rušení v UHF pásmu na orbitě, popsal vedoucí výzkumného týmu Šimon Sloboda. Na Jižní Moravě máme většinou velkou oblačnost s doznívajícími přeháňkami nebo slabším deštěm, zejména na jihu. V průběhu rána a dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převážně polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr ráno mírný, během nečerství místy sta nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále pozor ve směru z Vyškova na Brno na 216. kilometru je odstavené porouchané auto. Kolona se tam ale netvoří. Na silničáře dejte pozor ve směru dále na Prahu, a to před Velkým Meziříčím v úseku mezi Stým 50. a Stým 49. a půl tým kilometrem pracují na krajnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Každá zadržená kapka vody, která zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů a k tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vláhu v době, kdy je jí nejvíc potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Ten mi ukazujete něco?
2: No, vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve 4 lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moraví, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí novotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň 2x týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 6:15, neseme vám aktuální předpověď počasí a sledujeme také každý den teploty po ránu v našem regionu. V centru Brna v tuto chvíli se pohybují kolem 20 stupňů Celsia a to rozpětí teplot na jihu Moravy je od 18 do 22 stupňů. 18, tedy ty nejnižší teploty v Tišnově, Hájku a ve Strážnici, 22 stupňů už je třeba v Brodě nad Dyjí nebo v Lednici. A předpověď počasí, ráno většinou velká oblačnost, na jihu ještě mohou doznívat přehánky nebo déšť. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Mírný během dne čerstvý severozápadní vítr do 30, v nárazech do 55 km za hodinu. Večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 56 minut, zapadne v 21 hodin a 2 minuty k tomu. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: vysílající a flankující Honza Nedvěd, trošku netradičně, v této verzi podvodu je 5 hodin na 50 minut. Tady je středeční Český rozhlas Brno. Podíváme se do mraveniště. Víte, jak funguje? To nám v dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Jihomoravští hasiči zasahují u požáru skládky v Bratčicích na Židlochovicku. Hustopeče dokončili výsadbu tisíců stromů a keřů pro lepší odolnost krajiny vůči suchu. Lidé ve Znojmě můžou vyměnit nepotřebné věci v novém reuse centru. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. V Bratčicích na Židlochovicku hoří skládka odpadu. Požár je na ploše asi 2 hektarů. Plameny se podle mluvčího jihomoravských hasičů Mikošky už dál nešíří. Hasiči s ohněm bojují zhruba od půlnoci. Zásah jim komplikuje vítr. Vyhlášený je 3 ze 4 stupňů poplachu. Jeden ze zasahujících hasičů se podle Mikošky zranil a byl převezený do nemocnice. Hustopeče dokončili úpravy krajiny a novou výsadbu, které mají pomoci odolávat suchu. Na 4 lokalitách kolem města o celkové rozloze 7 hektarů přibylo 775 stromů a téměř 19 tisíc keřů. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun, pokračuje Pavla Fraňková, která měla projekt na starosti.
2: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi. S výsadbou stromů a kořů také sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by neměl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho dnes bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech nebo možnosti pobírat nemocenskou až 380 dní pro pracující invalidní důchodce 3. stupně. Znojmo otevřelo nové reuse centrum. V budově za bývalým celním úřadem u vlakového nádraží můžou lidé nechat nepotřebné věci jako nábytek nebo jiné vybavení domácnosti. Věci je v centru možné také koupit za symbolický příspěvek. Centrum ale nepřijímá elektroniku nebo oblečení. Do budoucna město zvažuje i možnost, že bude odebírat některé spotřebiče, vysvětluje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
3: Když si někdo kupuje něco nového, tak ty starší věci, spousta z nich může ještě normálně fungovat. Takže to byl náš hlavní motiv, proč jsme zřizovali tady to reuse centrum, tu nábytkovou banku. Už tam máme některé věci, jak někteří občané něco odevzdávat, tak si i něco koupit.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude dnes po ránu většinou velká oblačnost a zejména na jihu budou ještě doznívat slabé přeháňky. Dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den čekáme většinou polojasno, postupně občas i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, vítr ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer bude částečně slábnout. Biozátěž je pro dnešek mírná, přechod studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaku, zejména s anginou pectoris.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po dálnici D1 přes jižní Moravu pojede plynule, na silnici 1/55. Pozor mezi státní hranicí a Břeclaví. Máme tam hlášenou sraženou srnu na vozovce. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 6. hodině, tady je Český rozhlas Brno. Je středa 8. července 2026. Říkali jsme už před hodinou, že svátek dnes slaví Nora, blahopřát budeme po 8. hodině i s písničkou, ale možná nevíte, že dnešek je také národním dnem videoher. Navíc na dnešek připadá také den matematiky 2.0 a pokud jste mlsalové, tak vás určitě potěší, že dnešek je dnem mražených nanukových tyčinek nebo také dnem čokolády s mandlemi a dnem malin. Pochutnejte si podle libosti, podle toho, co si zrovna k snídani dáte. 5 minut po 6. hodině vám zaspívá Bob Friedl písničku To mám moc rád, všichni se sejdeme v létě. A pak taková typická ranní snídaňová Jiří Korn, té, co snídá. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi příjemně vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, písnička Té, co snídá Jiřího Korna se poprvé objevila na albu Před odchodem vypni prout v roce 1989. Hudbu tehdy napsali Wolfgang Opratko, Johann Seidl a o český text se postaral Zdeněk Borovec. No a podílel se na ně také sbor Lídy Nopové a těleso Shock and Waterproof Production. Jinak tahle písnička se potom objevila také na vinylovém singlu Miss Moskva, Té, co snídá ze stejného roku 1989. Je 6 hodin a 13 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. Víte, o kom je řeč? A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví stovky diváků. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil přesně před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž často nahrazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Jančurové.
1: Co hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme Včera, dnes a zítra.
1: Ano, po zejtří.
2: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, Včera, v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Jančurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek sloužil v německé armádě a řekl, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, středeční s aktuální předpovědí počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí od 18 do 21 stupňů Celsia. A jaké počasí dnes čekáme? Podle prognóz meteorologů ráno většinou velká oblačnost, na jihu může ještě doznívat déšť nebo přehánky, ovšem dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupňů Celsia. Vítr mírný, během dne čerstvý, severozápadní do 30 s nárazy do 55 km za hodinu. Vítr bude večer částečně slábnout, rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 56 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Přejeme vám krásné ráno a také bezpečnou cestu všem řidičům, spolujezdcům, chodcům, cyklistům i těm, kteří třeba právě dobíhají autobus.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Bývala vám Jana Kratochvílová, je 6 hodin a 25 minut, tady je středeční Český rozhlas Brno. Církev Československá husická se v Blansku stará o dřevěný kostelík a žije pestrým farním životem. Spolkovou činnost tady přirozeně dělá i rada starších, proto se s mikrofonem na místo vydala Jarka Vykoupilová. Staráme se o zázemí, aby to tu mohlo fungovat. Provádíme údržbu kostela, pravidelné nátěry, popisuje Patrik Hanáček. Pokud si chcete prohlédnout starodávný kostelík a vyšlápnout si schody ke třem zvonům, stačí se na webu farnosti objednat u průvodce. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Jarky Vykoupilové na našem webu brno.rozhlas.cz. Zprávy ty pro vás dnes připravuje Věra Šenbeková a ty další tu budou za 4 minuty.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hasiči bojují s požárem skládky v Bratčicích na Židlochovicku. Hoří tam plocha o velikosti 2 hektarů. Na místě zasahují zhruba 20 jednotek hasičů. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření plamenu. V Jihomoravském kraji je zvýšené riziko vzniku požárů. Výstrahu vydali meteorologové včera a platí do odvolání. Důvodem je sucho a vítr. Výstraha se týká většiny území kraje, kromě severní části. Ve 2 nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho museli strhnout a postavit nový za více než 70 milionů korun. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu, upřesnil mluvčí zoo Ivo Cencinger. Žďár nad Sázavou chce oživit město s pomocí pouličních hudebníků. Hrát mají na restauračních zahrádkách. Městské kulturní organizaci se zatím přihlásilo 7 muzikantů a jejich formací. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny lékaři jako první v Česku operovali pacientovi do kolene chrupavku mrtvého dárce. Oproti jiným metodám by měla zvládnout větší zátěž a vydržet déle. Podrobnosti o operaci uslyšíte za chvíli. Na jižní Moravě dnes bude ráno většinou velká oblačnost a doznívající slabší přehánky, zejména na jihu. Dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den čekáme převážně polojasno, postupně občas i jasno. Teploty nejvyšší 24 až 27 stupňů. Vítr teď ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne, nesouvislá kolona už se tvoří na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od Kývalky postý 96. kilometr se zdržíte okolo 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut, písničku Money, Money, Money od Aby určitě znáte. Budejť by taky ne, objevila se už na albu A Rival, které vyšlo v roce 1976. Na vlnách Českého rozhlasu Brno vás teď po půl sedmé vezmeme do fakultní nemocnice u svaté Anny. Lékaři tam poprvé pacientovi operovali štěp s kolenní chrupavkou od mrtvého dárce. V Česku tento zákrok provedli vůbec poprvé. Odborníci v posledních několik měsíců řešili povolení nebo to, jak štěp s chrupavkou uchovat. Oproti jiným metodám by měla tato chrupavka zvládnout větší zátěž a vydržet déle.
1: Byla zahájena artroskopie, kdy vlastně do toho kolenního kloubu se budeme dívat pomocí kamery a zjistíme, jak moc velký defekt tam je.
2: S lékařem Martinem Barešem z první ortopedické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se díváme na operační sál. Podle něj je jedna věc vidět defekt na zobrazovacích metodách, lékaři se ale musí přesvědčit, jak vypadá na vlastní oči.
1: Jelikož ten osteochondrální defekt je nerovný, tak je zapotřebí očistit defekt od chrupavky, připravit si kostní lůžko a potom pomocí takzvané presfitové implantační metody, tedy nalisování nebo vtlačení, tak se dostává ten štěp do toho předem připraveného lůžka.
2: To znamená, že štěp nebudou kotvit pomocí šroubů ani jiného materiálu a během chvilky už vidíme i malou krabičku, ve které je připravená chrupavka.
1: Vlastně dochází k otevření toho kolenního kloubu, poslední přípravě toho kostěného lůžka a následné implantace předem připraveného štěpu.
2: Zařadit zákrok na český trh bylo podle přednosty kliniky Tomáše složité. Lékaři o to usilovali od roku 2024. Vyřešit bylo potřeba například techniku odběru a uskladnění štěpu.
3: Muselo to projít celým legislativním procesem, kdy musela být schválena kvalita toho štěpu, skladovací podmínky, média, ve kterých ten štěp bude přetrvávat. Problém hlavní je v tom, že to uchování není dlouhodobé. Ten štěp v tom fixačním médiu vydrží asi 6 týdnů.
2: Pro tento zákrok existuje několik metod. Přednosta kliniky Tomáš říká, že podle zkušeností z celého světa považují lékaři tuto variantu za nejlepší.
3: Obvykle je největší problém v tom, že ta chrupavka degraduje. Musím znovu říct, že tato metoda vykazuje nejlepší, nejvyšší míru úspěšnosti právě u většiny pacientů. Znamená to, že ta chrupavka, která je tam transplantovaná, dokáže v těch podmínkách kolenního kloubu dlouhodobě přežívat a je schopná plné zátěže.
2: Pacienta 22letého Jiřího Čermáka potíže s chrupavkou trápily dlouhodobě a omezovali ho při sportování.
4: Dřív jsem dělal házenou a atletiku, ale už se tomu nemůžu věnovat. Je to takové specifické onemocnění, při kterém se nedovyživuje část chrupavky a tím pádem je to tam vlastně křehké. Já jsem vlastně byl už na několika zákrocích a nepomáhalo to.
2: Po operaci ho teď čeká několik měsíců rehabilitací. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 a 1 minuta k tomu. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 18 do 21 stupňů Celsia. V centru Brna v tuhle chvíli 20 stupňů. A jaké čekáme počasí? Ráno většinou velkou oblačnost, na jihu může doznívat déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno a mělo by být postupně i jasno. Nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupňů Celsia. Vítr mírný, během dne čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu, v nárazech až do 55 km za hodinu. A bio je dnes na jedničce, rozptylové podmínky budou velmi dobré. Slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 56 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Ať vám dneska všechno funguje tak, jak si přejete. Hezký den přeje Pavel Kašpar.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: zvat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 6 hodin a 52 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připravena další porce letního servisu. Prázdninové cesty mohou snadno znepříjemnit zdravotní potíže, na které třeba doma ani nepomyslíte. Proto je dobré mít u sebe správně vybavenou lékárničku. A co by v ní rozhodně nemělo chybět, radí farmaceuti nemocniční lékárny u svaté Anny v Brně na svém webu. První a nejdůležitější pravidlo velí přibalit si v dostatečné množství léky, které běžně používáme. Mezi další nezbytnosti patří třeba produkty k ošetření ran, analgetika na bolest, antipyretika na sražení horečky, dezinfekce očí, přípravek na léčbu průjmu. No a nestratí se ani náplasti na puchýře, pinzeta na klíšťata nebo teploměr. Ten je nejlépe volit digitální a důležité je zvláště tehdy, když se výletu účastní malé děti. Praktickou věcí při cestování jsou také antibakteriální gely nebo ubrousky pro dezinfekci rukou. Při pohybu v oblastech s problematickým přístupem k pitné vodě jsou pak vhodné přípravky pro čištění vody. No a při plánování dalších přesunů je na zvážení také přibalení přípravků proti otokům končetin, případně kompresních punčoch. Pokud cestovatel trpí zvýšenou srážlivostí krve, měl by se svým lékařem určitě poradit o preventivních opatřeních proti trombóze. Přejeme vám šťastné cesty, ať vyrazíte kamkoliv. Čerstvé zprávy pro vás chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno udělalo první krok k otevření kavárny na Rulerově nábřeží. Hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Židlochovicku. V Brně dnes začne křesťanská konference Charis. Bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Radní Brna středu vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za více než 8 milionů korun potrvají zhruba 3 měsíce. Radnice zároveň chystá výběrové řízení na provozovatele kavárny, popisuje starosta Vojtěch Mencel z ODS.
2: My bychom byli rádi, kdyby to fungovalo takto, jak nám funguje třeba kavárna na Moravském náměstí. Čili jednak, aby to byly kvalitní suroviny, aby ten provoz byl minimálně od nějakých 8 hodin do 10 do večera. Ten provozovatel bude zajišťovat chod těch veřejných záchodů tam, tak aby pro veřejnost a nejen návštěvníky kavárny byly zdarma.
0: Dnes by měl otevřít první nájemce menšího obchodu vybraný v květnu a další dva se přidají příští týden. Jihomoravští hasiči pokračují v hašení požáru skládky u Bratčic na Židlochovicku. Vyjeli k němu po půlnoci a vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zásah komplikuje vítr i náročný terén. Skládka leží ve svahu. Nyní se požár nešíří a hasiči redukují počet zasahujících jednotek, uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Dva hasiči se podle něj při zásahu zranili. Jeden byl ošetřen na místě, druhého záchranáři převezli do nemocnice. Zásah potrvá zřejmě ještě několik hodin, dodal Mikoška. V noci hasiči také vyjeli k požáru chaty poblíž Bítova na Znojemsku. Jeden člověk na místě zemřel a dva jsou zranění, informují o tom na síti Threads. Proč začalo hořet, hasiči zjišťují. V Brně se dnes sejdou křesťané na konferenci Charis. Největší akce svého druhu v Česku se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonech F a V až do neděle. Věřící dnes čeká registrace a večerní zahajovací mše s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Na další dny organizátoři připravili přednášky na téma odpuštění a usmíření, pokračuje koordinátorka Kateřina Lachmanová.
3: Motem je citát z Bible: především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A je to myšleno takový jádro člověka, který když je v pořádku a je zdravý a naplněný láskou, tak to má veliký vliv nejenom na zdraví jedince, ale na zdraví celé společnosti, církve, rodiny a tak dále. Sport.
0: Dráhoví cyklisté Dukly Brno získali na mistrovství Evropy do 23 let v Chotěbuzi stříbro v týmovém sprintu. Adam Rauschgold, Jan Pořízek a David Peterka byli nejrychlejší v kvalifikaci, následně vyřadili Poláky a v boji o zlato prohráli až s Itálií o 546 tisíc sekundy.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude ráno většinou velká oblačnost s doznívajícími slabými přeháňkami, zejména na jihu. Během dopoledne bude oblačnost ubývat a přes den bude převážně polojasno, postupně občas i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, vítr teď ráno mírný, během dne čerstvý, severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, aby o zátěž mírná. Přechod studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S komplikacemi počítejte na tahu Brno-Svitavy. V Lipůvce se stala dopravní nehoda, tvoří se tam kolona. Další zdržení je ve směru z Brna na Svitavy, a to až 20 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:05. Posloucháte Český rozhlas Brno a samozřejmě první písnička v této hodině bude od Radka Tomáška Zpíval jen rock'n'roll. Když si tě dívko představím, to bude malá vzpomínka na film Tři bratři, zpívat bude Tomáš Klus. No a pak už je tu soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Valašska a pro výherce máme knihu Umění brát život s lehkostí. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Připomenu ještě linku sem k nám do studia 726465200, kam už za chvíli můžete zavolat buď svůj tip, anebo si vybrat některou z nabízených možností. Pavel Kašpar u mikrofonu, ať vám první hodiny dne utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, vonavá káva a dobří lidé kolem vás. Hezký poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: zasažen.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. Každé ráno hádáme jedno z nářečních slov, ani dnešek nebude výjimkou, a to dnešní bude z valašského nářečí. Dobře poslouchejte, tušíte, milí posluchači, čemu se na Valašsku říká půtec? Co by to mohl být půtec na Valašsku? 726 465 200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, můžete znát odpověď, nebo si tipnete, anebo určitě vyberete tu správnou. Držíme vám palce. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, tady se nikdo nehlásí. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Jarka.
1: Jarko, krásné ráno vám přeji, vítejte. Odkud prosím voláte?
2: Z Brna.
1: Tak, krásné ráno do Brna. Dnešní soutěžní slovo bude, Jarko, z Valašska. Ptáme se vás, čemu se tam říká půtec, víte?
2: No, tuším.
1: Tušíte?
2: Dám si poradit.
1: Poprosím vás jenom malinko, zesluňte rádio, chytá nám to zpětnou vazbu, děkuju
2: ano,
1: vám.
2: Ano, ano.
1: Tak, půtec. Jarko, může být ano? Buď za A jizva, nebo za B je to pěšinka ve vlasech, anebo za C je to pletený cop. Takže bude to všechno nějak souviset s lidským tělem. Půtec může být buď za A jizva, za B pěšinka ve vlasech a za C pletený cop. Tak co se vám z toho líbí?
2: Bčko se mně líbí.
1: Bčko se vám líbí a děláte dobře, že vybíráte Bčko. Je to skutečně tak, pěšinka ve vlasech. Vzpomněla jste si na něco, nebo to byl jen opravdu takový typ od pasu?
2: Ano, měla jsem příbuzné na Valašsku a slyšela jsem to.
1: Výborně, gratuluju. Tak knížka je vaše, poprosím vás, nezavěšujte. Domluvíme se na předání ceny, no a dneska to využijte, máte šťastnou ruku. Jarko, děkujeme ano. za zavolání. Krásné Já ráno taky. Přejeme. Naslyšenou.
2: Ano.
1: 7 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase zítra krátce po 7. hodině. No a po písničce počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: 7:17, tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás ve středu 8. července. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále v poměrně úzkém rozpětí mezi 18 a 21 stupni Celsia. Díky oblačnosti se zatím příliš nemění a podle předpovědi počasí dnes čekáme ráno většinou velkou oblačnost, na jihu ještě může doznívat déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší denní teploty dnes mezi 24 a 27 stupni Celsia. Mírný během dne čerstvý severozápadní vítr povane rychlostí do 30, v nárazech do 55 km za hodinu. Vítr bude částečně slábnout večer. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové. A povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti? A jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zpíval vám Petr Kolář, je 7 hodin 24 minut, tady je středeční Český rozhlas Brno. Dnes je 8. července, pokud máte chuť a čas večer někam vyrazit, máme pro vás několik tipů. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov dnes od 20 hodin 20 minut zazní výjimečný program věnovaný hudbě renesančního mistra Johanna Dowlanda. Projekt vznikl u příležitosti 400. výročí skladatelova úmrtí a vedle jeho kompozic přináší také originální autorské duety, které přirozeně navazují na estetiku renesance. V mikulovském programu zazní navíc písně skupiny Beatles i skladby švýcarsko-amerického loutnisty a kytaristy Petra Kroutna. Koncert nabídne nevšední pohled na starou hudbu jako živé a stále inspirující umění. Turistické informační centrum města Znojma připravilo během letních prázdnin pravidelné komentované prohlídky, určené hlavně rodinám s dětmi. Prohlídky se konají každé úterý od 10 hodin a každou prázdninovou středu od 18. hodiny. Sraz účastníků je vždy před turistickým informačním centrem v Obrokové ulici. Přibližně hodinová trasa s průvodcem zavede návštěvníky přes Obrokovou ulici, Masarykovo náměstí, Karolíninu bránu a kostel svatého Mikuláše až do areálu Znojemského hradu. Slovácko se nesoudí dnes v Moravském Krumlově. Představení podle oblíbené knihy Zdeňka Galušky návštěvníci uvidí v podání ochotnického divadla Bumbác z Hluku, které uvede 4 příběhy Hlt za 3 grajcary, Zabíjačka, Medicína, Hody. Vystoupení je doprovázené živou cymbálovou muzikou pod vedením Kateřiny Říhové a hraje se na zámku od 19. hodiny. A pokud máte rádi muziku slavné kapely The Cure, tak ta dnes přijede na Slovensko na festival Pohoda a vypadá to podle informací od pořadatelů, že jednodenní vstupenky právě na tento den, kdy The Cure vystoupí, jsou ještě k dispozici. 7 hodin 26 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hustopeče dokončili úpravy krajiny a novou výsadbu, které mají pomoci odolávat suchu. V okolí města přibylo přes 700 stromů a téměř 19 000 keřů, uvedla Pavla Franková, která měla projekt na starosti. Do Hustopečí vás zavedeme za chvíli v reportáži. Hasiči pokračují v likvidaci požáru skládky u Bratčic na Židlochovicku. Na místě jsou zhruba od půlnoci, oheň se nešíří. Dva hasiči se při zásahu zranili, jeden byl ošetřený na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice, uvedl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Znojmo otevřelo nové reuse centrum v budově za bývalým celním úřadem u vlakového nádraží. Můžou lidé nechat nepotřebné vybavení domácnosti, kromě elektroniky. Věci je v centru možné také koupit za symbolický příspěvek, informoval nezávislý místostarosta Jakub Malačka. V Ořechově na Brněnsku jsou kvůli opravě uzavřené ulice Sokolská a Brněnská. Objížďka do Střelic a Nebovit vede přes Želešice a Modřice. Na opravu pak naváže další do sousedních Hajan. Ta začne letos na podzim, informoval nezávislý starosta Ořechova Tomáš Dudík. Fotbalový artist Brno oznámil první příchod po administrativním postupu do nejvyšší soutěže. Ze Zlína přichází senegalský útočník Latir Ndiaye. V Brně podepsal 26-letý hráč dvouletou smlouvu. Na jižní Moravě máme teď ráno většinou velkou oblačnost, někde doznívají ještě slabší přehánky, zejména na jihu. Přes den bude převážně polojasno, postupně občas i jasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr je teď ráno mírný, během dne bude čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na tahu Brno-Svitavě omezuje dopravní nehoda, která se stala v Lipůvce. Déle se teď zdržíte hlavně ve směru na Brno. Kolona začíná už u Milonic a zdržení po Lipůvku je až půl hodiny. Se silným provozem počítejte také na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nejdéle se zdržíte v nesouvislé koloně od Kývalky zhruba 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Každá zadržená kapka vody, která zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů a k tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vláhu v době, kdy jej nejvíce potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: No, vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 tisíc keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moraví, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí novotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 7:45 minut a k tomu tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 18 a 21 stupni Celsia. A předpověď počasí, ta dnes slibuje ráno většinou velkou oblačnost, na jihu ještě může doznívat déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia. Vítr mírný, během dne čerstvý severo západní do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Částečně bude potom večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, pivo je na jedničce a slunce, které vyšlo 4 minuty před pátou, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
4: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
6: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla mladíčka Věra Špinarová v písničce Music Box, vlastně z její úplně první vinylové desky. Je 7 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Hlavní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky v Brně se návštěvníci toto léto ještě nedočkají. Radní Brna středu včera vybrali firmu, která původní provozní budovu přestaví. Práce za 8 milionů korun potrvají skoro 3 měsíce a začnou v následujících dnech. Městská část převzala náplavku do správy v minulých měsících, teď ještě chystá výběrové řízení na provozovatele kavárny. A více už nám k tomu řekne redaktor Ondřej Schneider, který je se mnou ve studiu. Ondro, vítejte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaké jsou potřeba úpravy na budově a proč ta kavárna nemůže začít fungovat už teď?
1: Tak budova byla totiž původně zklaudovaná jako technická stavba, která by podle toho účelu sloužila k protipovodňovým opatřením. Má dvě nadzemní podlaží, jedno je zhruba na úrovni řeky, druhé na úrovni ulice, nejsou ale vzájemně propojené. Dělníci musí proto postavit vnitřní schodiště, rozdělit patra na gastroprovozní místnosti, tedy sklady, přípravny, kuchyně a podobně, nainstalovat bar, vybavit interiér, novou vzduchotechniku a další takové technické náležitosti. A na to už bylo potřeba stavební povolení, se kterým městská část počítá, že by mohlo být platné do konce týdne.
0: Jaká bude nová kavárna? Jak bude vypadat po dokončení prací?
1: Podnik s výhledem na řeku Svratku má mít kapacitu pro 60 hostů v horní části na úrovni ulice a k tomu ještě navazující terasu pro dalších 50 zákazníků. Ve spodním patře bude zmiňovaný bar s výčepem a přibude taky venkovní výtah pro handicapované. Starosta městské části Brno střed Vojtěch Mence z ODS doufá, že pokud všechno půjde dobře, otevře se v září.
2: My bychom byli rádi, kdyby to fungovalo tak, jak nám funguje třeba kavárna na Moravském náměstí. Čili jednak, aby to byly kvalitní suroviny se zaměřením na Brno, na Jižní Moravu, aby ten provoz byl minimálně od nějakých 8 hodin do 10 do večera.
1: Součástí mají být i veřejné záchody zdarma nejen pro zákazníky kavárny.
0: Co tedy brněnská náplavka v létě návštěvníkům nabídne?
1: Tak měli by se tam nastěhovat a už se to průběžně děje, 3 noví nájemci obchodu nebo provozoven, ti si aktuálně vybavují prostory a vyřizují potřebná povolení. První z nich má otevřít už dnes, další dva se přidají příští týden a budou to konkrétně menší obchůdky, které budou nabízet kávu, další nápoje nebo třeba pečivo a součástí budou i venkovní zahrádky.
0: Říká redaktor Ondřej Schneider. Mluvili jsme o kavárně na brněnské náplavce. Než zahájí provoz, musí prostory ještě upravit dělníci. Ondro, díky za informace. Přejeme hezké ráno a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finet a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Požár skládky u Bratčice na Židlochovicku mají hasiči pod kontrolou. V Hodonínské zoo obnovují akvarijní expozici. Osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války přibližuje výstava v Holešově. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Jihomoravští hasiči pokračují v likvidaci požáru skládky u Bratčic na Židlochovicku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. K ránu dostali oheň pod kontrolu, pokračuje mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.
3: Aktuálně na místě redukujeme síly a prostředky a stahujeme počet jednotek na 6. Na místě byly dva zranění hasiči, jeden byl ošetřen na místě záchrannou službou a odvezen do nemocnice, druhý ošetřený na místě. Náš odhad požářiště je plocha přibližně 200x100 metrů a stále pokračují ty hasební práce. Co se týká nějaké omezení, tak pouze doporučujeme nevětrat, ale v tuto chvíli už z požářiště žádný výrazný kouř nestoupá.
1: Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů, sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodonině budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Dělníci ho strhli a postavili nový za více než 70 milionů korun. Sladkovodní akvária uvidí návštěvníci poprvé nejspíš v srpnu. Bude v nich 35 druhů ryb z afrických jezer Malawi a Tanganyika, říká mluvčí zoo Ivo Cencinger.
4: Akvárium bude poměrně pestré. Zarybňujeme zpočátku menšími mladými rybami z důvodu jejich snadnější adaptace na nové prostředí a další druhy musí se postupně zabydlet, najít si úkryty, budou ale postupně dorůstat a některé také změní zbarvení.
1: V Holešově na Kroměřížsku začala výstava Uloupené umění. Zájemci uvidí nejen sbírky uměleckých děl, ale i to, jak se během války a po ní s nimi nakládalo. Ve čtvrtek 23. července naváže na výstavu v Holešovské šachově synagoze přednáška mapující souvislosti uloupeného umění a židovského obyvatelstva z druhé světové války.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes máme ještě většinou velkou oblačnost, někde doznívají slabší přehánky, zejména na jihu. Přes den bude většinou polojasno, postupně i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr teď ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná, více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 opatrně ve směru z Břeclavi na Brno, kousek za Břeclaví na 44. a 5. kilometru je v levém jízdním pruhu upínací popruh. Silnice Svitavy Brno je po nehodě v Lipůvce už dobře průjezdná, přesto stále počítejte se zdržením na Brno, a to asi 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Je s vámi Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás ve středu 8. července roku 2026. Do konce roku chybí 176 dnů a v kalendáři dnes svítí jméno Nora. Krátké, elegantní, trošku seversky znějící. Všem dámám, slečnám a paním nositelkám tohoto jména, kterých jsou v Česku doslova stovky, přejeme všechno nejlepší. Buďte, milé Nory, zdravé, šťastné a spokojené, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Patří mezi ně například zpěvák Petr Kotwald nebo herečka Tereza Bebarová. Přejeme všechno nejlepší a nechtě vám malým dárkem dáma při těle, se kterou přicvála do studia Petr Spálený. Až na vrcholky hor vás vezme ještě Věra Martinová a pak už to bude počasí s brněnskými meteorology. Přejeme vám krásné ráno. V Brně teď momentálně i deštivé, tak se těšíme na srážky, ale během dne by se mělo vyjasnit, ale to si vyjasníme s brněnskými meteorology. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli?
2: Tak ještě máme na většině území velkou oblačnost, často zataženo, případně od severu a na severu kraje, tím pádem už postupně oblačnosti ubývá, tam už možná i oblačno a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia.
1: Když se podíváme na předpověď pro dnešek, tak s čím můžeme dnes počítat?
2: A ta oblačnost a s ní spojené srážky, které teď se pokud vyskytují, tak spíše v jeho východní části kraje, tak ty by během dopoledne měly odeznít a odejít a během dopoledne už se začne oblačnost od severu protrhávat, bude ji ubývat a přes den pak převáží polojasno, postupně a to může být i jasno a teploty by dnes měly vyšplhat mezi 24 až 27 stupňů Celsia a během dne pak bude vát postupně z toho mírného větru, který by teď měl vát na většině míst. Postupně čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi asi do 30 km v hodině, ale někde s nárazy i kolem 55 km v hodině a ten vítr bude během večera částečně slábnout.
1: Když se podíváme na počasí následujících dnů, tak půjdou tam teploty spíše nahoru nebo to zůstane v podobných intencích jako dnešek?
2: Zatím v těch následujících dnech, tak by ty teploty měly zůstat podobné, zítra také 24 až 27 stupňů Celsia a potom v pátek tam už to vypadá, že teplota trošku povyroste, zatím očekáváme teplotu mezi 26 a 30 stupňů Celsia, ale zítřek už bude většinou skoro jasný nebo polojasný, chvílemi možná i oblačný a to spíše na východě kraje, stále bude vát ten mírný severozápadní až severní vítr a stále je nutno počítat s těmi nárazy okolo 55 km v hodině a pátek pak bude také většinou slunečný a už by měl vát mírný vítr severních směrů s rychlostmi do 20 km v hodině.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 8. červenec.
2: Maximum pochází z roku 1957 a to rovnou ze tří stanic, z Bzence, Ivančic a z Mikulova. A na všech třech stanicích bylo naměřeno 37 stupňů a 6 desetin a minimum je pak z roku 1935 z Vranova nad Dyjí, kde se teploměr zastavil 2 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, přejeme hezký den, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Ve středu 8. července si v poradně pro zdraví budeme povídat s oční lékařkou Věrou Kalandrovou o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Co je příčinou tohoto vážného očního onemocnění? Jaké jsou první příznaky? A jaké podoby a úspěšnost má v dnešní době léčba glaukomu? O tom všem se dozvíte, když si nás poslechnete. Srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Velitel hustopečských hasičů Ivo Jiřela se svým německým ovčákem Sizorem pomáhal ve Venezuele prohledávat budovy po ničivém zemětřesení. Český tým složený ze záchranářů a jejich psů se do Česka vrátil v neděli. Prošli zhruba 40 budov, nikoho živého se jim najít nepovedlo. Ze suti vyprostili 5 mrtvých, no a my jsme teď právě s Ivem Jiřelou ve spojení. Ivo, vítejte, hezké ráno.
1: Dneska ráno.
0: Mohl byste nám popsat, kde přesně jste byli se Sizorem nasazeni a jak takové kontroly sutin vlastně vypadají?
1: Byli jsme nasazeni v okolí města Alguaira. Jednalo se jak o sutiny z bytových domů, rodinných domů, nebo například ty hotely či nadzemní a podzemní garáže. Ty sutiny nebo ty zřícené budovy byly různě, buď byly sesunuté celé, nebo částečně, nebo třeba některé bytové domy byly vyvrácené, že ležely na boku. Kontrola té sutiny začíná vždy jakoby průzkumem té sutiny, tak abych si já zjistil co nejvíc informací o té sutině, jestli hrozí někde nějaké nebezpečí, jak nám, tak, nebo jak mě, tak psovi. A potom vlastně samotné to vyslání toho psa k prozkoumání té sutiny. Důležité je samozřejmě vědět, kde ten pes všude byl, aby ta sutina byla kompletně vykrytá a nenechali jsme nikde žádný místečko, kde by mohl někdo zůstat.
0: Čím je ten zásah ve Venezuele specifický? Předpokládám, že se tam projevuje asi počasí hodně.
1: Určitě náročné to bylo právě z hlediska toho těch klimatických nebo toho klimatického podnebí tam, protože je to horko a vlhko vlastně dávalo všem zabrat. A hlavně teda samozřejmě psům, ale nebylo se tam předtím už schovat, protože na samotných těch pracovištích samozřejmě vždycky hledáte stín pro psa, tak aby si mohl někde v klidu odpočnout, pokud nepracuje, a v táboře ve stanech tam úplně ten stín nebo klid není, ale vždycky jsme se snažili to nějak vyřešit, že jsme psi nechávali ležet třeba i na zemi, na betonu, aby se chladili ve stínu někde.
0: Jak už jsme zmínili, český tým žádné přeživší v troskách neobjevil. Mě by ale zajímalo prakticky, jak pes živého člověka v těch sutinách označí.
1: No, abych tady to trošku vyvrátil, protože my jsme konkrétně se Sizorem měli nález živé osoby, kterou nám potvrdil potom, protože jsem na tom pracovišti byl sám s ním jako psovod, takže jsme potom si nechali zavolat druhého psovoda, Jirku Fojsta z Plzeňského kraje, který dojel s venkou z Suzy a vlastně překryl ten nález, takže ona značila taky úplně to stejné místo. Potom to potvrdili i hasiči, kdy nasadili vlastně elektronický přístroj na zaznamenání zvuků sutině. Bohužel ty vyprošťovací práce té osoby trvaly poměrně dlouho díky náročnosti té sutiny, takže zřejmě došlo jakoby k úmrtí té osoby a po nějakých několika hodinách už vlastně ani psi, ani ten přístroj nezaznamenal žádnou aktivitu. Jo, jinak ti psi, pokud tu osobu najdou, tak ji značí štěkáním.
0: Pardon. Ano. Ivo, zvládli jste celou misi vy i váš pes bez zranění, eventuálně co musíte pro své bezpečí i svého psa udělat v takových podmínkách?
1: Zranění tam u Sizora byly drobné nějaké oděrky na nohách, což se vyřešilo, že se to vyčistilo dezinfekcí, nechalo se to tak, takže to byly drobnosti. Já samozřejmě používám nějaké osobní ochranné prostředky, přilbu, rukavice, zásahové boty, zásahový oblek, což Sizor nepoužívá. Takže proto je důležitý vždycky právě ten průzkum, projít si tu sutinu, dostat se kam mě to dovolí, tak abych si zjistil fakt to nebezpečí a věděl, kam ho třeba posílat a kam ho neposílat.
0: Hasič a záchranář Ivo Jiřela se s námi ve vysílání Českého rozhlasu Brno podělil o své zkušenosti z Venezuely, kde se svým psem Sizorem pátrali po lidech v troskách, které zavalilo zemětřesení. Ivo, děkujeme mockrát nejenom za dnešní rozhovor, ale hlavně za vaši práci. Mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Požár skládky u Bratčic na Židlochovicku se dále nešíří. V hašení bude pokračovat 6 jednotek. Lidem v okolí hasiči podle svého mluvčího Jaroslava Mikošky doporučili nevětrat. Žádný výrazný kouř z požářiště už podle něj nestoupá. Radní Brna středu vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rolerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za více než 8 milionů korun potrvají zhruba 3 měsíce, uvedl starosta Vojtěch Mencel z ODS. V Brně dnes začne křesťanská konference Charis. Největší akce svého druhu v Česku potrvá na výstavišti do neděle. Jejím tématem je odpuštění a usmíření, uvedla koordinátorka Kateřina Lachmanová. Provoz v centru Uherského Hradiště ode dneška omezí uzavírka části ulice Sokolovská. Začne oprava po zimní havárii vody. Mění se i trasy linek hromadné dopravy. Všechny změny, včetně přesných tras, jsou uvedené na webových stránkách města Uherské Hradiště. Koncertem Bez hranic začne večer hudební festival Znojmo. Potrvá do 29. července a více než 30 koncerty s doprovodnými akcemi oslaví 800. výročí založení města Znojma. Na jižní Moravě teď máme velkou oblačnost se slabými přeháňkami, zejména na jihu. Jinak má dnes převažovat polojasno, postupně občas i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr teď ráno mírný, během dne čerstvý, místy s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz a kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy mezi stým 86. a stým 96. kilometrem se zdržíte okolo 15 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A co se teď děje na silnicích v Jihomoravském kraji, vám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Z důvodu montáže podpěrné skruže a osazování mostních nosníků, které probíhá v rámci přestavby mimoúroňové křižovatky Brno-Jih, byla teď od neděle do včerejška zcela uzavřená cyklostezka podél řeky Svratky. Přestavba mimoúrovňové křižovatky Brno-Jih je součástí rozšíření dálnice D1 kolem Brna. Po dokončení na konci roku 2027 přinese plynulejší a bezpečnější provoz na jednom z nejvytíženějších dálničních uzlů v České republice. Náklady na stavbu jsou 3 miliardy a 200 milionů korun.
0: Český rozhlas Brno.
4: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. A

0: vyhrála 7-6, to byl tiebreak, ten vyhrála 7-4 a v druhý set vyhrála 6-4 za hodinu a necelý za hodinu a tři čtvrtě. A ukázala se v tom utkání, myslím si, že měla takovou mírnou psychickou převahu, protože ji porazila tu Osakovou v tom Německu, v Bad Homburgu, tam jí to vzdala, v druhém setu první set byl 6-1, takže možná si ta Osaková ani na tu Muchovou, na tu Karolu Muchovou tak moc nevěřila. Takže to bylo strašně důležité pro ten. No a v tom druhém utkání Goffová porazila Pegulovou, to jsou dvě Američanky, 2-1, a takže se utkají v semifinále Muchová zítra s Gauffovou. To bude zajímavé utkání, sám jsem na to zvědav, no a otevírá se cesta ještě dál, víš. No, takže v tomto směru je to takové. Tak uvidíme. Jinak dneska se utká Nosková s Mertensovou, to je ta Belgičanka, která řádí jak černá ruka, a Italka Paoliniová se střetne s Ukrajinkou Kostiukovou. Tak.
1: O účast ve čtvrtfinále hrál v dohrávaném utkání náš Lehečka proti Němci Zverevovi. A pane Meixner, jak to dopadlo? Povedlo se mu zvítězit?
0: Ale nepovedlo se mu to, sice to bylo to přerušené utkání, že Lehečka prohrával na sety 0-2 a třetí set byl 3-3, takže se začalo dohrávat. Ten set Lehečka vyhrál svoje podání, vyhrál Zverevovo a svoje, takže to bylo 6-3, ale ve třetím setu, a šlo teda ve čtvrtém setu, šlo to až do tiebreaku, což by bylo docela nadějné, ale potom v ten závěr toho tiebreaku bohužel Hečkovi se nevydařil, takže Zverev vyhrál 8-6. Mám takový pocit, že Zverev tam hraje ve velmi dobré formě. Ani ta alergie na trávu, jak se k tomu přiznal, ho nebrzdí. A to ještě má cukrovku. Takže to je takový, u těch sportovců to není tak jednoduché. Ale dá se s tím fungovat, je to bez debaty.
1: Mužské čtvrtfinále už zná také dva semifinalisty. A pane Meixnere, jsou to očekávaná jména?
0: No tak Sinner porazil, to je světová jednička, to víme, porazil Němce Štrufa, který je v žebříčku 74. a má 36 let. Tak se očekávalo, že vyhraje, za 3-0 to bylo, za 2,5 hodiny, takže v semifinále. No a v tom druhém to se hodně táhlo, protože se utkal Djokovic, to už je dneska 39-letý veterán,
1: ano,
0: s Kanaďanem Aguerem Aliasimem, který je si na žebříčku o něco výš než Djokovic, má 25 let, ten mladík. A pozor, šlo to také do pátého setu a ten pátý set, tenhle ten šílený Djokovic vyhrál 10-4 v tiebreaku. A pozor, to je úplně nejhorší. Hráli 5 hodin a 15 minut.
1: No
0: ty
1: museli
0: být mrtví.
1: No teda.
0: Ty byli úplně mrtví. No a dneska se utkají Ital Kobali s Ferim, to je Angličan, a Zverev vyzve Američana Frice a s tím nemá dobrou bilanci. Sám jsem na to zvědavý. V tom semifinále se potom zítra utkají, vlastně ne, až v pátek se utkají Sinner s Djokovicem, tak to je škoda. Jeden z nich vypadne, vypadá to na Djokovice, ale necháme se překvapit. Jinak ještě dodám, že ve čtyřhře žen Siniaková s Toussaintovou porazili pár Mohamudová, Stolarová, to je Američanka, Maďarka 2-0 a dnes hrají proti Číňance Guové a Mladenovičové a to je Francouzka. To je dneska všechno a budeme se těšit na zítra. Pokračuje to ten nádherný sport.
1: Pane Meixnere, moc krát díky a těšíme se na slyšenou zítra ráno. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: počasí.
1: Počasí vyšlo přesně na 8:45 a aktuálně teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 18 a 21 stupni. Díky oblačnosti se toho zatím příliš nemění. A předpověď pro dnešek, ráno většinou velká oblačnost, na jihu ještě může doznívat déšť nebo přehánky. Dopoledne bude oblačnosti ubývat na polojasno, postupně i jasno a nejvyšší teploty dnes od 24 do 27 stupňů Celsia. Vítr mírný, během dne čerstvý, severozápadní do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny 56 minut, zapadne 2 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
5: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno a je tu další díl cyklu Modré majáky, který se tentokrát zaměří na nebezpečí vzniku požáru při grilování. Jaké zásady bychom měli znát a jak se připravit na případné zahoření grilu nebo jeho okolí, to zjišťoval u dobrovolných hasičů v Bílovicích nad Svitavou Zdeněk Trůlář.
1: Grilovací sezóna je v plném proudu, máme léto, všichni známe grilování na chatě, na balkónech, u rodinných domů, ale pozor, od grilu může vzniknout nebezpečný požár.
2: Říká velitel jednotky dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala. Nejčastěji lidé grilují na grilech na tuhá paliva anebo na grilech plynových. Na co bychom měli myslet ještě než vůbec začneme grilovat?
1: Tak zajisté je potřeba grill mít umístěn na bezpečném místě, nemít ho blízko fasády, blízko hořlavých materiálů, jako máme třeba u baráku složené dřevo nebo jiné materiály. Každopádně grill musíme celou dobu grilování mít pod dohledem, aby nedošlo k nějakému nebezpečnému zahoření.
2: Lidé také občas grill nechají dohořet a odejdou, to asi nedoporučujete.
1: No určitě ne. Nejlépe, když ogrilujeme, nechat grill úplně vystydnout. Pokud je to na tuhá paliva, musíme dávat obzvláště pozor ve větrných dnech, aby nám větr nerozfoukal uhlíky, protože by nám to mohlo padnout do nějaké suché trávy nebo do nějakého materiálu a potom by vznikl ten nebezpečný požár.
2: Žhavé uhlíky nám ale mohou odlétávat i během grilování. Co byste doporučil jako prevenci?
1: Mít u sebe nějaký keblík s vodou, popřípadě zahradní hadici a i hned na tu danou situaci reagovat tím, že bychom to hnedka zhasili.
2: Populární jsou také plynové grily, i tam hrozí nějaké nebezpečí vzniku požáru.
1: Nejčastější příčinou požáru u plynových grilů bývá hořící omastek, který nám nakape do grilu. Zachováme klidnou hlavu, gril zavřeme. Je potřeba uzavřít přívod plynu a necháme kontrolovaně dohořet. Může nám nastat situace, kdy chytne přívodní hadice od propanbutanové lahve. Zde doporučuji vzít nějakou mokrou hadru, bombu přikrýt, zebereme tím přívod vzduchu a potom propanbutanovou lahve uzavřeme.
2: Můžeme k hašení požáru grilů použít třeba i hasící přístroj?
1: Záleží, jaký máme zase typ grilu. Pokud jde o grill na tuhá paliva, ta efektivita přijde v ní več, protože ten tlak vlastně by nám ty uhlíky mohl rozházet všude po okolí a mohl by vzniknout větší požár. Je lepší použít zahradní hadici nebo kýbl s vodou. Pokud se jedná o grily plynové, zde přenosný hasicí přístroj lze použít, ale nejjednodušší způsob je prostě zase mokrý hadr a plameny udusit vlastně mokrým hadrem.
0: Radí velitel jednotky dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala. Modré majáky si můžete znovu poslechnout na internetových stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 54 minut. Milan Drobný si kupuje opuštěný hrad, taky opuštěný důl, ale přátelé, sousedé a krajani, já vám můžu s hrdostí oznámit, že konečně je tu herec. A to herec s velkým H. Zdeněk Junák. Proč to říkám? Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Mimochodem... Já děkuji za přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače.
0: Jen abyste viděli, včera jsem viděl totiž představení Lakomec, ve kterém Zdeněk hraje. A včera jsem na vlastní oči viděl takovou veselou příhodu, kdy Zdeněk se objeví na pódiu, pronese takovou repliku, která je divočejší. Bolek Polívka, který tam sedí v roli Lakomce, tak zakřičí konečně herec. Konečně herec. To je pochvala v přímém přenosu. Takhle to vypadá. Takže Zdeňku, smekám, bylo to krásné. Vítej, je mi opravdu velkou ctí, že ty, takováhle persona, dnes tyry bez té barokní paruky, tady se mnou budeš dneska sedět na začátku vysílání tvých srdcovek. Vítej.
1: Já ti moc krát děkuju, Pavle, tolik chvály, tolik medu, tolik čokolády po mně teče, že se ani nezasloužím. A to Boleček vždycky, že jo, protože my jsme jako de facto spolužáci. On teda chodil do čtvrtého ročníku, já do prvního, tak jsme se na JAMU potkali a řekl bych, že se máme od té doby rádi. Takže on vždycky, když tam přicházím a já tam prostě zatlačím takovou, jak říkáš, expresivní větu, tam říká stop, konečně herec, takže to mě vždycky rozesměje a tady diváky taky. Musím říct, že včera to bylo úžasné představení, protože nejen, že jsi tam byl ty se svojí paní, ale bylo plno a lidi se chtěli bavit, což je prostě paráda. Takže jo, takže já ti moc krát děkuju a budeš muset být častým návštěvníkem u nás v divadle.
0: S radostí, bude mi ctí a potěšení.
1: No a prosím tě, takže zítra se uvidíme. Čtvrtek, takže já taky přijdu, ty taky přijď a něco splichtíme. Budu se těšit.
0: Těším se. Krásný den tobě, Zdeňku, a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Vodňanského. Ve větvích jsou ptáci, konají svoji práci. Stavějí hnízda, jen to hvízdá, za dva, za tři táci. Pak mě klovnou do oka, přesně podle Hitchcocka. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hustopeče dokončili výsadbu stromů a keřů pro lepší odolnost krajiny vůči suchu. Senátoři dnes budou jednat o zakotvení platby českou korunou do ústavy. Lidé ve Znojmě můžou vyměnit nepotřebné věci v novém reuse centru. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Hustopeče dokončili úpravy krajiny a novou výsadbou, které mají pomoci odolávat suchu. Na 4 lokalitách kolem města o celkové rozloze 7 hektarů přibylo 775 stromů a téměř 19 000 keřů. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun, pokračuje Pavla Fraňková, která měla projekt na starosti.
2: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi. S výsadbou stromů a keřů také sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
0: Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Ve druhém čtení pak projednají senátoři návrh Václava Lásky ze SN 21, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech. Znojmo otevřelo nové reuse centrum. V budově za bývalým celním úřadem u vlakového nádraží můžou lidé nechat nepotřebné věci, například nábytek nebo jiné vybavení domácnosti. Věci je v centru možné také koupit za symbolický příspěvek. Centrum ale nepřijímá elektroniku nebo oblečení. Do budoucna ovšem město zvažuje i možnost přijímat některé spotřebiče, vysvětluje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
3: Když si někdo kupuje něco nového, tak ty starší věci, spousta z nich může ještě normálně fungovat. Takže to byl náš hlavní motiv, proč jsme zřizovali tady to reuse centrum, tu nábytkovou banku. Už tam máme některé věci, jak někteří občané něco odevzdávat, tak si i něco koupit.
1: Počasí.
0: Kroměřížská orientační běžkyně Lucie Dittrichová získala na mistrovství světa v Itálii bronz. Je to první medaile pro český orientační běh ze světového šampionátu po 14 letech. V Janově skončila třetí ve sprintu, hned za ní doběhla další Češka Tereza Rauturier. Nejlepším z mužů byl 8. Jakub Glonek. A teď pojďme k počasí. Ranní velká oblačnost doznívajícími slabými přeháňkami bude během dopoledne ubývat. Na jižní Moravě přes den čekáme převážně polojasno, postupně občas i jasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Mírný vítr zesílí na čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se silným provozem počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od Kývalky budete postý 96. kilometr po pojíždět v nesouvislé koloně okolo 10 minut. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Se vším všudy a nespoře, popřáti chci k svátku noře. Blahem brzy zavrčí, nejdu s prázdnou náručí. Já si umím poradit, všem rozdávám starý hit. Sladký jako bompary, je to dárek nad dary. Navíc na mé frekvenci nepatří jen příjemci. Smí ocenit jeho krásu každý, kdo je u rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 8. července roku 2026, máme léto a v Brně máme tak trošku pošmourno. Když jsem ráno vstával, kolem té 6. tak bylo opravdu zataženo a když jsem šel do studia, dokonce i trošku poprchalo, ale teď už jsem viděl, že se objevilo sluníčko, teď už zase máme zataženo, tak je to takových jako na vlnkách, ale prý se to má všechno vybrat a dneska mají být teploty až téměř 30, takže uvidíme. Dneska mají svátek Nory, tak všem děvčatům, ženám, dámám, které se honosí křestním jménem Nora, tak vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Prosím, zahrajte mojí sestře, paní Aně Jančové z Korytné v úterý 8.7. Milá Aničko, chci ti poděkovat za všechno, co pro mě děláš a pomáháš, když potřebuju a můžu se vždy na tebe spolehnout. Prosím o písničku Křídla od sourozenců Ulrichových. Písnička, ať potěší jejího manžela Oldu. Přeje sestra Marie Rusmanová. Za všechno moc děkuji a celou redakci zdravím. Naschledanou.
0: Milá paní Marie, rád splní vaše přáníčko, děkujeme vám za váš pozdrav, vybrala jste si písničku, takže už jsou tady sourozenci Ulrichovi a jejich Křídla.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: křídla, sourozenci Ulrichovi a já už tady mám pro vás připravenou takovou krásnou jarní, tedy promiňte, letní už takovou historičku. Jestli máte zahrádku, moji milí posluchači, tak víte, že červenec je měsíc, kdy se člověk, jak se říká, nezastaví. Rybí se zraje, maliny se červenají a to všechno, jak se říká, naráz. Rybí se taková poctivá klasika. Naše babičky ho měli u plotu skoro povinně. Červený rybíz, bílý, černý. A kdo trhal rybíz, ten ví, že to je práce spíše na trpělivost než na sílu. Kulička po kuličce, hrozínek po hrozínku. Za to pak rybízový koláč s drobenkou nebo šťáva na zimu. Mňam, mňam, mňam, to pak stálo za to. Maliny, ty jsou zase kapitola sama pro sebe. Ty se trhají nejlíp ráno, dokud je chladno. A nejvíc jich stejně sníte rovnou u keře. To je takový zahrádkářský zákon. Do misky se dostane sotva polovina. Ano, jedna do pusy, jedna do hrníčku. A ještě jedna věc, kterou možná znáte. Když se sešla rodina na trhání, děcka dostala každé svůj hrneček a soutěžilo se, kdo dřív. Vyhrával vždycky ten, kdo nejedl. Takže nikdy nikdo nevyhrál. A já ještě mám vzpomínku, já jsem miloval angrešt. Angrešt, moje babička tomu říkala amprcky, tak to byla taky taková fajnovka. A to se sbíralo lépěji než rybíz i než maliny, protože rybíz byl jako takový tuší, takže když jako jste ho utrhli, tak vám se kolikrát malina se rozmlačkala v prstech. A zase rybíz ten moc nepřibýval, to byly kuličky, jak kuličky, že jo, jak brok do flinty, ale angrešt to už jako, to už bylo trošku, bych řekl, takový větší ovoce a to už tady v tom kýblíku přibývalo. Tož tak, už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Tak to byla Marta Kubišová a její Magdaléna, tak se jmenovala písnička. A já už pro vás mám, protože je středa, středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, středeční indicie tedy zní: u mých počátků stála i bengálská koťata. A to, že jsem je prodal. Opakuji středeční indicii. U mých počátků stála i bengálská koťata. A to, že jsem je prodal. Tak to byla středeční indicie a už Volare a Gypsy Kings. Pienso con sueño para

No tak to byla krásná, svěží písnička, švarná, jak říká letitý člen orchestru Gustava Broma, Mojda Bártek. Tak a já tady mám ještě dvě přáníčka, to první z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, prosím zahrajte nějakou píseň pro vás v rádiu. Děkuji, Jindra od Olomouce. Milý Jindro, my jsme rozhlas tady pro vás, ale dobře, samozřejmě zahrají a my vám děkujeme, že nám posíláte písničku. Tak zahraj, ale ta písnička taky bude pro tebe, Jindro, a vůbec pro vás všechny, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. A mám tu ještě jedno z mailové adresy a to zní takto. Pro mou nejlepší kamarádku Janičku Nečasovou z Hustopečí, prosím, zahrajte dne 8. července písničku Neposlušné tenisky. Jani, těším se, až spolu zase protančíme střevíce. Děkuji, Jarmila. Milá paní Jarmilo, rád splní vaše přáníčko, takže podtrženo sečteno, přáníčka byla vyslovena, paní Jarmila vybrala písničku, tak pojďme si zatančit.

0: čtvrteční, páteční a pak už nám to všem bude jasné. A prosím pěkně, moji milí, upozorňuji, když chcete a máte na mě nějaké přání, prosím, musíte mi to dát vědět, takže máte tyto tři možnosti. Buď mi to své přání namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo mi to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud si přejete konkrétní písničku a taky v konkrétní den, prosím pěkně, dejte mi to vědět s dostatečným předstihem, abychom to stačili všechno, jak se říká, zprodukovat a zařadit do toho scénáře. No a teďko už pomalý Lilinku se spojíme s mým kolegou Pavlem Kudrnou a panem hrabětem Františkem Kinským, protože začne soutěž Zámecké léto. A já zítra ve čtvrtek po 9. se opět na vás budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: zámecké léto.
1: Pěknou středu vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Já dnes zámecké léto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž. Chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím, já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín, kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. A to říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeji hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin. Připravené jsou zprávy. Na Rulerově nábřeží v Brně bude ještě letos kavárna. Jednu oběť má noční požár chaty poblíž Bítova na Znojemsku. Dráhaři z Dukly Brno obhájili na mistrovství Evropy do 23 let stříbro. Dnes bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Radní Brna středu vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za více než 8 milionů korun potrvají zhruba 3 měsíce. Radnice zároveň chystá výběrové řízení na provozovatele kavárny, řekl starosta Vojtěch Mencel z ODS. Dnes by měl otevřít také první nájemce menšího obchodu vybraný v květnu. Další dva se přidají příští týden. Poblíž Bítova na Znojemsku dnes v noci hořela chata. Jeden člověk zemřel a další dva jsou zranění. Ženu se středně těžkými popáleninami převezli záchranáři na popáleninové centrum do brněnské fakultní nemocnice. Jednoho muže po ošetření ponechali na místě, pokračuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
1: Jsme informaci o požáru chaty obdrželi krátce před 1 hodinou raní, tím, že jsme vyhlásili 2. stupeň poplachu, abychom na místě měli dostatečnou zásobu vody, takže na místě zasahovalo 8 jednotek, zřídili jsme čerpací stanoviště z vodní nádrže Vranov a v současné době na místě probíhá došetřování události a také zjišťování vzniklých škod.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude. S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční SPD. Na síti X to oznámil předseda hnutí Tomio Okamura. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Sport. Dráhoví cyklisté Dukly Brno mají stříbro z mistrovství Evropy do 23 let v týmovém sprintu. Adam Rauschgold, Jan Pořízek a David Peterka byli nejrychlejší v kvalifikaci. Následně vyřadili Poláky a v boji o zlato prohráli až s Itálií o 546 tisícin sekundy. Počasí. Ranní velkou oblačnost vystřídá polojasno, postupně bude občas i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Mírný vítr zesílí na čerstvý severozápadní místy s nárazy okolo 55 km v hodině. Večer bude vítr částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná. Přechod studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pektoris.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je stále silný provoz na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od Kývalky se popojíždí v nesouvislé koloně postý 96. kilometr asi 10 minut. Krátké zdržení je také na příjezdu po D2 do Brna, a to od 3. kilometru. Zdržíte se maximálně 5 minut. Na dopravní nehodu teď pozor. V Brně stala se v Bauerově ulici ve směru do centra mezi parkovacím domem a koupalištěm Riviera. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ve středu 8. července, 4 minuty po 10. hodině, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. Už za chvíli opět otevřeme rozhlasovou kuchyni a společně s Julí Kalodovou budeme vařit. Dnešní recept je na třešňovo-makový koláč. Vojta Halaš, regionální stopař, se dnes vypravil na jeden z příměstských táborů, a tak se tam s ním také podíváme. Nebude chybět kulturní tip a pozvánka, stejně jako babské rady Jarky Vykoupilové. Ať už nás posloucháte kdekoliv, příjemné dopoledne vám od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia přeje Sandra Silná, která s vámi bude do dnešní 12. hodiny. No a teď už Hanka Zagorová.

0: Český rozhlas Brno.
1: V dopoledním vysílání teď je u druhého mikrofonu. Vítám tak jako každou středu Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: A budeme opět společně vařit, nebo dneska spíš, když se dívám na ten recept, péct, protože recept, který pro nás máte připraven a pro posluchače, je na třešňovo-makový koláč.
2: Ano, já jsem ho pekla teď v pondělí, jak byl svátek, a můžu ho vřele doporučit. Sezona třešní pořád stále trvá. U nás v Kunštátě jsme v plné sezóně, takže kdo máte třešně a nevíte, co s nimi, to je klasický problém, úplně stejně jako s rybízem, tak směle do toho, protože ta kombinace toho máku s třešněmi je úžasná, je to takové svěží, letní a stačí vám na to vlastně natrhat si zhruba půl kila třešní, ty si odpeckujete a můžete si udělat rozvar. Já jsem ho nedělala, to znamená, použila jsem rovnou ty třešně, vždycky jsem tu pecku vytáhla a rozdělila na poloviny a budete potřebovat si udělat makové těsto a k tomu budete potřebovat 200 gramů hladké mouky, 3 lžičky prášku do pečiva, 100 gramů mletého máku, 200 gramů cukru krupice, nastrouháte jednu kůru z citronu, dáte 150 gramů změklého másla a přidáte jeden bílý jogurt malý a přidáte 3 vejce. To všechno se smíchá v jedné míse. Část té hladké mouky můžete nahradit mandlovou moukou. Bude to takové jako ještě luxusnější, ale já jsem nedávala, protože držím tajly, takže, takže jsem dala jenom hladkou. No a potom už jenom potřebujete to těsto nalijete klasicky do pekáče na koláč. Já mám takové kulaté formy, takže jsem to vlastně pekla v takové dortové verzi. A na to jsem rozprostřela ty odpeckované třešně rozpůlené. Můžete zasypat třeba cukrem ještě, kdo máte chuť sladší, kdo máte radši sladší chuť, ale já jsem to nedělala, takže jenom ty třešně. No a na to je drobenka, kterou uděláte ze 4 sušenek, jakýchkoliv, samozřejmě bez náplně, musí to být nějaké prostě, které se dají rozdrolit. Okay, potom 150 gramů hrubé mouky, 75 gramů cukru krupice, 100 gramů másla, klasická drobenka, ale ozvláštněná těmi sušenkami. Takže vrstva těsta, vrstva těch třešní a na to ta sušenková drobenka, je to boží.
1: Mně už tady jedou takové představy, že potom, až dojde sezóna třešní, budou zase višně,
2: ano.
1: Pak další ovoce, že to je vlastně poměrně univerzální recept, ono s tím mákem se snoubí lecjaké ovoce. Takže
2: určitě, a dá se ta verze použít i bez těch třešní, protože je to klasický vlastně makovec, maková buchta, nemusí se dávat ani ta drobenka. A jestli si vzpomínáte, posluchači, že jsme minulý týden vyráběli ten rybízový sorbet, tak i ten jsem vyrobila teď o víkendu a dala jsem ho k tomu koláči a bylo to úplně skvělý. Ta štiplavá, taková ta kyselkavá chuť toho sorbetu, který jsme dělali, já jsem rozmixovala prostě misku rybízu a dala jsem ho jenom s cukrem a dala jsem do mrazáku a zhruba 2 hodiny to trvalo, musíte to pořád promíchávat, aby vám to nestuhlo do úplně tuha, ale měli jste tu konzistenci, která se dá nanášet lžící a je to skvělý letní recepty, krásné.
1: Výborné, moc děkuji Julii Kalodové za dnešní recept. Pokud dobře počítám v hlavě, příští středu se kvůli dovolené vaší asi neuslyšíme. Ale
2: možná se přihlásím z dovolené, protože nemůžeme si to středeční vaření nechat ujít.
1: Ano, my jsme si to velmi oblíbili, tuhle společnou chvíli tady u mikrofonu. Věřím, že i vás, milí posluchači, jsme inspirovali opět a budeme se tedy těšit na další recept a moc děkuji pro
2: příští tuhle chvíli. Středu i z dovolené. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: My pokračujeme v dopoledním vysílání. Teď nám bude zpívat Bryson, Tonight I Celebrate My Love, dnes slavím moji lásku, taky Karel Gott, no a přihlásí se i regionální stopař Vojta Halaš.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Letní prázdniny jsou pro děti především obdobím táborů. Ne všechny ale mohou odjet na delší dobu mimo domov. Právě pro ně jsou určeny příměstské tábory, kam děti zpravidla docházejí ve všední dny v době, kdy jsou jejich rodiče v práci. Na jeden z příměstských táborů v Brně se vypravil také náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, hezké dopoledne. Jak to na táboře vypadá a jaký program mají děti připravený?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Já jsem právě v Lanovém centru v Brně v městské části Lesna. Tady se celý týden pořádá jeden z turnusů příměstského tábora, který se tu koná jinak celé léto. Je tu momentálně 30 dětí, které se učí, jak bezpečně zdolat všechny překážky Lanového centra. Ty překážky jsou dokonce až v 10 metrech, tam by se mě asi zatočila hlava, ale zajímavostí je určitě i lanovka, po které se děti tady za chvíli svezou dolů. Příměstský tábor pod Lany už 18 let přináší dětem zážitky plné pohybu, zábavy i nových výzev a jen v loňském roce se jich zúčastnilo přes 500 dětí. Ten program je připraven na míru jednotlivým věkovým kategoriím, aby si tento tábor naplno užili mladší, ale i starší účastníci. Hlavní náplní jsou lanové aktivity, kromě lezení po překážkách nebo, jak jsem zmiňoval, tu lanovku, ale jsou tady adrenalinové skoky pod dohledem zkušených instruktorů. Nechybí samozřejmě ani hry, soutěže, jeden celodenní výlet nebo takový paintball z luky a šípy, ale vše samozřejmě bezpečné. Ten tábor probíhá každý všední den od 9 do 16 hodin právě tak, aby rodiče mohli být mezi tím v práci.
1: Jak je tábor obsazený a konají se pak i další tábory?
2: I na to jsem se ptal instruktorů, ten tábor je na celé léto kompletně obsazený, každý den se tady na Lanech vystřídá 60 dětí ve věku od 6 do 14 let a jeden nebo dva turnusy jsou i dokonce pro starší. No a co se týče dalších příměstských táborů na Jižní Moravě, nabízejí pestrý program pro děti všech věkových kategorií. Nejvíce jich tradičně probíhá v Brně a okolí, ale zajímavé jsou také v Blansku, Tišnově, Ivančicích, Slavkově u Brna nebo v Moravském Krasu. Děti se mohou vybrat z vědeckých, kreativních, přírodovědných táborů. Oblíbené jsou taky různě zaměřené sportovní kempy, tábory veselé vědy a nebo v domě přírody v Moravském Krasu. A milovníky zvířat potěší program zoologické zahrady v Brně nebo jezdecké tábory na různých farmách po celé Jižní Moravě.
1: Tolik náš regionální stopař Vojta Halaš, který se dnes přihlásil z letního příměstského tábora v Lanovém centru v Brně na Lesné. Vojto, děkujeme a hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je 10 hodin, téměř 27 minut a my pro vás už za chvíli budeme mít také kulturní pozvánku. Ta dnes zamíří na zámek do Vranova nad Dyjí, kde se o víkendu konají růžové slavnosti. Více se dozvíte už za chvíli.

10 hodin 37 téměř minut a Pavel Rod, krásnější než růže na vlnách Českého rozhlasu Brno v dopoledním vysílání. A tahle píseň nám připravila krásné antré taky k dnešní kulturní pozvánce. Barokní zámek Vranov nad Dý se během 2. červencové soboty, tedy teď 11.7., promění v romantické místo plné květin, barev a příjemné letní atmosféry. Konají se zde zámecké růžové slavnosti a ty propojují kouzlo historického areálu s vůní růží, elegantní výzdobou a vybranými gastronomickými zážitky. Po celý den budou probíhat také kostýmované dětské prohlídky zámku, při nichž se malí návštěvníci přenesou do světa šlechty a zámeckých příběhů. V areálu se navíc můžete vyfotografovat s hraběcí rodinou v dobových kostýmech. Součástí programu je i výstava dětských výtvarných prací z regionálních škol, inspirovaných tématem růží, zámku a léta. V rámci zámeckých růžových slavností se koná i rokokový piknik, který vás přenese do okouzlující atmosféry 18. století. Den plný vůně růží, šlechtické elegance a živé historie se koná na státním zámku ve Vranově nad Dý tuto sobotu 11. července. Hlavní program začíná v 11 hodin a končí v 6 večer.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá, jsem tak rychlej, že ani nevrhá.

0: znova.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V této hodině dopoledního vysílání zbývá poslední pravidelná rubrika a to jsou babské rady. Jarka Vykoupilová vás dnes naučí, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů.
0: Babské rady.
2: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33 až 40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30 až

0: 31%, ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá krásně, má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu třeba na narozeninové dekorace docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Je 10 hodin 46 minut, zprávy v 11 pro vás chystá Věra Šembeková a protože je středa, tak po 11. hodině otevřeme pravidelnou poradnu pro zdraví. A já vás jen krátce pozvu k poslechu. Naším dnešním hostem bude oční lékařka Věra Kalandrová a povídat si budeme o léčbě zeleného očního zákalu neboli glaukomu. Tak věřím, že vás téma bude zajímat a už teď vás zvu k poslechu.

zarod snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Gençe usta.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Výše podpory na bydlení v superdávce se nově bude stanovovat podle okresů. V Hodonínské zoo zarybňují nová akvárie a v Brně začne křesťanská konference Charis. Bude polojasno až jasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ve dvou nových akváriích v zoologické zahradě v Hodoníně budou 2000 ryb. První už si zvykají na nové prostředí. Původní pavilon před 5 lety poničilo tornádo. Bylo nutné ho strhnout a postavit nový. Přišel na více než 70 milionů korun. Expozice sladkovodních akvárií se lidem otevře nejspíš v srpnu. Bude v nich 35 druhů ryb z afrických jezer Malawi a Tanganyika, říká mluvčí zoo Ivo Cencinger.
3: Akvárium bude poměrně pestré. Zarybňujeme zpočátku menšími mladými rybami z důvodu jejich snadnější adaptace na nové prostředí a další druhy musí se postupně zabydlet, najít si úkryty. Budou ale postupně dorůstat a některé také změní zbarvení.
1: V Brně se dnes sejdou křesťané na konferenci Charis. Největší akce svého druhu v Česku se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonech F a V až do neděle. Věřící dnes čeká registrace a večerní zahajovací mše s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Na další dny organizátoři připravili přednášky na téma odpuštění a usmíření, pokračuje koordinátorka Kateřina Lachmanová.
4: Motem je citát z Bible: především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A je to myšleno takový jádro člověka, který když je v pořádku a je zdravý a naplněný láskou, tak to má veliký vliv nejenom na zdraví jedince, ale na zdraví celé společnosti, církve, rodiny a tak dále. Sport.
1: Poslední čtvrtfinálovou dvojici utvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. O semifinále se utkají také Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
2: Počasí.
1: Dopoledne bude na jižní Moravě ještě oblačno, postupně převážně polojasno, občas i jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Mírný vítr zesílí na čerstvý severozápadní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je na dálnici D1 u Brna. Zdržíte se především na příjezdu od Prahy. V Brně samotném počítejte s komplikacemi při průjezdu křižovatkou ulic Merhautova a Jugoslávská. Nefungují tam semafory. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak jako každou středu po 11. hodině dopolední, i dnes pro vás máme připravenou poradnu pro zdraví. Tématem, kterému se budeme až téměř do 12. hodiny věnovat, bude zelený oční zákal, neboli glaukom a jeho léčba. Zůstaňte s námi a dozvíte se více. Příjemné dopoledne i poslech vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Oční lékařka primářka Věra Kalandrová z oční kliniky Lexum v Brně je dnes opět naším hostem v Poradně pro zdraví. Dobré dopoledne, děkuji, že jste přišla.
2: Dobré dopoledne a já děkuji za pozvání.
1: Připomínám, že vám všem, kteří se chcete paní doktorky dnes na něco zeptat v souvislosti s tématem, a to je zelený oční zákal neboli glaukom, tak můžete volat na naše telefonní číslo do studia 726 46 52 00. Paní primářko, když se řekne zelený zákal, co si pod tím vlastně máme představit, co se v tom oku děje a jak se třeba liší zelený oční zákal od toho šedého, o kterém jsme si tady není to tak dávno povídali?
2: Ano, lidé si to často pletou, ale zelený zákal je naprosto jiné onemocnění. Je to vlastně onemocnění, při kterém dochází k postupnému a nevratnému ubývání nervových vláken a poškozování zraku. Mm-hmm. Takovým typickým, nebo to, co si všichni představí, je, že mají vysoký nitrooční tlak. To ovšem nemusí platit vždycky, ale je to taková jedna z hlavních veličin, kterou my jsme schopni změřit. Takže někdo si to spojuje, zelený zákal rovná se vysoký nitrooční tlak, ale úplně vždycky to tak není. Někdy někdo může mít vysoký nitrooční tlak, ale všechno ostatní, nebo vyšší nitrooční tlak, ale všechno ostatní je v pořádku. V tomto případě my mluvíme o takzvané nitrooční hypertenzi a tady jenom pacienta sledujeme a není potřeba léčit. Další taková záludná skupina onemocnění je, kdy ten nitrooční tlak je zcela v normě, ale přitom se jedná o zelený zákal. Tomu se říká takzvaně normotenzní, čili tenze, nitrooční tlak je v pořádku, ale dochází k poškození toho zrakového nervu a úbytku vláken. A takový ten nejrozšířenější, ten typický je, kdy máme vysoký nitrooční tlak a všechny další změny, ke kterým patří vlastně poškození toho zrakového nervu a potom změny v zorném poli.
1: Mm-hmm. Co je vlastně příčinou toho vysokého nitroočního tlaku?
2: Tady se podílí hlavně genetika. Lidé musí být na pozoru, pokud mají glaukom v rodině. Takže genetika se na tom podílí a potom je to vlastně nepoměr mezi tvorbou nitrooční tekutiny a odtokem. Od toho se také odvíjí vlastně léčba.
1: Uhum, uhum. A vy tedy sledujete při pravidelných prohlídkách, řekněme, pokud někdo chodí třeba každé dva roky, nebo já nevím, jak přesně často se chodí k očnímu lékaři a taky od jakého věku, ale sledujete při preventivních prohlídkách, tedy jaký je ten nitrooční tlak, nebo je to speciální vyšetření, které se dělá až při podezření na glaukom?
2: Ne, to patří mezi naprosto základní vlastně vyšetření. Člověk by měl, i když nemá vůbec žádné potíže, měl by ve 40 letech nejpozději přijít aspoň jednou na kontrolu k očnímu lékaři, který provede základní vyšetření, do kterého patří vlastně vyšetření vizu, jak vidí člověk, potom se změří nitrooční tlak, potom by bylo potřeba, nebo většinou se rozkape to oko, podívá se lékař, jak vypadá sítnice a jak vypadá zrakový nerv. Dále k tomu takovému prvnímu základnímu vyšetření patří také to vyšetření zorného pole, čili perimetrie. A když je tohleto všechno v pořádku, tak potom se s tím pacientem domluví vlastně, kdy přijde na další kontrolu. Když není žádná rodinná anamnéza, žádná rodinná zátěž, stačí třeba za 2, 3, 5 let, podle toho, jak se s lékařem domluví. Ovšem, pokud se doktorovi už něco nezdá, tak si toho pacienta pozve potom ještě na další, třeba podrobnější vyšetření. Ta perimetrie se dělá většinou dvakrát, protože na poprvé, když to člověk jakoby ještě neumí, neví, o co jde, není ta perimetrie přesná. Takže si lékař pozve pacienta ještě jednou a udělá ještě speciální vyšetření, takzvané zobrazovací metody, kdy my jsme schopni vlastně v tom zrakovém nervu změřit jednotlivá vlákna, jestli je jich normální počet, nebo jestli jich ubývá, a potom také stranovou asymetrii, což je důležité.
1: S oční lékařkou Věrou Kalandrovou si dnes povídáme o zeleném očním zákalu neboli glaukomu. Já připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 46 52 00. No a my si za chvíli po písničce budeme povídat dál třeba právě o tom, proč je zelený zákal tak zrádný a proč se o něm často mluví jako o tichém zloději zraku. Tak zůstaňte s námi.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte poradnu pro zdraví. Dnes si s oční lékařkou Věrou Kalandrovou povídáme o zeleném očním zákalu. Připomínám také telefonní číslo do našeho studia 726 465200, kam můžete volat už nyní své dotazy. Paní doktorko, proč je ten zelený oční zákal tak zrádný a mluví se o něm také jako o tichém zloději zraku?
2: Takže tady je to proto, protože vlastně při vlastně počátku toho zeleného zákalu ubývají ty zraková vlákna v periferii zorného pole. Takže ten pacient nemá vůbec žádné potíže, on si toho vůbec nevšimne. A když nepřijde k očnímu lékaři a nezjistí se, že má zelený zákal, tak on vlastně může přijít až v době, kdy vlastně to zorné pole je tak malé, že on začne zakopávat, narážet do nábytku. A v tomto vlastně případě už je to tak poškozený ten zrakový nerv, že už jakoby skoro jakoby ta léčba je velmi obtížná. Takže proto je to tichý zloděj zraku. To se týká hlavně toho nejčastějšího zákalu, toho zeleného zákalu s otevřeným úhlem. On existuje ještě druhý typ zeleného zákalu s takzvaným uzavřeným úhlem. Tento typ zeleného zákalu se týká hlavně lidí, kteří mají plusové dioptrie, čili do dálky, to jsou takové ty brýle, kdy vám zvětšují oči, a potom i do blízka ještě silnější. To oko je obecně menší. Jsou tam vlastně stížené ty odtokové poměry, čili ty odtok té komorové vody je stížený. A tito lidé mívají často takové varovné příznaky, tomu se říká irizace světel, takže pokud by to pacient měl být okamžitě k očnímu lékaři. A vypadá to tak, že vy třeba v noci, když se podíváte na lampu veřejného osvětlení, tak vidíte kolem barevné kruhy. Mm-hmm. To je způsobeno tím, že vlastně zornička se ve tmě roztáhne, při ucpe ty odtokové cesty, ten tlak vám na chvilku stoupne a udělá to ty barevné kroužky. Mm-hmm. Takže to je varovný signál. A potom u tohoto typu zákalu může dojít až k takzvanému glaukomovému záchvatu. Tohle to je velmi nebezpečná věc, protože ti lidi začnou zvracet, začne je strašně bolet hlava. A oni většinou končí v nemocnici vlastně na akutním nějakém oddělení s tím, že mají buď nějakou náhlou příhodu břišní nebo infarkt nebo něco takového a vůbec se nemyslí na to, že to může způsobit oko. A tady vlastně k tomuto by vůbec nemělo docházet. Člověk, který má tady tento typ nebo má k tomu nějakou predispozici a byl u očního lékaře, tento určitě jakoby objevil, protože my vždycky měříme ten vnitrooční tlak vlastně, když přijdete a potom po tom rozkapání. A pokud nám ten tlak stoupne, tak víme, že se něco děje a preventivně jsme schopni udělat do duhovky laserem takovou malinkatou dírečku, která vlastně tomu předejde a k tomuto záchvatu nikdy nedojde, protože pokud k tomu záchvatu dojde, tak může ten záchvat, už jeden jediný záchvat může trvale poškodit to oko a dojde k takzvané vlastně paralýze očního, vlastně toho svalu, který vám stahuje zorničku. A ten sval zůstane vlastně ochrnutý a ta zornička se vám už nikdy jakoby nestáhne. Čili ví třeba potom na sludničku je člověk oslněný a většinou dojde i k trvalému poškození zrakového nervu. Takže tohle je takový velmi akutní stav, kdyby se mělo okamžitě zasáhnout a nejlépe preventivně zasáhnout tak, aby k tomuto vůbec nedošlo.
1: Ale většinou si to člověk tedy nespojí, protože jestli tomu dobře rozumím, tak ale zrak v tu chvíli toho záchvatu ještě poškozený vlastně nemáme. Člověk vidí vlastně dobře.
2: Ano, vidí. On může jakoby mít zamlžené to vidění, ale když je vám takhle strašně špatně, tak na to třeba to ani tomu doktorovi na té záchrance neřeknete.
1: Ano.
2: Takže to je takové jako hodně zrádné. Opravdu se to stává, že vlastně se až v druhé fázi myslí na to, že to opravdu může udělat oko a potom se to vyřeší rychle. Tam se udělá ten otvůrek duhovce, ten tlak klesne, ale opravdu, když to trvá den, dva, už může být trvale poškozený ten zrakový nerv.
1: Které věkové skupiny jsou glaukomem nejvíce ohroženy? Vy jste tady zmiňovala i tu dědičnost. To znamená, když je glaukom v rodině, tak od kdy už se sledují třeba s děti? Jsou ohroženy také?
2: Tak pokud je to takový ten normální glaukom, tam stačí, když vlastně přijde ten člověk po té 40. Ale pokud je to nějaký takový zrádnější typ glaukomu, tak ten oční lékař už toho pacienta upozorní, aby přivedl děti. Mm-hmm. I jakoby, nebo po případě i mnoučata preventivně, ale spíše děti. A ještě další věc je, někdy si to pacienti pletou. Tady u tohoto typu šedého zákalu, teda zeleného zákalu, jak jsem teď mluvila, tak tam se někdy preventivně operuje vlastně čočka. Mm-hmm. Šedý zákal, protože ta čočka vlastně věkem bobtná a ona může také způsobit to, že ta nitrooční tekutina hůře odtéká. A lidi často říkají, já jsem byl kvůli zelenému zákalu na operaci šedého zákalu. Je to tak? Je to pravda? Ta čočka se odoperuje a ty otokové cesty se uvolní.
1: S oční lékařkou Věrou Kalandrovou si dnes povídáme o léčbě a příznacích zeleného očního zákalu a k tématu se opět vrátíme po písničce a po tady reklamách na naše další vysílání.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: V pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S oční lékařkou Věrou Kalandrovou si dnes povídáme o glaukomu neboli zeleném očním zákalu. A já bych se teď moc ráda zeptala tedy, jak probíhá léčba.
2: Takže hlavní léčbou je, pokud máme ten vyšší vnitrooční tlak, ho snížit. Na toto máme vlastně dva takové základní druhy kapek. Jedny, které omezují tvorbu nitrooční tekutiny, a druhé, se široká velká skupina, ty, které vlastně zlepšují ten odtok. Čili ten nitrooční tlak se dostane do normy a to se kontroluje nejdříve třeba po 3 týdnech, po 3 měsících, a pokud to takhle funguje, tak se ta léčba nechává dlouhodobě, leckdy až vlastně celý život. Dále máme takzvané laserové operace, je to takzvaná selektivní laserová trabekuloplastika, a třeba u mladších lidí se někdy doporučuje ještě dříve, než se nasadí ty kapičky, provést tuhletu selektivní laserovou trabekuloplastiku. Ta jde opakovat a ona nám vlastně zase sníží nebo zlepší nám ten odtok té nitrooční tekutiny, takže nasazení kapek se může zpozdit třeba až o několik let. Ale to musí rozhodnout oční lékař, jestli je ten pacient na to vhodný. My máme takové speciální vyšetření, kdy se do toho komorového úhlu jsme schopni takovou speciální čočkou podívat a uvidíme, jestli vlastně ten typ zeleného zákalu má naději, že se to tímto zlepší. Pokud ano, je to velmi efektivní. Hradí to pojišťovna, je to nebolestivý, dá se to opakovat a je to úplně super. Takže buď tohle, nebo kapičky, nebo obojí. A my dále samozřejmě toho pacienta sledujeme a pokud se ten nitrooční tlak nedaří snižovat, tady ani jedním, ani druhým, tak pak nastupují operační techniky. Dříve se prováděla taková klasická operace, která se jmenovala trabekulektomie, a to je vlastně taková falešná komunikace, kdy se ta nitrooční tekutina odvádí pod spojivku, kde ona se vstřebává a ten nitrooční tlak vlastně klesne na hodnoty, které nepoškozují dále to zorné pole. Dnes máme ještě jiné možnosti, to je taková jako větší operace, kdy vlastně se to může zjizvit, musí se to hlídat všechno. Dělá se to i prostě takhle jako speciálně, kdy to můžeme potom trošku víc uvolnit, trošku víc zatáhnout ty stehy. Ale protože je to taková větší operace, tak vlastně byly vyvinuty další typy operací, kdy my vlastně do toho oka vložíme takovou speciální trubičku, takový mikroimplantát, který nám tu tekutinu odvede úplně stejně. Takže máme několik typů těchto implantátů a ten implantát se dá do toho oka tak, že nám opět vlastně z toho nitra oka odvádí tu tekutinu pod spojivku, kde se vstřebává, a výborně to funguje.
1: Mě napadá otázka, jestli tento typ třeba operací je pro někoho nevhodný, nebo jestli jsou nějaké kontraindikace, kdy třeba člověk nemůže takovouhle operaci podstoupit z důvodu třeba jiného onemocnění nebo věku.
2: Tyhle operace se provádí v lokálním umrtvení, takže vlastně věk tady nehraje roli. I jakoby nějaké celkové choroby nehrajou roli, to určitě může. Jediný, co mě takhle napadá, kdyby to nešlo provést, je nějaké jizevnaté onemocnění spojivky, kdy se vlastně nedá na tom oku operovat, ale to je úplně vzácné. Řekla bych, že tyhle ty operace se dají provést u každého. Dají se provést i různé typy. Jeden typ, když by to selhalo, dá se provést i jiný typ. Takže my jsme schopni vlastně o to oko a o to vidění bojovat, co to jde, aby ten pacient vlastně to vidění nestratil.
1: Znamená to, že tedy operace jsou všechny ambulantní a člověk přichází k vám, jde na operaci, odchází stejný den domů?
2: V 99% případů ano. Jediný, kdy je potřeba třeba toho člověka uspat, je pokud trpí takzvaným nystagmem. To jsou ty mimovolné pohyby oka, kdy my to oko potřebujeme sklidnit, aby prostě se nehýbalo, a tohle to se děje jenom v celkové narkóze, takže pak většinou třeba den nebo půl dne leží v nemocnici.
1: S oční lékařkou Věrou Kalandrovou si dnes povídáme o léčbě zeleného očního zákalu neboli glaukomu. No a mě po písničce bude zajímat také například to, jestli se dá průběh tohoto onemocnění nějak ovlivnit například životním stylem.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Hostem poradny je dnes oční lékařka Věra Kalandrová a povídáme si o glaukomu, neboli zeleném očním zákalu. Už jsme tady probrali příznaky, probrali jsme také to, jak probíhá operace, jaká je léčba. A mě by teď zajímalo, jak vlastně se zeleným zákalem žít v běžném životě a jak se to projevuje například třeba při řízení, při čtení, nebo když člověk pracuje dlouho s počítačem, dívá se na televizi, prostě jak ten zelený oční zákal tohle třeba ovlivňuje.
2: Takže se zeleným zákalem se dá dobře žít, on vás jakoby moc nějak nelimituje. Můžete vykonávat běžné jakoby práce, můžete koukat na počítač. Tam je potřeba ale dodržovat takovou tu počítačovou hygienu, čili nekoukat do toho počítače 6 hodin v kuse, ale dělat si ty přestávky, jak jsme o tom tady už i v minulosti hodně mluvili. Ale jinak vám to nijak neškodí. Ono vás to omezuje vlastně v tom, že si musíte pravidelně kapat. To kapání je potřeba zdůraznit, že opravdu je potřeba kapat pravidelně. Většina těch kapek nebo velká skupina kapek se kapí jednou denně, buď ráno nebo večer. Je potřeba to kapat zhruba ve stejnou dobu. Čili když kapete v 7 hodin ráno, tak kapat plus minus v těch 7 hodin. Pokud kapete dvakrát denně, je potřeba kapat opravdu třeba v 7 a v 7, ne si kápnout ráno v 5 a potom večer v 11. Tam by nám ten tlak mohl hodně kolísat, takže to ne. Pokud jedete na dovolenou, je potřeba si vzít ty kapičky sebou, nenechat je doma a kapat je pravidelně i na dovolené. Takže to je vlastně takový základ, který ten pacient by měl opravdu dodržovat. Co se týče fyzické práce, tak tam je potřeba se potom zamyslet, co dělat. Takže jakoby ani ta nějaká těžší fyzická práce vás jakoby nějak neomezí, ale je potřeba třeba dát pozor na zvedání hodně těžkých břemen. Takže pokud ten člověk má zelený zákal už třeba v pokročilejší formě, není vhodné zvedat nic těžkého. To souvisí se sportem. Co se týče sportu, sport je pro lidi se zeleným zákalem naopak velmi vhodný. On prokrvuje ten zrakový nerv, vlastně takové to normální běžné cvičení, plavání, běh, to je velmi dobré jakoby pro průběh zeleného zákalu. To, co zakazujeme, je zvedání zase opět těžkých jakoby činek, posilování, zvedání nad hlavu. Potom různé prostě cviky, kdy stojíme na hlavě, třeba při józe, to se vůbec nedoporučuje. Tady je potřeba říct, že třeba ani nemáme rádi nebo nedoporučujeme hraní na dechové nástroje. To opět zvyšuje nitrooční tlak. A potom ještě, to tady nezaznělo, je potřeba dávat pozor také na svůj celkový zdravotní stav. Zelený zákal zhoršuje cukrovka, hypertenze, ale za další pro zelený zákal je také velmi zrádná hypotenze, kdy má člověk hodně nízký tlak a ten zrakový nerv není dobře prokrvený. Takže léčit i tyhle ty choroby. Jo, takže cukrovku držet pořádně na úzdě, krevní tlak zase držet na úzdě. U toho zeleného zákalu nejvíce škodí to kolísání. Takže třeba takové ty ranní poklesy nitroočního nebo krevního tlaku. On krevní tlak jakoby úplně nesouvisí s tím nitroočním tlakem, ale to takové ty výkyvy, jako to může opravdu poškodit zrakový nerv, takže na to je potřeba dávat pozor. Taky se někdy lidé ptají, že se někde dočetli, že marihuana snižuje nitrooční tlak. Ona je to pravda, ale snižuje ho krátkodobě na chvíličku. Takže pokud by člověk se chtěl s tím léčit, tak musí vlastně tu marihuanu brát pořád.
1: Ano.
2: Takže to je taková zajímavost, kterou nám občas jako někdo řekne, že jestli to nejde, tady tímto léčit nejde. To by prostě neprošlo.
1: A jsou nějaké, řekněme,

0: doplňky stravy nebo vitamíny, co třeba pomáhá k tomu zdraví oka, a teď nemyslím jenom mrkev, ale opravdu skutečně něco, co by pomáhalo s tím vnitroočním tlakem, jestli nějak souvisí třeba i úprava stravy, zařazení nějakých potravin.
1: Určitě. Obecně se samozřejmě doporučuje vždycky jako vést zdravý životní styl, jakoby netrpět obezitou, léčit všechny tyhle ty choroby, mít pestrou, takovou tu středomořskou stravu s olivovým olejem, hodně ryb a tak dále. Co se dále doporučuje pro lidi s glaukomem, jsou látky, které zvyšují prokrvení, což je třeba ginkgo biloba. Mm-hmm. Takže pokud chce pacient pro sebe něco udělat a chce si na ten zelený základ koupit něco, co prospívá, tak jsou to tabletky, kde je obsaženo ginkgo biloba. Tam jsou i další vitamíny, omega, nenasycené mastné kyseliny a tyhle ty věci, selén, zinek, vitamin C, je tam toho celá řada a prospívá to.
0: S oční lékařkou Věrou Kalandrovou si dnes povídáme o léčbě zeleného očního zákalu neboli glaukomu a ještě se krátce k tématu vrátíme po písničce a máte také ještě prostor pro vaše dotazy číslo 726 46 52 00.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Do poradny pro zdraví se teď dovolala posluchačka Jarmila. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Prosím, můžete se ptát.
2: Dobrý den, paní doktorko. Chtěla bych se zeptat, pokud už léta kapu oční kapky na vysoký oční tlak, je možné ještě podstoupit operaci laserem, o které jste mluvila, o trabekuloplastiku? A druhý dotaz
3: Dobrý
2: bych měla,
3: den,
2: jaké určitě, jsou vedlejší účinky?
3: Určitě je to možné. Na vlastně paní doktorka, která vás sleduje, to jsem ještě neřekla, ono je vždycky důležité, jako aby vás sledoval jeden lékař, který posoudí celý ten vývoj a také posoudí, jako jestli je to pro vás vhodné. Určitě to lze kombinovat. Ono, ta laserová selektivní trabekuloplastika někdy jakoby pomůže s tím, že se, nebo takhle, pomůže ve většině případů, že se sníží ten vnitrooční tlak a potom, pokud máte třeba kombinaci kapek, tak jedny kapky jdou vysadit, ale většinou nejdou vysadit jakoby všechny kapky. Co se týče těch vnitroočních operací, ty operace se provádí až vlastně, když nám ty kapičky jakoby nestačí. Pokud vám ty kapičky stačí, tak jenom kvůli tomu, abyste nemusela kapat, bych to nedoporučila udělat tu operaci. Je to opravdu až takové, až nestačí, nebo máme trojkombinaci, čtyřkombinaci těch kapiček, potom přistupujeme vlastně tady k té operaci.
2: Děkuji. A ještě mohla bych se zeptat, jsou vedlejší účinky těchto kapek? Oni docela změnili duhovku oka.
3: Vykapete prostaglandiny určitě. Tyto kapky se kapou jednou denně, což je takové pohodlné vlastně pro pacienty. Lidi je mají rádi. Ale opravdu mají tady ty nežádoucí účinky. My na to pacienty upozorňujeme, aby si na to zvykli. Jednak je to zpočátku slzení. Ty oči mohou být červené. Potom opravdu mohou třeba u těch dvoubarevných duhovek, když máte třeba modrošedé oči nebo modrozelené, opravdu můžou změnit barvu duhovky. A někdy ale v hodně vzácných případech můžou dělat pigmentace kolem očí, že se vám ta kůže kolem očí trošičku zbarví jakoby do tmava. Takže opravdu se to děje, může to být, ale jo a ještě co jsem zapomněla říct, tak je to růst řas, po těchto kapkách rostou řasy, což uvítají ženy, ale nemají to moc rádi bohužel muži z přirozených důvodů. A je taky to třeba vypadá trošku zvláštně, když se kape jenom do jednoho oka, takže na jednom oku vyrostou řasy, na druhým ne. Takže všechno to jakoby dělá, ale zase to jsou jedny z nejúčinnějších léků, vlastně, které používáme při zeleném zákalu.
1: Tak věřím, že jsme zodpověděli. Děkujeme taky za zavolání a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Paní doktorko, nám už zbývá chvilenka času. Já se vás zeptám, co nejčastěji trápí pacienty, kteří léčí zelený oční zákal? Vy jste zmiňovala to kapání, vlastně, které může být už na doživotí nebo prostě ano. Do konce života. Je to potom třeba slzení očí nebo nějaká taková, protože byly tady i mezi písničkami dotazy právě často na slzení očí.
3: Ano, jedna, která tady ta řada těch kapek na podkladě vlastně které vlastně jsou na podkladě těch prostaglandínů, oni trošku dráždí oči zpočátku, většinou si na to lidé zvyknou. Ty oči mohou být červené, je větší slzení, ale dělají to i ostatní kapky, protože ty kapky nebo zhruba polovina těch kapek nebo dvě třetiny obsahují konzervační látky, které narušují slzný film a potom to opravdu může způsobovat slzení. Proto doporučujeme, aby to kombinovali s umělýma slzema, aby vlastně ten povrch oka byl ošetřen. Teď už se vyskytují i kapky, které vlastně neobsahují ty konzervační látky, ale nejsou zatím ze všech řad vlastně těch kapek, které používáme, takže někdy musíme, nebo dáváme i ty kapky s těma konzervačníma látkama.
1: Prosím, řekněte ještě na závěr, proč by podle vás lidé neměli odkládat vyšetření zeleného očního zákalu nebo vůbec péči o své oči a od jakého věku, abychom to ještě jednou shrnuli?
3: Tak on zelený zákal není vzácná choroba. Říká se, že u nás jako o těch glaukomech, o kterých víme, je 360 tisíc pacientů, což je velké množství pacientů. A ten zelený zákal opravdu může připravit lidi o zrak. A zrak je náš nejdůležitější smysl. Takže určitě bych to nepodcenila. Někdy lidé říkají, že se bojí, aby se jim něco nenašlo. Takže to je taková jako výmluva, která není úplně vhodná. Prostě nechat si to změřit, nechat se vyšetřit. A zvláště pokud máme zelený zákal v rodině, určitě bych to nepodcenila.
1: Oční lékařka Věra Kalandrová z brněnské kliniky Lexum byla naším hostem v poradně pro zdraví. Já vám, paní primářko, moc děkuji za zodpovězení dotazů a taky za váš čas a snad brzy opět naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Připomínám, že se k poslechu nejenom té dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to díky aplikaci Můj rozhlas, anebo také na webových stránkách brno.rozhlas.cz. A už teď vás zvuk poslechu za týden, kdy se budeme v poradně pro zdraví věnovat artritidě. Příjemný poslech našich dalších pořadů a krásnou červencovou středu vám od mikrofonu přeje a pro tuto chvíli se loučí Sandra Silná.
0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
6: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézi, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Hasiči uhasili požár skládky v Bratčicích na Brněnsku. V obci Tvarožná radnice obnoví sedimentační mokřad. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku uhasili dnes před 10. hodinou rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů tam hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali zhruba od půlnoci. 2 hasiči se během zásahu zranili. Jednoho odvezli zdravotníci. Na sociální síti to uvedli jihomoravští hasiči. Požár nezpůsobil žádné materiální škody. Vedení obce Tvarožná na Brněnsku plánuje obnovit sedimentační mokřad. Původně sloužil jako ochrana proti záplavám, ale funkci už dávno neplní a je zanesený. Radnice ho tedy plánuje za 7 milionů obnovit a vyčistit. Část pokryje dotace od Ministerstva životního prostředí. S pracemi by měli dělníci začít letos v září a skončit v únoru příštího roku. Podle nezávislého starosty Pavla Šťastného to obyvatelé obce vítají.
2: Jednak z toho důvodu, že jaksi posílíme tu retenční schopnost jako protipovodňovou. Určitě tam vznikne nový krajinotvorný projekt z hlediska estetiky, čili je to vlastně dost naštěvovaný občany, kteří tam jednak chodí, jednak teda jezdí na kolech, na kolečkových bruslích, chodí tam na vycházky.
1: Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc více, celkem 400 tisíc korun. Za navýšení se poslanci zhodli. Opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
3: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Pouliční umělce chce nalákat Žďár nad Sázavou. Městská kulturní organizace hledá takzvané baskery a propojuje s místními restauracemi. V domluveném čase budou ve vybrané letní dny odpoledne hrát na jejich zahrádkách. Přihlásilo se zatím 6 podniků. Vystupovat v nich budou především místní hudebníci, které organizátoři na rozjezd oslovili, vysvětluje spolumajitel žďárské kavárny Aleš Hrbek.
4: Jsou to lidi, které třeba ještě i známe a který nejsou zvyklí hrát na ulici, ale je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, Bratislavě, Praze, kdekoliv.
0: Počasí.
1: Odpoledne Jihomoravy čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vane čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy brzdí kamiony i osobní auta v okolí Ostrovačic. Aktuálně na kilometru 178 a popojíždí až do omezení u exitu 196 Bratislava. Od Vyškova jen krátké zdržení. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno,

Dobrý den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. Je to tak, začala Morava krásná zem a začala polkou Jaroslava Brhela a Vladimíra Salčáka v háječku zeleném. Hrála Boršičanka Antonína Koníčka. No a hned, jak je ostatně zvykem, kdo má svátek v našem kalendáři, jsou jména Nora, Edgar a Kilian, ve slovenském pak Ivan a Ivo. Nositelům jmen přeji jen to nejlepší. No a také dnes, stejně ostatně jako po celé prázdniny, přivítáme mezi námi zpěváčka či zpěvačku, kteří se dovolají do projektu Prázdniny u babičky. A jsem skutečně zvědavá, kdo to bude. Třeba se dnes odváží i nějaký ten klučík či mládenec, neboť nám doposud zpívali jenom slečny. Uvidíme hned po následující písničce. Ještě telefonní číslo 726 46 520 a teď už Jožka Černý.

Tak to byl Jožka Černý, doprovodil ho brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám, musím říct, je to opět zpěvačka. Je to 9letá slečna Lucka Zezulová z Horních Borů. Tak Lucko, dobrý den. Je, tak Lucka se mě tedy úplně ztratila, tak bohužel. No, takže si vezmeme nějakou další písničku, pustíme si písničku a mezi tím možná se někdo zase do prázdnin u babičky dovolá, takže bude to Hustopecká dolinečka.

0: Tak to byla Hustopecká dolinečka v podání Moravěnky, písnička Vladimíra Fefra. No, my jsme se během této písničky snažili dovolat Lucce Zezulové, která bohužel se nám ztratila, nebo jestli zavěsila, to nevíme. Nepodařilo se nám to, tak jsme mezi tím vzali další telefon a na tom by už měla být slečna Alžběta Heliánová, 8letá to slečna z Bohuslavic u Zlína. Tak, Alžbětko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Mám ti říkat Bětko nebo Alžbětko?
1: Alžbětko.
0: Alžbětko. Tak dobře, tak Alžbětko, co pak jsi pro nás připravila?
1: Okolo hradiště.
0: Krásné. Můžeš spustit.

0: No a já už to ukončím, milá Alžbětko, no byla to nádhera. Trošičku se s nám tam občas ztrácela, nevím, jestli jsi do toho vložila nějaký taneční prvek nebo něco, to nevím, ale každopádně zpíváš opravdu moc hezky. A kdo pak tě tuto písničku naučil?
1: Děda.
0: Já jsem si to myslela, protože dědu jsem tam slyšela. Ten zpíval určitě s tebou, že jo?
1: Ne.
0: No, ale určitě alespoň těmi ústy ti napovídal trošičku ta slovíčka. No a jak pak se děda jmenuje?
1: Karel.
0: Karel, no tak to je tedy úžasný. A vy máte s dědou rádi pěkné písničky, lidové písničky?
1: Ano.
0: Ano, a co ještě tak si zpíváte, kromě tady té nádhery?
1: Já nevím.
0: Nevíš, no tak děda by mě to určitě řekl, o tom není pochyb. Každopádně ho zdravím, Alžbětko, ty seš teď u dědy na prázdninách?
1: Ano.
0: Ano, a co podnikáte? Co děláte s dědou? No, Alžbětko, chodíte se koupat, nebo hrajete fotbal, nebo s panenkama, teď toho může být.
1: Okolo baráku si hraju.
0: Jo, okolo baráku si hrajete, no jo. A kdo vaří, mě řekni ještě.
1: Babička.
0: Babička, no tak já zdravím babičku, takže zdravím dědu, zdravím babičku, zdravím tuto zpěvnou rodinu a hlavně zdravím Alžbětku Heliánovou, osmiletou tu slečnu, která nám zaspívala krásnou písničku okolo Hradišťan. No, Alžbětko, když se povede, tak třeba v neděli vyhrají stupenku rodinou, stupenku do zoologické zahrady v Brně. Byla bys ráda?
1: Ano.
0: Ano, no tak bodejť ne. A už jsi v Brně byla?
1: Byla.
0: Byla, tak jo. Tak Alžbětka je skutečně sdílná, slečna. Tak Alžbětko, každopádně ti děkuji a přeji ti krásné prázdniny. Užívej si s dědou a s babičkou a pro vás bude i písnička a je to Víno nalévajte.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla dechová hudba Galáni, Valčík, Miroslava Mordycha, Víno nalévajte. No a tentokrát dechová hudba Galáni hrála tedy především pro dnešní zpěvačku, 8letou to slečnu Alžbětku Heliánovou z Bohuslavic u Zlína, která nám opravdu moc pěkně zaspívala píseň lidovou Okolo hradišťa. Tak Alžbětko, ještě jednou moc děkujeme a ještě jednou zdravíme babičku i dědu. Mějte se moc hezky a užívejte si pospolu těch chvil, které teď přicházejí během prázdnin. No a za chviličku bude další písnička, bude to Směs, podání Moravanky, ale předtím si ještě vezmu telefon, je tam paní Soukupová. Dobrý den.
1: Ano. Dobrý den, já vás všechny zdravím, přeju vám krásný den dneska a mám takové přání. Já bych prosila zahrát důstojnému otci Janu Můčkovi ze Strážnice k jeho zítřejším narozeninám. Chtěli bychom mu popřát ještě hodně zdraví, daru, hodně zdraví, daru Ducha Svatého, ochranu Panny Marie Strážnické a hodně, ať se mu zdaří, péči o jeho milované včeličky. Tomu přeji Soukupovi, Kolaříkovi, Pláškovi a teta Kozubíkova. A taky mám sestra, bude mě teďkom narozeniny, tak Marie Plášková, také bych jí chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a radosti z pravnoučátek a co jí také splní všecko, co si přeje. Taky moje vnučka bude mít narozeniny, Simonka Soukupova a její maminka tak později ke konci měsícu. Tak jim také přeju hlavně hodně zdraví, boží požehrání, ochranu a co jim všecko daří a hlavně Simonce, která teď si složila ty svoje velké zkoušky. Strašně moc vám děkuji a také zdravím tetu Blatovou ze Strážnice.
0: Tak jo,
1: Mějte se moc hezky a děkuji vám moc. Naschledanou.
0: Vy také, paní Soukupová, naschledanou. A už přání další. Dnes se dožívá 71. narozenin pan Ivoš Brom z Říčan u Brna. Čtu dál. Je to naše přízeň a my opravdu ze srdce přejeme hlavně hodně zdraví, také štěstí a mnoho spokojenosti do dalších roků života. Ono to zdravíčko je taková potvůrka, která i v tomhle věku dokáže potrápit, ale Ivoš se vždy s tím vyrovnal. Oslava bude jistě jako vždy s hodně přáteli a při dobrém vínečku povídání. Přejeme mu tedy hlavně ještě jednou hodně zdraví, božího požehnání. Přáníčko zasílají Pepík a Maruška z Dolního Bukovska. Jak už jsem říkala, hrát bude Moravanka.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: No a teď už Jiřina Ostrá, Morava krásná zem, telefonní číslo 726 46 5200. A už tady mám na telefonu Kristýnku. Tak Kristýnko, dobrý den a už můžeš začít přát.
4: Dobrý den.
3: Tak můžeš přát.
4: Prosím o pesničku po tetu Jelku Dostalovou. K dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
3: No ano, Kristýnko, já si myslím, že tetičce tetě přinesla velkou radost tímto přáníčkem. No já doufám, že jí písnička se bude líbit. Tak se měj hezky a hezké prázdniny. Nashledanou.
5: Děkuji.
4: Děkujeme.
3: No, nashledanou. A už paní Jiřka z Věteřova. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já vám moc krát děkuju a zdravím vás celý kolektiv. Hodně štěstíčka, zdravíčka taky. Ale chtěla bych nechat zahrát bývalej zahradě do Kyjova jako spolupracovnice, co je Dáča Plšková, Jarka Pantlíková, Vlaďka Benešová, Vlasta Křížová, Martina Kytlicová a nejlepším vedoucím, jak byl Dušan Souček a Petr Lunga. Mm-hmm. Každý mu bych přála takových vedoucích, jak jsme měli my. Mm-hmm. A moc krát vám děkuju za to, že se mě vyhověli.
3: Ale teď mě vysvětlete, paní Jiřko, co to je ta bývalá zahrada?
6: Děkuji moc a nashledanou.
3: No, tak se to nedozvíme, třeba někdy jindy. Takže nashledanou, paní Jiřko. No a přání posíláme i paní Marii Juřanové z Veselí nad Moravou. Milá babičko, k tvým krásným 90. narozeninám ti přejeme hlavně zdraví, klid, pohodu a mnoho dalších hezkých dnů. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a vzpomínky, které s tebou máme. Jsme rádi, že tě máme a přejeme ti, aby dnešní den byl plný radosti a úsměvu. S láskou celá rodina, Michal, Aneta, Martin, Zdeňka, Monika a Zbyňa a jejich děti. A toto vinšování je pro milovanou praprababičku paní Marii Šestákovou z Novosedel, která dnes slaví nádherné 94. narozeniny. Přeji jí z celého srdce hlavně pevné zdraví, hodně sil, neutuchající životní optimismus, klid, pohodu a neustálý úsměv na tváři. Děkuji ti za tvou nekonečnou lásku a péči. Mám tě moc ráda. Za celou rodinu s láskou blahopřeje vnučka Monika a teď už vínečko bílé.

0: Krásná známá písnička Fanoše Mikuleckého Vínečko bílé. Zpíval Jilí, Herzán a Podlužan. No a už tady mám další telefonáty z Mašovic u Znojma. Je to pan Karel Jeřábek. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, paní Ostrá. Já bych chtěl pozdravit a poslat písničku do Českého rozhlasu Brno. Přímo do studia, kde jste vy, protože se málo kdy stává, že v nejbližších dnech má kulatý narozeniny Borek Kapitančík. Takže vlastně jsem si říkal, když jsem ho dneska zahlídl na kameře, že jestli tam v pondělí bude, takže tenkrát to byla středa, když se narodil. Takže opravdu kulatý, je to kulatý, i ty číslovky jsou kulatý. Takže Borek Kapitančík, mladík věčně, jak zpívá God by stále mlá, takže prostě mladík má v pondělí kulatý narozeniny.
0: No tak popřejeme Borkovi co, pane Karle?
1: Ať je takový správný borec, jak vždycky, jak když jdu šalí a poslouchám to o ty, to Edišta Tlaře, tak se směju na plný kolo a tak dále, takový, jaký je pořád.
0: Ano, tak to je hezké přání. Samozřejmě Borek má velkou radost, děkuje vám, pane Karle. No a písnička, ta se jmenuje Starý kamarád, takže dá se říct, že Borek je pro vás taky takovým starým kamarádem,
1: tam,
0: že jo?
1: Bezvadný, ať tam něco pustí, bezvadný, děkuji.
0: Tak jo, nashledanou, nashledanou. No a beru si aktiv zasloužilý hasičů Jihomoravského kraje, protože dnes má narozeniny bratr Karel Opluštil, slaví 70. narozeniny, bydlí v Dolních Loučkách, takže bydlí v Brumovicích. Pan Karel Opluštil bydlí v Brumovicích, takže milý bratře Karle, hasiči vám v prvé řadě děkuji za to všechno, co jste pro ně udělal a určitě ještě se zapojujete do nějaké té

láskou a velkým poděkováním všechno nejlepší přejí děti Martina, Blanka a Marián s rodinami. Vnoučata posílají velkou pusu a teď už starý kamarád.

0: Tak to byla polka Josefa Konečného v podání Lácaranky. A tady nějaká krásná písnička pro moji babičku Kočičku, paní Roušovou z Krokočína, pro pěkný den. Křižánečtí posíláme pusu. No a na řadě je přání pro paní Aničku Burgrovou z Boskovic. Milá Aničko, tvým dnešním narozeninám ti přeje především zdravíčko, boží požehnání, radost každého dne a velikou radost narození první pravnučky. Vše jen dobré přeje Marie z Letovic. Tak to bylo přání pro paní Aničku Burgrovou. A ještě právě před 70 lety se v Ratíškovicích narodila naše nejmladší sestra Irenka Tomančáková, rozená Koplíková. K dnešním kulatinám ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. A tě stále baví drátkování, studium na virtuální univerzitě třetího věku, cvičení, tančení a další aktivity se seniory. Takto vinčují sourozenci Vašek, Maruna, Toník a Liduška. K přání se připojuje 5 dětí s rodinami. Leoš, Lukáš, Kuba, Danuška a Irenka a také vnoučata Violka, Inuška a Honzík. No a Veselka nám zahraje písničku Přátelství.
1: Český rozhlas

Tak to byla písnička Vlasty Dvořáka. Ještě tady mám nějaká přání, tak alespoň některá. Zítra oslaví 71. narozeniny paní Naděnka Jakubíčková z Mistřína. Přejeme jí hlavně brzké uzdravení, pohodu, spokojenost, radost vnoučat a ať se už těší na Rohatecké hody, kde bude její vnučka dělat stárku. Zdravíme také jejího manžela Mirka, dcery Evičku a Renatku, které se o ní s láskou starají, s láskou o ní pečují. To a ještě mnohem víc přejí Ševelovi ze Šardic. A ještě tady prosím o pěknou písničku pro moji bývalou spolupracovnici a kamarádku z pozemních staveb Dášu Vintrovou ze Zlína. Milá Dáši, k tvým dnešním narozeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu, lásku blízkých, radost noučátek a boží požehnání. Pozvedáme štamprdličku slivovičky trnéčkové, nejlepší je pití, protože nám zaručuje do 100 roků žití. Ze srdce blahopřeje Zdenka Sousedíková s celou rodinou ze Želechovic. Živio, živio, živio. No a hudební dárek ten také nechybí a předají ho Šohaje.

To byla Lidová odbyla jedna. Ještě tady mám pro vás pozvánku, přátelé. Je to pozvánka na Festival dechových hudeb v Rakvicích. Festival se koná v sobotu 11. července v areálu Sokolovny v Rakvicích. Začátek je v 16 hodin, no a festival moderuje můj kolega Karel Hegner. Festival zahájí dětská dechovka z Podivína Rakvic. V průběhu festivalu pak uslyšíte dechové hudby Straňanku, Stříbrňanku, no a na závěr se vám představí domácí tůfaranka. Po skončení festivalu následuje taneční zábava s tůfarankou. V případě nepříznivého počasí se bude festival konat v Sokolovně v Rakvicích. No a teď už je 12 hodin 55 minut, přátelé, takže jasné, polední část Moravy krásné země končí. Ještě jednou zdravím dnešní zpěvačku, krásně zpívala Alžbětka Heliánová z Bohuslavic u Zlína. No a my se jako obvykle setkáme ještě jednou a bude to krátce po 18. hodině. Nashledanou se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr mistříň v jejím podání už zní srdíčko Miloslava Procházky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude novinář, cestovatel a režisér Dan Přibáň.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: U Bračic na Brněnsku hořela skládka, dva hasiči se zranili. Mateřskou a rodičovskou dovolenou měli mít státní zástupci podle ústavního soudu započítanou do praxe. Hudební festival Znojmo nabídne měsíc plný hudby pro všechny generace. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jednoho záchranáři ošetřili na místě a druhého odvezli do nemocnice. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky je příčina požáru v řešení.
5: Zapojili jsme do řešení této mimořádné události 25 jednotek. Jedná se o požár, při kterém nevznikla žádná škoda. Situaci nám na místě komplikoval silný vítr, který v počátku rozšiřoval ty plameny a my museli ten požár obklíčit na plošu přibližně 200x100 metrů.
4: Státní zástupci měli mít do délky praxe a výpočtu platu započítanou mateřskou a rodičovskou dovolenou. Rozhodl o tom ústavní soud. Obrátil se na něj pražský obvodní soud kvůli případu okresní státní zástupkyně z let 2022 až 2024. Doba rodičovské a mateřské dovolené se jí v platu nezohlednila. Změnilo se to až v říjnu loňského roku. Do té doby byl výpočet podle ústavního soudce Josefa Baxy diskriminační a stát bude muset peníze v některých případech doplatit.
6: V případě, že ten nárok tyto maminky, tedy státní zástupkyně, uplatní. My jsme řekli se z druhé strany, že princip právní jistoty vyžaduje, aby i v této věci případně stát mohl uplatnit námitku promlčení, to znamená, nepředpokládáme, že by šlo o nějaké hodně staré nároky.
4: Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace, nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel Mega King, ale když hrášek zpívá, jak doplňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
7: Opera už se hrála pro dětské publikum, pro školy jako předpremiéry a bude se vracet na festival. Dvě představení máme ve Znojemském divadle. Hodně se snažíme o to, abychom si vychovali i nové publikum a aby jsme uspokojili celé rodiny.
0: Sport.
4: České volejbalistky se připravují na vstup do závěrečného týdne Ligy národů. Na úvod posledního turnaje letošního ročníku prestižní soutěže vyzvou v 16 hodin a 30 minut Německo, které má stejně bodů. O síle soupeře před vzájemným utkáním mluví asistent trenéra národního týmu Martin Hroch.
8: Německo hrozně těžký soupeř. Vlastně v minulém kole porazili Brazílii 3-2. Je to velice vyrovnaný tým a mají k dispozici hodně hráček, takže to točí. Jdeme do každého zápasu sice s respektem, ale rozhodně se těch hráček nebojíme, protože naše holky jsou strašně bojovní a já věřím, že to předvedou na hřišti.
0: Počasí.
4: Odpoledne Jihomoravy čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na D1 směrem z Prahy do Brna začíná kolona kamionů i osobních vozidel už před Ostrovačicemi v okolí kilometru 177, zatímco osobní auta po pár kilometrech už pokračují plynule, nákladní soupravy se sunou až do omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Ucháte reprízu pořadu. Alex a host.
1: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
9: Krásný dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. Prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, a když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těma lidma jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Uluazu.
1: Naopak, my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně, jsem fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to
0: Trabant
1: celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde a tím to celý začalo vlastně.
0: No. Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... Když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, protože... když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: No, 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku, východ, západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přejel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No, přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlohy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboň, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom to jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, když jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže,
1: no,
0: důkaz.
1: A je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. My jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Pertu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, jak mu říkáte, žlutá žába, a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli, a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíct, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím vyjel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka, je nutnost. Jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No, jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No, já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak. A je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu, a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo, že to ztratí ten kontakt a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo
1: co
0: nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady, ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo, tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo, když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou a prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale, takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní. Takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný. Jo.
0: Doslova.
1: Jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběné auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když tam normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas?
1: Nás?
0: Po cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo, jo, a bylo to vlastně jako úplně pintlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rozšlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a on se to stane znovu, tak na první si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, ve kterém jste poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s tím nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, my jsme, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak takže, uchováváte třeba během té cesty, abyste o ní nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal Petra Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom

0: přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp. Stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dan Přibáně, naším hostem, kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál?
1: To my...
0: Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme, kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo, a nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo? To je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo? Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet, takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona jak jde přes silnici, to je prostě...
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibán. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Kvůli suchu jihomoravští hasiči varují před rizikem požáru při žních. Podpora na bydlení v superdávce se nově stanoví podle okresů. V Brně začíná křesťanská konference Charis. A odpoledne čekáme polojasno až skoro jasno a teploty do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Na jižní Moravě začínají žně a hasiči kvůli suchu upozorňují na rizika požáru od zemědělské techniky. Při pracích na polích hrozí rychlé vzplanutí suchého obilí, varuje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
4: My doporučujeme například spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Ta zemědělská technika by měla být správně ošetřena před výjezdem na pole, tak aby nedocházelo k nějakému tření ložisek, k vzniku jisker. Předpokládám, že by měla být samozřejmostí i výbava hasicími přístroji na této technice.
3: Výstrahu před nebezpečím požáru v přírodě v souvislosti se suchem a větrem vydali v úterý i meteorologové. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. SPD podle předsedy Tomio Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macenky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině.
5: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
6: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
5: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
7: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak je to jednorázová menší částka.
5: Předseda opozice ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké.
8: Tady ten krok nechápu, nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
5: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: V pavilonech F a V na brněnském výstavišti dneškem začíná křesťanská konference Charis. Potrvá do neděle a jde o největší akci svého druhu v Česku. Věřící dnes čeká registrace a večerní zahajovací mše s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Na další dny organizátoři připravili přednášky na téma odpuštění a usmíření.
2: Počasí.
3: Odpoledne na jihomoravě čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolony před Brnem. Aktuálně od kilometru 174 až k omezení u bratislavské dálnice. Pro osobní auto je to asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé, vám, kteří jste správně naladěni. Správně naladěni, to znamená, že teď uslyšíte můj nářek nad tím, jak rychle ten čas běží. Ani jsem se neotočil a najednou máme 4 minuty, skoro 5 minut po 14. hodině. Ovšem na druhou stranu je to dobře, začíná dobré odpoledne, ve kterém vám můžu nabídnout třeba informace o počasí společně samozřejmě s Barborou Kučerovou. Bez profesionálů a ověřených informací to prostě na Českém rozhlase Brno nejde. A já jsem tomu nesmírně rád. Stejně tak se dozvíte tedy krom informací o tom, kolik budeme mít stupňů Celsia, kam vás pozve Hana Varmužová na výlet, ale taky kolik zbraní převzali policisté během zbraňové amnestie. To je tak zhruba program té první hodinky našeho dobrého odpoledne. V té druhé čekejte třeba naši trefu, ve které znovu můžete mít za dvě správné odpovědi hezkou knížku. U mikrofonu je Borek Kapitánček a gratuluji všem norám, které dnes slaví jmeniny. No a máte-li narozeniny, tak též všecko nejlepší. Podíváme se na wikipedickou stránku s datem 8. července. Vidím, že je to 105 let, co na svět přišel komik Felix Holzmann. Jistě vám není třeba příliš představovat. A narozeniny dnes má zpěvák Petr Kotwald. Taktéž všecko nejlepší. No a teď už můžeme začít. Jdeme za Marií Rotrovou a její písničkou
0: Český rozhlas Brno.

0: Už na Prahu dnešního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno jsem si tak trošku stěžoval na to, jak rychle plyne čas. No a teď si postesknu po druhé. Je to už celých 40 let, považte, 40 let, co si tuhle skladbu dvojice Andy Bell a Vince Clark pamatuju jako singlovou novinku. Bylo to v prosinci 86, kdy dokouzala až na druhé místo britské singlové hitparády. No tak čas běží jako bláznivý a já vás nepřipravím o předpověď počasí, to ne?
1: Počasí.
0: S informacemi se hlásí Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Barboro, tak jak máme na jižní Moravě? Mám tím na mysli teploty a případné srážky. Jak se honí mraky?
2: Srážky, respektive mraky, se honí již bez srážek. Na obloze je většinou polojasno, případně skoro jasno. Méně oblačnosti je na východě a severu kraje a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 22 a 27 stupni Celsia.
0: Řekl bych docela příjemné letní teploty. Budou i během odpoledne pokračovat v té nastalé tendenci? Tedy bude slunečný a větrný den i nadále?
2: Ano, mělo by to tak zůstat. Ty dnešní maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia, to znamená tam, kde ta teplota ještě k těmto hodnotám nevyšpohala, v odpoledních hodinách se tam ještě dostat může a ten vítr by měl zůstat a vydržet čerstvý severozápadní s rychlostmi asi do 30 km v hodině, ale s nárazy i kolem 55 km v hodině. Potom večer by měl vítr částečně slábnout a srážky už teď odpoledne neočekáváme.
0: Tak tedy noc bude jasná nebo polojasná? Ptám se třeba i kvůli těm, kteří pozorují hvězdy.
2: Hvězdy bych pozorovala dnes spíše v první části noci, protože postupně během noci bude oblačnost přibývat a zatímco noc začne s malou oblačností, většinou skoro jasno nebo i jasno, tak potom k ránu už bude většinou naopak polojasno, ranní teploty spadnou mezi 15 až 12 stupňů Celsia a během noci by měl vydržet vát mírný vítr s rychlostmi do 20 km v hodině.
0: Takže vítr se nám zřejmě během noci uklidní. Já totiž navazuju na to, jak jste říkala, že nárazy můžou dnes odpoledne dosáhnout i rychlosti 55 km v hodině. To už se vlastně zajímám o to, jak bude zítra ve čtvrtek 9. července, kdy v Brně vyjde sluníčko ve 4 hodiny a 57 minut, zapadne minutu po 21. hodině středoevropského letního času a kdy bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Jak tedy bude zítra?
2: Zítra je nutno s těmi nárazy ještě stále počítat, ale vítr už by zítra měl vát mírný severozápadní, byť na těch větrnějších lokalitách může přechodně vát právě i ten vítr čerstvý, ale běžně by zítra se ty rychlosti měly pohybovat do 25 km v hodině a jinak bude zítřek skoro jasný až polojasný, chvílemi se udělá i oblačno a to spíše na východě kraje a zítřejší teploty budou mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: Máme zítra počítat s nějakými srážkami?
2: A nebude potřeba zítra počítat se srážkami, srážky zítra neočekáváme.
0: No já se ptám jenom pro jistotu, mám zase prázdný sud s dešťovkou. V pátek a v sobotu nás čeká jaké počasí?
2: Bohužel takové, které váš sud nepotěší, protože očekáváme počasí bez srážek, většinou slunečné a navíc s postupným růstem teplot. Konkrétně pátek bude jasný až polojasný, opět se zase může během dne udělat oblačno, maximální teploty mezi 26 a 30 stupni Celsia a sobota bude jasná až polojasná a zase během dne se ta oblačnost může přechodně zvětšit a teploty ty už budou i tropické 27 až 31 stupňů Celsia.
0: No ale zase na druhou stranu docela hezké počasí třeba na podvečerní grilování anebo na setkání s přáteli někde ve stínu. Děkuji za informace, to byla meteoroložka Barbora Kučerová. Přeju dobré odpoledne.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tam někde za zády Věry Špinarové byl dokonce i celý orchestr. Doufám, že jste ho slyšeli. Ale možná jste si všimli i té výrazné strunné linky. No a to je právě ono. Touhle dobou vás v našem dobrém odpoledni běžně zvu na místa, kde by se vám mohlo líbit, a ani tentokrát nevynechám pozvánku do Mikulova na zámek na jednu akci, která se koná v rámci 38. kytarového festivalu Mikulov. Takže pro všechny milovníky spíše klasických strun bych měl pozvánku na vystoupení Petra Krotona a Ivo Hauna, trio pro dva, ozvěny Johna Dowlanda se jmenuje tahle vystoupení, které vás čeká zítra 9. července od 20 hodin a 20 minut na zámku v Mikulově. Loutnisté Petr Kroton a Ivo Haun propojují historicky poučenou interpretaci s improvizací, ornamentikou a vlastním tvůrčím přístupem. Jejich projekt vznikl u příležitosti 400. výročí Dowlandova úmrtí a vedle jeho skladeb přináší také originální autorské duety, které přirozeně navazují na estetiku renesance. Ovšem, zítra v mikulovském programu zazní navíc z písně skupiny The Beatles i skladby Petra Krotona. Koncert nabídne nevšední pohled na starou hudbu jako živé a stále inspirující umění. Zítra od 20 hodin a 20 minut na zámku v Mikulově Petr Kroton a Ivo Haun, trio pro dva. Ozvěny Johna Dowlanda. Ale mám ještě jednu pozvánku a z našeho vysílání jistě víte, že je to 800 let, co byl završen proces založení města Znojma. No a právě v téhle souvislosti přidávám jednu pozvánku, kterou jsem inspirován facebookovou pozvánkou pro vás připravil. Už dnes, to znamená ve středu 8., se můžete vydat s vašimi dětmi po stopách historie královského města Znojma. Komentovaná prohlídka, na kterou vás zvu, prohlídka pro děti, poklady královského města, je určena, jak už samotný název napovídá, právě rodinám s dětmi. A hravou formou představí nejvýznamnější památky i zajímavé příběhy, které se k ním vážou. Společně projdete historické centrum od Obrokové ulice přes Masarykovo náměstí, Karolíninu bránu, kostel svatého Mikuláše až do areálu Znojemského hradu. Čeká vás příjemná procházka plná objevování, která zaujme malé i velké. Sraz je u Ticu na Obrokové ulici ve Znojmě. Dnes od 18 do 19 hodin prohlídka pro děti, poklady královského města Znojma. Teď je 14 hodin 27 minut a po dvojici pozvánek pro vás mám vlastně ještě jednu pozvánku k tomu, co vás čeká na naší rozhlasové vlně už za pár chvil. Už jsem naznačil, že tématem bude i zbraňová amnestie. A je to téměř 6 000 zbraní, které odevzdali lidé v Česku při zmíněné zbraňové amnestii. Bez postihu mohli odevzdat také střelivo nebo munici. Policisté na Jižní Moravě zaznamenali v porovnání s amnestií před 5 lety výrazný nárůst počtu případů. Převzali více než 500 kusů zbraní. Při předchozí amnestii to byly necelé 400. Podrobnosti přidáme za chvíli. Jen co si vyslechnete a doufám, že vychutnáte jeden vlastně z prvních singlů kapely Beatles. Teď nevím, jestli na něm na tu tamborínu hraje Ringo Starr nebo ne. Ten měl včera narozeniny, proto jsem si na to tak vzpomněl. Ale ještě předtím dám slovo Edovi Štatlařovi a cítím, že je potřeba vysvětlit pro ty, kteří nevládnou hantecem, že Santusák je bezdomovec.
1: Edův zvonek.
2: Dva Santusáci hážou hantec. Ty, Franto, co to je ta světová finanční krize? No, Lubine, jak bych ti to vysvětlil? Takhle, máš nějaký kamoše bankéře? No to nemám. Tak teďka budeš mět.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Za převážně slunečné oblohy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Já vám přeju, ať se vám všechno podaří, ale teď dávejte dobrý pozor na to, co nám řekne naše kolegyně. Při letošní zbraňové amnestii lidé odevzdali na jihu Moravy přes 500 kusů zbraní, více než 30 000 kusů střeliva a přes 450 kusů munice. Policisté zaznamenali až rekordní zájem o beztrestné odevzdání nelegálně držených předmětů. Amnestie má pro lidi představovat bezpečný způsob, jak se těchto předmětů zbavit. Zároveň umožňuje odborníkům prověřit původ zbraní a zabránit jejich zneužití. Více už nám k tématu teď řekne redaktorka Martina Kašná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zbraňová amnestie byla vyhlášena v České republice po šesté. Jak dlouho tentokrát trvala?
1: Amnestie trvala půl roku. Celkem lidé odevzdali nejvyšší počet zbraní za posledních 17 let. Jihomoravští policisté měli nejvíce práce v samotném závěru. Jen za poslední dva dny převzali více než 100 zbraní a přes 8 000 kusů střeliva. Nečekaný nález popisuje za krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje mluvčí Petr Vala.
2: Zajímavý nález posledních dnů zaznamenali policisté také na Hodonínsku. Muž zde kromě několika zbraní odevzdal rovněž ruský univerzální tankový kulomet PKT ráže 7,62 mm, běžně určený pro montáž do obrněné techniky.
0: Jaké zbraně tedy lidé odevzdávali nejčastěji?
1: Nejčastěji lidé přinášeli zbraně pocházející z období první nebo druhé světové války. Většinou našli při vyklízení pozůstalostí na půdách starých domů nebo při rekonstrukcích. Mezi historicky cennými zbraněmi nechyběl například britský samopal Sten MK2. Ten je stejný typ zbraně, který použili českoslovenští parašutisté při operaci Anthropoid. Jejím cílem byl atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942.
0: A Martino, došlo i k odevzdání nějakých po domácku vyrobených zbraní?
1: Ano, mezi ty nejzajímavější patřily střílející nůž, střílející tuška nebo střelná zbraň ukrytá v nenápadné krabičce. Šlo o takzvané zákeřné zbraně, které jsou podle zákona zakázané. Na první pohled u nich totiž nelze poznat, že se jedná o střelnou zbraň.
0: Ještě by mě zajímalo, co se děje se zbraněmi po jejich odevzdání.
1: Každá odevzdaná zbraň prochází evidencí, podle potřeby pak balistickou expertizou, která ověří, jestli zbraň v minulosti nesloužila k trestné činnosti. Pokud původní majitel splňuje zákonné podmínky, může požádat o navrácení a po registraci zbraň získat zpět. Ostatní zbraně se nabídnou do sbírek Ministerstva vnitra, Kriminalistického ústavu v Praze nebo Muzea policie České republiky. Kusy, o které není zájem, jsou následně znehodnoceny a zničeny.
0: Vysvětluje redaktorka Martina Kašná k ukončené zbraňové amnestii. Děkuji za informace, přeju dobré odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: 14 hodin 37 minut. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a můžu říct, že nedlouho poté, co navštívila Kutnou horu, dorazila Hana Varmužová i k mikrofonu Českého rozhlasu Brno a inspirována zážitky ze svého výletu na něj chce pozvat i vás. Za pár minut dostane slovo.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré letní odpoledne všem, kteří čekají na tip na výlet. Ten dnešní připravila Hana Varmužová, inspirovaná svým nedávným výletem. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kde pak jste byla na výletě? Kde pak jste se toulala za těch veder?
1: Vyrazili jsme s našimi turisty na dlouho slibovaný výlet do Kutné Hory a uhodila vedra. Takže jsme se domluvili, město jsme si zeprošli, ale tak víceméně informativně a utíkali jsme do blízké přírody, protože Kutná Hora vás určitě zláká památkami, ale to si nechte až někdy na podzim, až bude chladno. Ale v létě se vydejte fakt do toho okolí, stojí to za to. My jsme si zvolili několik výletů, já pozvu posluchače na ten, kdy jsme vycházeli ze železniční stanice, která se jmenuje Vrchlice a je to hned pod chrámem svaté Barbory. Vyšli jsme po červené turistické značce a ta nás vedla po břehu říčky Vrchlice. Já bych to tak připodobnila trošku k brněnskému Mariánskému údolí, protože jdete po zpevněné místě asfaltové cestě, teče tam řeka, okolo jsou krásné stromy a je tam spousta různých památek a mlýnů. My jsme míjeli asi 5 nebo 6 těch mlýnů. Kromě toho jsme, protože tudy vede svatojakubská cesta, tak jsme potkali svatojakubský patník. Já viděla ten patník poprvé v životě. Krásný kamenný sloupek, na něm je vytesaná ta svatojakubská mušle a kromě toho je tam údaj, který vám sděluje, kolik tisíc kilometrů máte do Santiago de Compostela. Dost to se mnou otřáslo, přes 3000 to bylo. Taky jsme potkali pěkný kamenný most, nahoře byl doplněný dřevem a byla na něm socha svatého Jana Nepomuckého a byl to most, který spojoval dřívější restauraci s mlýnem přes řeku Vrchlici. Kromě toho samozřejmě budete mít taky velké množství vchodů do štol, protože kolem Kutné Hory se všude kutalo. Ty štoly jsou dnes zabezpečené, ale v tom vedru to bylo báječné přijít až k tomu vchodu zamřížovanému a ze spodu táhla taková krásná zima, takže bezvadné osvěžení. U vrbového mlýna nás překvapila veliká kolmá skalní stěna, pak jsme došli k mlýnu, který nese takový zvláštní název, jmenuje se Dänemark. Tak jsme se pídili proč? A protože blízko byla štola, takzvaná Poličanská, a tam pracovali Dánové, takže odtud tento mlýn vzal své jméno. No a u spáleného mlýna vás čeká ještě jedno překvapení. Donedávna se chodilo po pozemku, který patřil tady k tomu mlýnu, ale nový majitel se rozhodl, že tam zamezí přístup turistům a vedle svých pozemků vybudoval takový dlouhý, asi 200 metrů dlouhý tunel, takže procházíte tunelem, ale naštěstí tam má část zastřešení udělaných z průhledného materiálu, takže nemusíte mít žádné čelovky sebou. Zhlédnete i ruiny dvou mlýnů, které vyhořely, ale potom už vás čeká velký rybník, krásné místo na zaplavání, na osvěžení. Okolo je velká chatová kolonie. Prošli jsme chatovou kolonii a dostali jsme se ke středověkému krásnému kamennému mostku. No a odtamtud už nás čekalo jenom stoupání do obce, která se jmenuje Malešov. A Malešov vás překvapí spoustou památek. Je tam krásná gotická tvrz, je tam starý

0: zámek. Je tam barokní kostel svatého Václava a je tam takový, my jsme si mysleli, že je to obchůdek, ten nese název Zrnko v hrnku, ale je to kavárna s krásným názvem. Takže spousta a spousta zajímavostí v okolí Kutné hory.
1: Kutnou horu jsme víceméně nechali za zády, ale ty důvody byly samozřejmě řečeny. A jestli pak vy se tam ještě jednou vrátíte ve svých pozvánkách, Hanko?
0: Vrátím a tentokrát to bude pozvánka historická, přímo husitská.
1: Takže příště.
0: Ano.
1: Budu se těšit. Naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Poblíž Bítova na Znojemsku dnes v noci hořela chata, jeden člověk zemřel. Provozní budovu na Rulerově nábřeží v Brně čeká přes léto přestavba na kavárnu. Ústavní soud zrušil starší verdikt o vazbě pro Tomáše Jiříkovského ve vězení, ale zůstává. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Poblíž Bítova na Znojemsku dnes v noci hořela chata. Jeden člověk zemřel, další dva lidé se zranili. Ženu se středně těžkými popáleninami převezli záchranáři na popáleninové centrum do brněnské fakultní nemocnice. Jednoho muže po ošetření ponechali na místě. Pokračuje mluvčí homoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Jsme informaci o požáru chaty obdrželi krátce před jednou hodinou raní, tím, že jsme vyhlásili druhý stupeň poplachu, abychom na místě měli dostatečnou zásobu vody, takže na místě zasahovalo 8 jednotek, zřídili jsme čerpací stanoviště z vodní nádrže Vranov a probíhá došetřování události a také zjišťování vzniklých škod.
0: Radní Brna středu vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za více než 8 milionů korun potrvají zhruba 3 měsíce. Radnice zároveň chystá výběrové řízení na provozovatele kavárny, popisuje starosta Vojtěch Mencel z ODS.
3: My bychom byli rádi, kdyby to fungovalo tak, jak nám funguje třeba kavárna na Moravském náměstí. Čili jednak, aby to byly kvalitní suroviny, aby ten provoz byl minimálně od nějakých 8 hodin do 10 do večera, ten provozovatel bude zajišťovat chod těch veřejných záchodů tam, tak aby pro veřejnost a nejen návštěvníky kavárny byly zdarma.
0: Zároveň by dnes měl otevřít první nájemce menší obchodu, vybraný v květnu. Další dva se přidají příští týden. Ústavní soud zrušil starší verdikt, který ponechal ve vazbě Tomáše Jiříkovského obviněného v bitcoinové kauze. Informoval o tom na svém webu. Soud nižší instance totiž podle něj porušil práva Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění. Ve vazbě i dál zůstává. Za mřížemi je od loňského srpna, kdy ho zadržela policie. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice rozhorčilo vystupování vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje zejména před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy z toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, jen místy oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 připomínáme kolony kamionů na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Pravý pruh je plný od kilometru 169 a je to nesouvislá fronta až k omezení na 196. kilometr. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte až v Brně kolem kilometru 193. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dámy a pánové, přeji vám dobré odpoledne. Máme tady další krásné prázdninové odpoledne, během nějž si dovolím znovu nabídnout hezkou cenu v naší trefě. To už jsem se dostal rovnou k programu toho, co je před vámi během nastávajících minut. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček. A kdeže se tedy v té další hodince budeme pohybovat? Tak budeme se pohybovat po zámeckých chodbách. Můžu vám slíbit zámecké léto. Možná, že se budeme pohybovat i v blízkosti hladiny jednoho rybníka severně od Brna. A taky v Mraveništi. To až uslyšíte, co v učebnicích nebylo. Ale já už vlastně naznačil, že vás čeká i soutěž, do které se dá telefonovat, a máte-li pořád nouzi o dostatek literatury na dovolenou, tak byste volat měli na číslo 726 465200. Do trefy vede právě tahle číselná kombinace a dnes v ní budete vybírat z téhle čtveřice otázek, tedy zatím skrytých pod názvy otázkových témat. Brněnské osobnosti, Adéla ještě nevečeřela, hlavní města a mistrovství světa ve fotbale, které nám stále ještě běží. Bohužel bude to bez účasti fotbalistů Spojených států. No, Erika James, Matky a dcery, to je název zmíněné knihy, kterou dnes za dvě správné odpovědi můžete mít. Je to knížka z nakladatelství Kazda a jak jsem říkal, telefon do studia, který byste měli využít, máte-li o ní zájem, je 726 465200. Přeju vám úspěch a přeju vám klidně strávené letní odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: plný energie a humoru, řekl bych, nebo troufnul bych si říct. Tedy plný energie nás za ruku vzali a do další hodiny dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno s námi vstoupili dámy Bára Basiková a teď i Cyndi Lauper. Teď je ovšem čas na to přivítat dalšího pána, dalšího soutěžícího pána. A já mám takový pocit, že má nějaké kouzlo náš posluchač Pepa, protože už, myslím, třetí den za sebou se mu podařilo v okamžiku, kdy začala znít ta předchozí písnička, dovolat se tedy v tu pravou chvíli do naší trefy. Pepo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to děláte? Máte kouzelný prsten čaroděje Viga?
1: Jak to je možný, no?
0: No, ono to působí tak, že jsme nějak domluvení, ale řekněte, že nejsme. Kdo nám uvěří, že jo? No, Pepo, ať tak nebo tak, vidím, že tady to ještě někdo zkoušel, teď už to neskouší na naší telefonní lince a teď už je také samozřejmě pozdě, protože vy jste dnešním soutěžícím v trefě a vy vybíráte dvě ze čtyř témat. Ještě jednou celá čtveřice, brněnské osobnosti, Adéla ještě nevečeřila, hlavní města a mistrovství světa ve fotbale. Vyberte dvě.
1: Dám tu Adélu, ještě nevečeřila.
0: A k tomu?
1: A ten fotbal.
0: Fotbal. To je takové pěkné téma, navíc aktuální. Jsem zvědavý, kdy se mi vrátí moje předchozí cynická poznámka, že další boje na světovém šampionátu budou bez amerických fotbalistů, ale on možná ještě Trump zatlačí. No, takže dnes vás čeká kniha z nakladatelství Kazda za dvě správné odpovědi. Kniha Eriky James, Matky a dcery. Ale musíte odpovídat správně. Trefa, protože se trefujete do možností, které vám dám, anebo to možná víte. Takže minuta, která je před námi, se dvěma otázkami může začít. Ano?
1: Ano.
0: Jdeme na to. Začínáme u Adély. Ten film jsme viděli určitě několikrát, i vy, Pepo. A tak se ptám na něco, co s tím vlastně souvisí jenom trošku. Role Nicka Cartera ve filmu Adéla ještě nevečeřela byla původně nabídnuta i jednomu americkému herci. Jeho agent se ovšem vysmál honoráři v polovině 70. let. Kdo tedy mohl být tím Nickem Carterem? Paul Newman, Chuck Norris nebo Robert Redford?
1: Zkusím Ačko.
0: Paula Newmana zkouší náš soutěžící. Pojďme na fotbal. Jedna fotbalová reprezentace zatím nechyběla ani na jednom světovém šampionátu. Která? Německá, urugvajská nebo brazilská? Jeden z těch
1: Říkáte urugvajská.
0: Jeden z těch týmů, chtěl jsem říct, byl na každém mistrovství světa ve fotbale. A jestli jste odpověděl správně, to se dozvíme hned. Bohužel, neodpověděl. Byla to vždy Brazílie, která byla na každém z fotbalových mistrovství. No a Nickem Carterem, nebýt toho, že se jeho agent vysmál honoráři, mohl být Robert Redford. Bohužel. Nevyhráváte.
1: To zase, no, tady nevadí. Jo.
0: No tak zítra znovu můžete použít kouzelný prsten, jo, až se budete dovolávat. Mějte se hezky, Pepo, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je 15:15, jinými slovy na všechno, co jsem vám slíbil, a to ještě jsem nemluvil o písničkách, které nestárnou, máme už tedy jen necelou 3/4 hodinku, tak hubky šupky na další zámek. Já jsem to řekl možná trošku hrubě, tak jinak, už za chvíli vás František Kinský pozve na další z našich zámků. Bude tu další zastávka našeho zámeckého léta.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno,

0: Na Karlovarském filmovém festivalu se před několika hodinami potkali Marie Rotrová a Jiří Korn. Ale od Jirky Korna tady máme naštěstí i tuhle písničku, která zrovna nevyžaduje jeho fyzickou přítomnost ve studiu Českého rozhlasu Brno. Takže jste si užili jeho letitý hit Nejsi. A teď k tomu, co jsem vám slíbil. Musím splnit přání. I ty letošní prázdniny jsou totiž podobně jako ty loňské v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Nabízíme vám další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá František Kinský a právě tomu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí Přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Prozrazovat se věci moc nemají, ale já si to přece jenom neodpustím. Aspoň částečně naznačím, kam nás zítra František Kinský a další naši spolupracovníci zavedou v zámeckém létu. Přestože to bude názvem do Čech, přesto to bude do okresu Prostějov. A modří už vědí.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: V našem nejen odpoledním vysílání jste jistě slyšeli i upoutávku na to, že náš regionální stopař křižuje křížem krážem Jihomoravský kraj a že ho taky charakterizují dvě věci. Folklor a sport. Té druhé zmíněné, té bude za chvíli v našem odpoledním vysílání s datem 8. července plno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teď ho taky uslyšíte. On totiž náš regionální stopař Vojta Halaš je hodně výkonný a dnes opět vyrazil za sportem. Jako součást své série o méně známých sportech se opět vypravil k vodě. Tentokrát se zaměřil na vodní lyžování. Vojto, vítám tě, přeju dobré odpoledne a ptám se rovnou, kam jsi za ním, tedy za vodním lyžováním vyrazil a jak bys ho přiblížil. Dobré odpoledne.
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. Vyrazil jsem do Jedovnic k místnímu rybníku Olšovec, možná to bude slyšet i za mnou, trochu tady fouká vítr.
1: No, šplouchá.
2: Tady je. Ano, šplouchá taky. Vodní lyžování je tady možné provozovat na speciálně upraveném vleku po vodní hladině. A abych trochu přiblížil jeho historii, vodní lyžování vzniklo na počátku 20. století, tehdy ještě převážně jako tažení za motorovým člunem. Za zakladatele vodního lyžování je považován Ralph Samuelson, který v roce 1922 úspěšně vyzkoušel jízdu na dřevěných lyžích, tehdy tažených motorovým člunem. Postupně se vyvinulo několik disciplín, mezi které patří i slalom, figurové lyžování, striky, nebo taky skoky na lyžích do vody. Z klasického vodního lyžování vznikly také moderní sporty, například wakeboarding nebo wakesurfing. Historie vodního lyžování u nás sahá do období mezi první a druhou světovou válkou a k prvním průkopníkům patřil pro mě překvapivě hrabě Lobkowicz. A dnes tento sport zastřešuje Národní svaz a čeští reprezentanti pravidelně startují jak na mistrovství Evropy, tak i světa.
1: Takže z toho, co říkáš, Vojto, jsem vyrozuměl, že v Jedovnicích si to můžeme, jak říkáme my štatlaři, průbnout. Ale kde všude se dají vodní lyže provozovat na Jižní Moravě? Celkově zkoušel si je vlastně i ty?
2: No, na Jižní Moravě se vodní lyžování začalo výrazně rozvíjet spolu s výstavbou velkých vodních nádrží. Mezi ty nejvýznamnější lokality patřila Brněnská přehrada, Vranovská přehrada a Novomlýnské nádrže, které jsou dodnes oblíbeným místem pro rekreační i sportovní vodní lyžování. Už na přelomu 60. a 70. let se v Československu začaly budovat první vleky. No a v současnosti se vodní lyže provozují právě tady v Jedovnicích anebo na Novomlýnských nádržích. No a co se týče mě, vyzkoušel jsem si je i já a rozumím, že u takové toho sportu musí být člověk trpělivý, ale jak to říct hezky, no doufal jsem, že mi to půjde o něco lépe.
1: To se nesměju tobě, probůh to ani náhodou. Já jsem si tak vzpomněl na jednu scénu z filmu Muž z Acapulca, kdy tam Bebelovi, tedy Jeanu Paulu Belmondovi, háže jeho Ariana z lodi, která za ním za sebou táhne právě Belmonda na vodních lyžích. Telefonní sluchátko, jak on u toho dokáže elegantně ještě vypadat. Takhle bychom asi my dva nevypadali, že?
2: No, jsem rád, že jsem se neviděl sám, pleskal jsem sebou dopředu, dozadu. Asi tak elegantní jako Jean-Paul Belmondo jsem nebyl.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se nám přihlásil z vodního vleku v Jedovnicích. Vojto, děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Když jsme tak u těch filmů, jednu filmovou bych pro vás ještě v dnešním dobrém odpoledni měl. Tak si ji můžeme společně vychutnat. Mimochodem, když se počátkem 90. let začala točit první bondovka s Piercem Brosnanem, byli jako ti, kteří by mohli naspívat a nahrát další bondovskou skladbu k tomu Zlatému oku, osloveni členové kapely Depeche Mode, ale ti byli zrovna na konci svého turné. Byla tedy oslovena Tina Turner. A jakmile se o tom dozvěděli pánové Bono a Edge z U2, přímo se prali o tu možnost složit skladbu, která bude souviset s filmem GoldenEye. Tady ji máme.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace a vlastně tím to začalo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Já osobně tuhle písničku původně patřící kapele Katapult vidím jako takovou malou hymnu všech prokrastinátorů. Tohle byly Jojo Band a jejich verze Někdy příště. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já si troufnu jedno odvážné tvrzení. Každý z nás četl Ferdu Mravence. Ovšem ve vší úctě k Ondřeji Sekorovi, řekl bych, aspoň tedy za mě, že znalosti o tom, jak to opravdu funguje v mraveništi, bychom potřebovali doplnit. Takže teď už víte, o čem bude dnes, o tom, co v učebnicích nebylo, mluvit Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.

0: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Za necelých 10 minut bude 16 hodin a to znamená, že už se blíží čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno v podání Davida Hasmana. Takže do té doby ještě snad stihnu říct vám, že po 16. hodině a 4. minutě vás čeká další humoriáda. Dnes s Josefem Dvořákem. Mám k němu speciální vztah, tedy k jeho Maxipsu Fíkovi. Jednou vám možná řeknu, jaké to bylo, když jsem natáčel jednu radioknihu a režisér Radim Nejedlý řekl, no teď zníš úplně jako Maxipes Fík. Tak proto. Po 17. hodině Den v kraji a druhá část Moravy krásné země i dnes po 18. U mikrofonu byl Borek, přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hustopeče dokončili výsadbu tisíců stromů a keřů pro lepší odolnost krajiny vůči suchu. Lidé ve Znojmě můžou vyměnit nepotřebné věci v novém reuse centru. Spojenci z NATO se na summitu v Ankaře zavázali k plnění článku 5 o kolektivní obraně. Ukrajině přislíbili vojenskou pomoc za 70 miliard korun, tedy eur. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V okolí Hustopečí přibylo 775 stromů a téměř 19 tisíc keřů. Na čtyřech lokalitách kolem města o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo víc než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha, vysvětluje Pavla Franíková, která měla projekt na starosti.
2: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi. S výsadbou stromů a keřů také sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
0: Znojmo otevřelo nové reuse centrum. V budově za bývalým celním úřadem u vlakového nádraží můžou lidé nechat nepotřebné věci jako nábytek nebo jiné vybavení domácnosti. Věci je v centru možné taky koupit za symbolický příspěvek. Centrum nepřijímá elektroniku nebo oblečení. Do budoucna ale město zvažuje i možnost přijímat některé spotřebiče. Vysvětluje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
3: Když si někdo kupuje něco nového, tak ty starší věci, spousta z nich může ještě normálně fungovat. Takže to byl náš hlavní motiv, proč jsme zřizovali tady to reuse centrum, tu nábytkovou banku. Už tam máme některé věci, jak někteří občané něco odevzdávat, tak si i něco koupit.
0: Země NATO potvrzují neochvějný závazek o kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Spojenci ve společném dokumentu taky oznamují nákup vojenského vybavení v hodnotě 50 miliard dolarů, v přepočtu více než bilionu korun. Pro letošní rok taky členové aliance přislíbili, že dodají Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos v květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřeneckých fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna, a to na základě právních analýz.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, jen místy oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolony kamionů od kilometru 174 pro osobní auta je kolona asi na 20 minut od kilometru 190. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
5: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to,
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra. Na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu. S Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar, ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech žil perfektně na housličky a krasobruslí a někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar, jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav z Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuji
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím hrozně na tvoje část, zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
9: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
10: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
10: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
10: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
10: mějte
4: vám
10: se
4: taky.
10: Naslenou.
4: Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
11: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
12: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
11: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: to je
11: po
12: ten
11: boku.
12: Ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, tak bojím, to je Václav Trégla.
11: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce
2: hezký.
1: Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ?
2: No,
1: nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: Letech, na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňského, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Protože Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží
1: a pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních kolem mě a byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla, tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co, já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta
2: měla
1: být
2: krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den. Ano.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte? No, Uvoriádě.
1: Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňa z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, jo? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinného sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Ne. Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
8: Cesta změny, no, přece. No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás David

0: několikrát to slíbil,
1: no,
0: že bude
1: jít. No, aspoň čtyřikrát, no, a pak na to vždycky zapomněl.
0: Zapomněl, no. Víte, který to je Rummel? Hlava jako Agassi, tvář jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě. Prostě. Nezbrzí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
4: Ježišmarja, a proč?
3: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už je nějaký ten pátek,
4: zajímavý,
3: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
4: To je bejt zajímavý.
3: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
4: Jasně, jo? Jasně, jezdili jsme na vodu.
3: Znáš to?
4: No.
3: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
4: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
3: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenka vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví a šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: mlčení. No, já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku přece jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám
1: jsi rád. Udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, ne, je to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
4: no
3: za
4: ne,
3: týdeta.
4: No podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znáš.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla.
4: Yeah.
3: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po Horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: U Bratčic na Brněnsku hořela skládka, dva hasiči se zranili. Mladý řidič se proháněl ulicemi Brna velmi vysokou rychlostí, zadrželi ho policisté. Justice podle ústavního soudu v jednom z rozhodnutí o vazbě pro Jiříkovského z bitcoinové kauzy chybovala. A zítra čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Jihomoravští hasiči dnes přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. Dva hasiči se při zásahu zranili. Jednoho záchranáři ošetřili na místě a druhého odvezli do nemocnice. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikošky je příčina požáru v řešení.
2: Zapojili jsme do řešení této mimořádné události 25 jednotek. Jedná se o požár, při kterém nevznikla žádná škoda. Situaci nám na místě komplikoval silný vítr, který v počátku rozšiřoval ty plameny a my jsme museli ten požár obklíčit na plošu přibližně 200x100 metrů.
1: Jihomoravští policisté zadrželi mladíka, který se v uplynulých dnech proháněl rychlostí 165 km v hodině ulicemi Brna. Hlídka si ho všimla, když je jí ve vysoké rychlosti míjel. Řidičský průkaz měl teprve krátce a při zadržení seděl v autě i jedna spolujezdkyně. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švábla, mladík ze své chování omluvil tím, že se nechal unést.
3: Kolegové mu na místě zadrželi řidičský průkaz a případ se dořeší ve správním řízení. Sankce za tento přestupek se může vyšplhat až na 25 000 korun, zákaz řízení pak až na rok a půl. Samozřejmě mnohský je 6 trestných bodů.
1: Ústavní soud zrušil jedno ze starších rozhodnutí o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Týká se jeho žádosti o propuštění z jara letošního roku. Tu nejdřív zamítl městský soud v Brně a v dubnu rozhodnutí potvrdil krajský soud. Ten se teď bude muset argumenty ústavního soudu znovu zabývat. Ve vazbě ale Jiříkovský zůstává, upozorňuje soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
4: Zabývali jsme se zejména procesními námitkami. Stěžovatel neměl k dispozici podrobné vyjádření vrchní státní zástupkyně při vrchním státním zastupitelství v Olomouci, k němuž se mohl vyjádřit. To znamená, byla porušena zjednodušeně řečeno zásada rovnosti zbraní. Nezabývali jsme se důvodností vazby ani okolnostmi jejího dalšího trvání.
1: Bitcoinová kauza se týká miliardového daru ministerstvu spravedlnosti od Jiříkovského. Rezignoval kvůli tomu tehdejší ministr Pavel Blažek z ODS. Od zítřka do neděle mohou návštěvníci Luhačovic zavítat na luhačovické pouťování. Čtyřdenní akce nabídne program jak v centru města, tak ve sportovním centru Radostova nebo v kulturním a kongresovém centru Elektra.
5: Lidé se mohou těšit na divadelní představení, ukázky hasičské techniky, koncerty i stylový jarmark. Během programu bude k dispozici bohatá nabídka občerstvení, malování na obličej, kolotoče a další pouťové atrakce. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, jen místy oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na Dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Vyškov. Kamiony to mají na hodiny od kilometru 173, osobní jedou v levém pruhu rychleji. Pro osobní auta zdržení asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. A za malou chvíli ji odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Davidem Hasmanem. Počasí probereme s brněnskými meteorology, v reportážích se vydáme do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem, kde řádí vandalové, ale zůstaneme i na velmi vyprahlé jižní Moravě. Navštívíme Hustopeče, kde postupně své okolí mění tak, aby vláha v půdě zůstávala. Je horké léto a abychom předešli i létu v plamenech, důležitá je prevence před vznikem požárů. Tu probereme s dobrovolnými hasiči z Bílovic nad Svitavou, které s mikrofonem navštívil kolega Zdeněk Truhlář, a přidáme i temné letopisy. Tak zůstaňte s námi. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá Belinda Jiřího Štědroně a Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V okolí Hustopečí přibylo 775 stromů a téměř 19 000 keřů. Na čtyřech lokalitách kolem města o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo víc než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha, vysvětluje Pavla Fraňková, která měla projekt na starosti.
3: Cílem toho projektu je zlepšení hospodaření vody v krajině, zadržování dešťové vody v krajině, předcházení vodní a větrné erozi.
2: Poblíž Býtova na Znojemsku dnes v noci hořela chata. Jeden člověk zemřel, další dva lidé se zranili. Ženu se středně těžkými popáleninami převezli záchranáři na popáleninové centrum do brněnské fakultní nemocnice. Jednoho muže po ošetření ponechali na místě. Radní Brna středu vybrali firmu, která upraví provozní budovu na Rulerově nábřeží u řeky Svratky pro potřeby kavárny. Práce za více než 8 milionů korun potrvají zhruba 3 měsíce. Radnice zároveň chystá výběrové řízení na provozovatele kavárny, popisuje starosta Vojtěch Mencl z ODS.
4: Bychom byli rádi, kdyby to fungovalo tak, jak nám funguje třeba kavárna na Moravském náměstí. Čili jednak, aby to byly kvalitní suroviny, aby ten provoz byl minimálně od nějakých 8 hodin do 10 do večera.
2: Vedení obce Tvarožná na Brněnsku plánuje obnovit 7 sedimentační mokřad. Původně sloužil jako ochrana proti záplavám, ale funkci už dávno neplní a je zanesený. Radnice ho tedy plánuje za 7 milionů korun obnovit a vyčistit. Část pokryje dotace od Ministerstva životního prostředí. S pracemi by měli dělníci začít letos v září a skončit v únoru příštího roku. Znojmo otevřelo nové reuse centrum. V budově za bývalým celním úřadem u vlakového nádraží můžou lidé nechat nepotřebné věci jako nábytek nebo jiné vybavení domácnosti. Věci je v centru možné taky koupit za symbolický příspěvek. Centrum nepřijímá elektroniku nebo oblečení. Do budoucna ale město zvažuje i možnost přijímat některé spotřebiče.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Novák na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 17 hodin a 13 minut, je tu počasí.
1: Počasí.
0: A počasí v tuhle chvíli probereme s brněnskými meteorology a už zdravím Báru Kučerovou. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké teploty dosahují v tuhle chvíli na jižní Moravě? Vím, že hodně fouká vítr a to přináší i spoustu nebezpečných a neblahých událostí. Tak jaké je počasí právě v tuhle chvíli?
2: Počasí panuje jasné, případně na jihu kraje skoro jasné, případně polojasné a k tomu se teploty většinou pohybují mezi 24 a 27 stupně Celsia, byť ta maxima ta byla trošku vyšší, bylo dosaženo i 28 stupňů a to ve Strážnici, jinak se pohybovaly právě v rozmezí zhruba těch 27 a 24 a 25 stupňů.
0: Když jsem zmínila větrno, jakou rychlost dosahoval dnešní odpolední vítr?
2: Tak ta maxima sahají i k 55 km v hodině ty nárazy, jinak ta průměrná rychlost často zhruba okolo 35 km v hodině, takže vítr poměrně foukal, už je to vítr často čerstvý, ještě často čerstvý fouká i teď, ale během večera by postupně měl trošku aspoň slábnout, protože v noci by měl foukat vítr mírný, severozápadní, případně západní, s rychlostmi asi do 20 km. V hodině.
0: Jaké teploty je dosáhnou během noci?
2: Ty teploty ráno klesnou mezi 15 až 12 stupňů a to po noci, která bude zpočátku ještě jasná nebo skoro jasná, tak jak je počasí teď a postupně během noci bude oblačnost přibývat a bude potom ráno většinou polojasno.
0: A zítřejší počasí?
2: To bude skoro jasné nebo polojasné, chvílemi možná i oblačné, to oblačno bude spíše na východě kraje a zítřejší maximální teploty, ty budou podobné jako dnes, to znamená zhruba mezi 25 a 28, případně do těch 27 stupňů a vítr ten by zítra měl vát mírný severozápadní až severní s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale stále i ty nárazy k 55 km se objevit můžou a to spíše v těch větrnějších lokalitách, ale nevíme i jiných lokalit.
0: Ideální počasí na Žně, ale kdy přijdou dešťové přehánky, ví to brněnští meteorologové?
2: Zatím neví, tak daleko zatím nevidí ty srážky. Zdá se, že pokud by mohly nějaké přijít a je to opravdu velké pokud, tak v polovině příštího týdne, případně po polovině příštího týdne, ale to je předpověď opravdu na dlouhou dobu dopředu a ty srážky se zatím dle modelu zdá, že si každý model, nebo zatím to vypadá dle každého modelu, že přijdou jindy a v jiné intenzitě, takže je to velice nejisté ta předpověď, ale ten výhled zdá se možná, ale nejde nic slibovat příští půlka příštího týdne.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásné odpoledne.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Léto je teprve na začátku, ale půda na mnoha místech je velmi vysušená. Na jižní Moravě se proto vracejí do krajiny stromy, keře i tůně, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde chybí nejvíce. Po písničce vám prozradíme za chvíli třeba to, jak se mění okolí Hustopečí.

0: pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: A z prosluněné Jamajky se během letního odpoledne vracíme zpět na Jižní Moravu. Zpravodajsko-publicistická hodina pokračuje další reportáží. Každá zadržená kapka vody, která zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů. K tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vláhu v době, kdy je nejvíce potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: No, vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, na kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moravy, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí nevotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Kapela Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17:31 a zpravodajskou publicistická hodina pokračuje. Hasiči varují před rizikem požárů vzniklých při grilování. Jaké zásady bychom měli znát a jak se připravit na případné zahoření grilu nebo jeho okolí, to zjišťoval u dobrovolných hasičů v Bílovicích nad Svitavou kolega Zdeněk Truhlář.
1: Grilovací sezóna je v plném proudu, máme léto, všichni známe grilování na chatě, na balkónech, u rodinných domů, ale pozor, od grilu může vzniknout nebezpečný požár.
2: Říká velitel jednotky dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala. Nejčastěji lidé grilují na grilech na tuhá paliva anebo na grilech plynových. Na co bychom měli myslet ještě než vůbec začneme grilovat?
1: Tak zajisté je potřeba grill mít umístěn na bezpečném místě, nemít ho blízko fasády, blízko ohřelavých materiálů, jako máme třeba u baráku složené dřevo nebo jiné materiály. Každopádně grill musíme celou dobu grilování mít pod dohledem, aby nedošlo k nějakému nebezpečnému zahoření.
2: Lidé také občas grill nechají dohořet a odejdou, to asi nedoporučujete.
1: No určitě ne. Nejlépe, když ogrilujeme, nechat grill úplně vystydnout. Pokud je to na tuhá paliva, musíme dávat obzvláště pozor ve větrných dnech, aby nám větr nerozfoukal uhlíky, protože by nám to mohlo padnout do nějaké suché trávy nebo do nějakého materiálu a potom by vznikl ten nebezpečný požár.
2: Žhavé uhlíky nám ale mohou odlétávat i během grilování. Co byste doporučil jako prevenci?
1: Mít u sebe nějaký keblík s vodou, popřípadě zahradní hadici a i hned na tu danou situaci reagovat tím, že bychom to hnedka zhasili.
2: Populární jsou také plynové grily, i tam hrozí nějaké nebezpečí vzniku požáru?
1: Nejčastější příčinou požáru u plynových grilů bývá hořící omastek, který nám nakape do grilu. Zachováme klidnou hlavu, gril zavřeme, je potřeba uzavřít přívod plynu a necháme kontrolovaně dohořet. Může nám nastat situace, kdy chytne přívodní hadice od propanbutanové lahve. Zde doporučuji vzít nějakou mokrou hadru, bombu přikrýt, zebereme tím přívod vzduchu a potom propanbutanovou lahve uzavřeme.
2: Můžeme k hašení požáru grilu použít třeba i hasící přístroj?
1: Záleží, jaký máme zase typ grilu. Pokud jde o grill na tuhá paliva, ta efektivita přijde v ní več, protože ten tlak vlastně by nám ty uhlíky mohl rozházet všude po okolí a mohl by vzniknout větší požár. Je lepší použít zahradní hadici nebo kýbl s vodou. Pokud se jedná o grily plynové, zde přenosný hasicí přístroj lze použít, ale nejjednodušší způsob je prostě zase mokrý hadr a plameny udusit vlastně mokrým hadrem.
0: Radí velitel jednotky dobrovolných hasičů Bílovice nad Svitavou Jan Kala.
3: Den v kraji.
0: Krádeže okapů, parapetů i květin, ničení stromů, ale také na černo vysázené ryby, které ohrožují zácné živočichy v nedávno obnoveném rybníku. Jak se správa zámeckého parku v Čechách pod Kosířem zabránit vandalismu, uslyšíte v reportáži už za chvíli. Teď posloucháte českou fandrokovou hudební skupinu původem z Brna, která si říká Narvan.
4: Stává zas a znova.

0: Doznívá nám brněnská kapela Narva na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin na 37 minut. Zámecký park v Čechách pod Kosířem ničí vandalové. Správce památky proto zkrátil otevírací dobu. Kvůli načerno vysázeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
1: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
2: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
1: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
3: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
2: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
4: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtět jít v 7 hodin do zahrady.
5: Tak ono je to fakt, jako oni dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim nic neřeknou a oni si mysleli, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
2: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro obojí živelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
1: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit v takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
2: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
1: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
2: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekníny.
1: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
2: Vedle finanční škody se podle kastelána jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: A za chvíli zazní 9. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Ale ještě předtím nám zaspívá Pavel Bobek a právě teď Phil Collins. To jsou písničky, které nestárnou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže

0: Michal Bubek na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 18. hodinou a je tu čas pro 9. díl rozhlasového cyklu nazvaného Temné letopisy moravské. O prázdninách, tedy pravidelně každý všední den v tomto čase, pro vás máme v podání Michala Isteníka reprízu dalšího z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak je jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy.

0: Moravské s Michalem Isteníkem.
1: 1962. Hrdinové uspadlého letadla. Na jihovýchod od Brna se v té době válely pruhy mlhy. A do nich přistávalo letadlo československých aerolinií na lince z Košic do Bratislavy, Brna a Prahy. Ve středu 10. října 1962 se na úbočí kopce Špidlák, jen několik set metrů od dnešního páteřního radaru NATO poblíž mohyly míru, stala letecká havárie. Jedna z nejtragičtějších na území dnešní České republiky. Obě vrtule tohoto stroje pro až 40 cestujících zabíraly do housnoucí mlhy. Čas na palubě se zastavil těsně před 9. hodinou dopolední. 4 roky starý stroj narazil pravým křídlem do země, rozlomil se a začal hořet. V okolí v té době pracovali lidé z újezdu u Brna, Sokolnic a dalších obcí. Když uslyšeli náraz, ještě před příjezdem sanitek hasičů a vojáků z nedaleké posádky vytahovali zraněné co nejrychleji z letadla. Hrozil výbuch. Než se exploze skutečně ozvala, stihli dostat ven 29 zraněných. Přesto je statistika strašlivá. Zahynulo 10 z 38 cestujících a 3 ze 4 členů posádky. Ti, kteří přežili, měli vlastně štěstí v neštěstí. Letadlo v okamžiku nárazu neletělo maximální rychlostí a připravovalo se na přistání. Dráha letiště v Tuřanech, které tehdy civilnímu provozu sloužilo teprve 4 roky, leží něco přes 5 kilometrů od místa nehody. I tato vzdálenost souvisí s příčinami havárie. Podle dobových materiálů kapitán letadla zřejmě pochybil při čtení hodnot z přístrojů. Když přelétal řeku Moravu, dostal povolení ke klesání z výšky 1,5 kilometru na 600 metrů nad úrovní dráhy brněnského letiště a následně na 300 metrů k radiomajáku. Jenže kapitán pravděpodobně, jak zmiňují výsledky vyšetřování, zaměnil metry a stopy, ve kterých uváděl hodnoty výškoměr. To byla tragická chyba. Byla kombinována s tím, že se současně mírně posunul v kurzu. Posun by sice problém nebyl, ale stroj klesl na 1/3 povolené výšky, výškově 100 metrů nad úroveň dráhy letiště. A to už bylo pod úrovní vrcholku kopce, který pilot kvůli mlze neviděl. Lidé z okolí, kteří pomáhali jako první, se zachovali jako hrdinové. Dokázali s nasazením vlastních životů vyprošťovat pasažéry a posádku. Mezi sténáním zraněných vnímali těla bez končetin i rozházené věci. Ještě před pár lety pamětníci vzpomínali, jak se jim osudové okamžiky stále vracejí před očima. Jako u každé letecké havárie, i tady procházející na úbočí kopce dlouho nacházely stopy tragédie. Pro úplnost doplníme, že letadlo, které havarovalo, bylo české výroby typu Avia 14, což byla v Československu vyráběná verze ruského Iljušinu IL-14 a že kapitán zemřel v něm. Dnes na úbočí Špidláku stojí malý pomníček. Odhalili ho až v roce 2013, po 51 letech od neštěstí. A připomíná nejen památku obětí, ale i pomoc místních.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno.
2: To byl 9. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.

0: Miroslav Žbírka na vlnách Českého rozhlasu Brno, a pokud i vy se chystáte někam vyletět, je dobré mít pár informací. Prázdninové cesty mohou snadno znepříjemnit zdravotní potíže, na které doma ani nepomyslíme. Proto je třeba mít sebou správně vybavenou lékárničku. Co by v ní rozhodně nemělo chybět, radí farmaceuti nemocniční lékárny u svaté Anny v Brně na webových stránkách nemocnice. První a nejdůležitější pravidlo velí přibarit si v dostatečné množství léky, které běžně užíváme. Mezi další nezbytnosti patří produkty k ošetření ran, analgetika na bolest, antipyretika na sražení horečky, dezinfekce očí a přípravek na léčbu průjmu. Nestratí se pak ani náplasti na puchýře, pinzeta, na klíšťata nebo teploměr. Ten je nejlépe volit digitální a důležitý je zvláště tehdy, kdy se výletu účastní malé děti. Praktickou věcí při cestování jsou také antibakteriální gely nebo ubrousky pro dezinfekci rukou. Při pohybu v oblastech s problematickým přístupem k pitné vodě jsou hodné i přípravky pro čištění vody. Při plánování delších přesunů je na zvážení také přibalení přípravků proti otokům končetin, případně kompresivních punčoch. Pokud cestovatel trpí zvýšenou srážlivostí krve, měl by se svým lékařem poradit o preventivních opatřeních proti trombóze. Další díl našeho letního servisu zazní opět zítra touto dobou. Přeji vám krásné léto ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu se na vás zítra opět těší Alena Přikrylová.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Na dvou místech na Znojemsku hoří pole a tráva. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí. Novelu schválil Senát. V Brně začíná křesťanská konference Charis. A zítra čekáme skoro jasno až pole jasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý podvečer. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Hasiči zasahují na Znojemsku u dvou požárů polí a trávy. Hoří u Oblekovic a u Vítonic. Tam musely jednotky vyhlásit třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místo povolali vrtulník s hasicím vakem i dronovou službu. Podrobnosti má mluvčího moravských hasičů Jaroslav Mikoška.
2: Na místě také jeden zraněný hasič v péči zdravotnické záchranné služby. Musela být také uzavřena přilehlá komunikace mezi Hosteradicemi a Vítonicemi. Současně ale musíme přeskupovat síly a prostředky, protože v nedalekých Oblekovicích řešíme další požár pole a porostu. Tam jsme vyhlásili druhý stupeň poplachu a současně tedy musíme obě události řešit.
0: Na většině území Jihomoravského kraje platí od včerejška výstraha meteorologů před rizikem požárů. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
3: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů více. Vyjde na 41 korun na 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. V pavilonech F a V na brněnském výstavišti dneškem začíná křesťanská konference Charis. Potrvá do neděle a jde o největší akci svého druhu v Česku. Věřící dnes čeká večerní zahajovací mše v 19 hodin s arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Na další dny organizátoři připravili přednášky na téma odpuštění a usmíření, vysvětluje koordinátorka Kateřina Lachmanová.
4: Motem je citát z Bible: především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A je to myšleno takový jádro člověka, který když je v pořádku a je zdravý a naplněný láskou, tak to má veliký vliv nejenom na zdraví jedince, ale na zdraví celé společnosti, církve, rodiny a tak dále.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy od kilometru 168 až na 196. k omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

To byla polka Blahoslava Smišovského a Jaroslava Hájka Muzika je láska má, hrála kněž Polanka. No a je jasné, že muzika je láska i vaše. No a já vám nyní nabízím pěkné písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Pěkný letní večer vám přeje Jiřina Ostrá. Tak a jaké dnes budou písničky ze srdce? Jedna z nich, Hřbitové, hřbitové, ani jsem netušila, že se stane tak oblíbenou, zazní pro pana Františka Paláta z Valče, pro Honzíka Buřila z Brna a také pro pana Milana Masára ze Smolinského. No a ta druhá, to je spíše orchestrální skladba ze srdce, je pro pana Jendu z Hovoran a je to Hodovní v podání Zlaťulky. Přeji nejenom jmenovaným příjemný poslech. No a kdo má svátek, v našem kalendáři nalezneme jména Nora, Edgar a Kilián. Ve slovenském pak jsou jména Ivan a Ivo. Ještě jednou přeji nositelům zmíněných jmen vše nej. Ještě telefonní číslo 726 46520 a teď už lidové.

0: Zdeňka Boženku Baťkovi doprovodila cymbálová muzika Technik Ostrava. Krásné lidové zazněly, no ale teď už první telefonát a je to paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Ostra. Děkuji za tu písničku, krásná, krásná a úplně mě dojmula, mám husí kůži. Já nevím, že já jsem na ty cymbály taková jako zatížena. A děkuji taky za minulý týden za písničku, za srdcovku, kterou jste mi poslala. Moc mě potěšila. Přinášíte radost stále a stále a víc a víc. Ale já bych dneska poprosila o písničku pro paní Libušku Janovskou z Blučiny, která v pátek oslaví svátek. A popřála bych jí hodně zdraví, hodně pohody a také síly a energie, protože se stará o svého manžela a ať se jim daří oběma, ať stále jsou pospolu a užívají si společného života. A kdyby to někdy šlo, tak oni mají rádi písničku Stavěli tesaři, takže bych jim ji ráda jako srdcovku poslala oběma.
0: Tak jo, tak já jsem jenom přeslechla, je to Libuška Janovská a...
1: Z Blučiny a její manžel. Já nevím teďka přesně, jak ona mu říká tačka.
0: Tačka, takže... manžel. Jsou z Blučiny, jo? Z Blučiny.
1: Ano, ano, ano. Stavěli tesaři. Ano. Takže bych ještě pozdravila všechny přátelé a známé a písnička, ať taky je potěší a zdravím ještě jednou vám a přeji všem hodně zdraví a hezké léto. Mějte se moc krásně
0: tak,
1: a
0: já se vás,
1: pěkný
0: paní,
1: večer.
0: Paní, ano, zeptám, poslouchala jste Polední Moravu krásnou zem?
1: Ano, ale nevím, jestli jsem, já si vždycky lehnu. A, no,
0: a slyšela jste zpívající slečnu?
1: No to jsem právě neslyšela,
0: no,
1: já jsem to pustila
0: jste
1: až...
0: No hodně přišla, musím říct.
1: No to jsem, to jsem si říkala. Já, ale zatím, co jsem slyšela, tak všechny byly krásné.
0: Teda, no byly, já jsem říkala, že letos teda všechny děti zpívají moc hezky.
1: Laťku dali děvčata vysoko postavili laťku,
0: ano,
1: to je pravda.
0: Ano, právě jsem tady říkala, že tedy je škoda, že nějaký ten klučík aspoň se neozve,
1: ano,
0: abychom
1: no,
0: věděli,
1: třeba,
0: jak kluci umí zpívat. To
1: jo,
0: jsme předcházejících ročníků slyšeli. Tak prázdniny jsou před námi. Dobrý, tak paní Ano, mějte se moc hezky, děkuji za telefonát.
1: Děkuji, vy také a všem přeju hezký večer.
0: Naschledanou. No a když už jsem se zmínila o té písničce Polední z projektu Prázdniny u babičky, tak zpívala Alžbětka Heliánová, osmiletá to slečna z Bohuslavic u Zlína. No a zpívala opravdu nádherně, musím říct. Dědeček, děda Karel ji naučil písničku Okolo hradišťa. No a byl to úplně profesionální projev od Alžbětky. Takže já ještě jednou zdravím a kdyby jste třeba byli zvědaví, jak Alžbětka zpívala, tak si můžete najít naše webové stránky a tam v audioarchivu si můžete její skutečně úžasný výkon poslechnout. Tak já tedy zdravím ještě jednou Alžbětku Heliánovou, zdravím i dědu Karla, i babičku, která doufám už nevaří a pro ně bude také písnička a nebude jedna a je to přímo směs písní Jiřího Wolfa.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla směs písní Jiřího Wolfa v podání Vracovňáků. Tak písničky se určitě líbily, no ale teď se tedy bude líbit asi ta lidová hřbitové zahrádko Zelená. Jak jsem říkala v úvodu, já jsem vůbec netušila, že by se zrovna tato písnička stala takto oblíbenou. No a tentokrát zazní jmenovitě pro pana Františka Paláta z Valče, Honzíka Buřila z Brna a pana Milana Masára ze Smolinského. No a hrají nevidoví harmonikáři.

0: tak to byla lidová hřbitové zahrádko Zelená, jak už jsem říkala, hráli nevidomí harmonikáři a zpívali Stanislav Gaňa, Erika Gaňová a Jiří Synák. No, já zdravím pana Františka Paláta z Valče, přeji krásný večer. Honzíkovi Buřilovi přeji také krásný večer. No a volal mě pan Milan Masár ze Smolinského, že tuto písničku věnoval paní Jiřině Nevolové z Holešova, rodačce z Držkové, a byla to také vzpomínka na jejího manžela a syna. Tak já zdravím i paní Jiřinu Nevolovou, stejně jako pana Milana. Doufám, že si této písničky lidové užili. No a teď už se dívám, že přichází na řadu ta druhá písnička ze srdce, tedy ne písnička ze srdce, ale orchestrální skladba ze srdce. Tak pane Jendo z Hovoran, doufám, že jste napříjmu, protože právě teď začíná ta vaše hodovní v podání Zlaťulky.
1: Český rozhlas Brno.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: No ale teď už je opět Morava krásná zem. Ještě stále, přátelé, můžete volat na číslo 726 465 200. Měl jsem tady telefonát, volal pan Franta Palác z Balče, samozřejmě ho velmi potěšili ti nevidomí harmonikáři. No a zdraví vás všechny, milé posluchače, a hlavně pak zdraví kolegyni Ivanku Slabákovou, tak já ji také zdravím, stejně tak jako vy ostatní, jsem přesvědčena. No ale teď už tedy si beru vzpomínku. Přes chvilkou bylo zmíněno jméno Honzík Bořil z Brna. No a právě Honzík Bořil poslal tu vzpomínku. 8. července 1915 se narodila moje prateta Amálie Prokešová Pokorná. Měla dvě sestry, Marii a Anešku, bratry Gustu a Jana. Vychovala tři syny. Jitka zemřela. Jezdívala s rodinou na chatu. Odpočívá kousek od její sestry Marie Varmužové. Vzpomíná snacha Bohunka, vnoučata, pravnouček nebo pravnoučata. Honzík píše, nevím, jak se jmenují. No a samozřejmě, že vzpomíná Honzík Prasinovec. No a je tady takové PS. Představte si, přátelé, že měla ráda kačenu. No tak to si myslím, že má rád skoro každý. A třeba prateta Amálie Prokešová si na nějaké té kačence pochutnává i tam nahoře. Kdo ví, jak to je. No ale písnička ta samozřejmě také nemůže chybět. Tentokrát bude hrát tu Faranka, ale já si ještě předtím vezmu telefon, aby nemusel volající čekat. Zdravím, dobrý večer, Ostra, kdo pak je u telefonu?
2: Dobrý večer, posluchačka z Brna.
1: Ano.
2: Paní Ostra, můžeme se přesídlit do Křižanova? Měla být tam 6 lidí. Byl by to Antonín Pazdera, Anička Pazderová, ta by měla dneska narozeniny. To byly rodiče.
1: Mm-hmm.
2: Prvorozený syn Jindřich by měl 12. narozeniny, 15. by měl svátek. 26. bylo je Ani, to byla maminka. A nerozlučný kamarád Jan Chylík a jeho žena Helenka Chylíková. Všichni spí ho na kopečku, spí se jim ta stolace a dobře. A vzpomíná na ně Jiře z Brna.
1: No, Jiře.
2: Já jsem byla manželka toho Jindřicha.
1: Aha, aha. No, ta no,
2: tak... A jinak, paní Ostra, stokrát vám děkuju za ten hřbitov, co jste teď pustilo.
1: No, tak to jste...
2: mě nechal takovou hrbuzu, že jo.
1: To jste určitě také, paní Jiřo, vzpomínala, stejně tak, jako no, budete vzpomínat tady při té následující písnice, která je opravdu velmi krásná. A já jenom, já jsem vás nechtěla přerušovat, po druhé, až k nám zavoláte, tak si vypněte, prosím, rádio.
2: Pardon,
1: tak,
2: ano, bylo to, já se omlouvám, děkuju.
1: Bylo to srozumitelné, co jste říkala, tak jsem nechtěla vás přerušovat. Tak
2: dobře,
1: jo,
2: děkuju.
1: Takže
2: děkuju,
1: teď už bude zase vzpomínka, tichá vzpomínka, bude to písnička Tichý večer. Tak nashledanou.
2: Dobře, děkuju pěkně, nashledanou.

Tak to byl Tichý večer Vladimíra Fefra v podání Tufaranky. A já už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Hana Salvetová z Bojkovic. Tak milá paní Hano, naše věrná posluchačko, samozřejmě vám velice děkujeme, že jste si vybrala k poslechu třeba právě naší stanici. No, moc nás to těší. No a přejeme vám hlavně to zdraví, pohodu, lásku, úsměvy. Přejeme vám klidná léta dalšího života. Mějte se moc pěkně a ještě jednou děkujeme. No a teď tady ještě vidím, prosím o zahrání pěkné písničky pro moji paní mámu, paní Marii Čechovou z Popůvek, která zalívá v zahradě, a také pro sestru do Stříbrnic, paní Marcelu Ptáčkovou pro radost, a také sousedce paní Vlastě Macháčkové, ať se jim daří. Děkuje Jaroslav Čech. No, já si myslím, že písnička je to fakt dobrá, lidová, a že si určitě jmenovaní i společně s Jožkou Černým zaspívají.

No tak to byla lidová podání Jošky Černého, kterého doprovodila Moravanka. A ještě tady mám pro vás pozvánky. Myslivecký spolek Hubert Otnice vás srdečně zve v pátek 10. července na Pytláckou noc, která se uskuteční v Milešovicích od 20 hodin v areálu. Za hospodou čekají na vás zvěřinové dobroty, zvěřinová tombola, kančí gulášek. Srdečně zvou myslivci. No a tady je pozvánka do Křižanovic u Bučovic v neděli 12. července ve 14 hodin na fotbalovém hřišti. Je posezení s dechovkou. Tentokrát bude hrát dechová hudba Šardičanka. Je připravena rovněž bohatá tombola a občerstvení. Takže rozmyslete si, přátelé, Křižanovice u Bučovic nebo třeba Milešovice, však uvidíte. Každopádně teď ještě vám všem zahrají jednu písničku. No já ne, bude to Sokolka ze Šachvic.

Tak to byla Sokolka ze Šakvic, písnička Václava Maňase mladšího, polka Václava Maňase mladšího a Hany Trinerové Chodili šohaji. No a je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Napříč regiony. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. No a já se s vámi loučím, přátelé, tentokrát ovšem na více než 14 dnů, takže se tady mějte moc hezky. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr už hraje Gloria, hraje obrázky z Hecherhütte Loisy Barotka.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na jižní Moravě začalo během odpoledne hořet na třech místech pole a tráva. Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. Hudební festival Znojmo nabídne měsíc plný hudby pro všechny generace. A počasí zítra čekáme skoro jasno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči zasahují na jižní Moravě u tří požáru polí a trávy. Nejvážnější byl ten u Vítonic na Znojemsku, který se jednotkám už podařilo dostat pod kontrolu. Vyhlásitele museli třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místo povolali i vrtulník s vakem a dronovou službu. Jeden hasič se při zásahu zranil a skončil v péči záchranné služby. Hořel taky porost u Sokolnic na Brněnsku, ten už se podařilo uhasit. U Oblekovic na Znojemsku pole hoří dál. Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
4: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
2: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše s ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
5: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
2: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace, nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel Mega King, aneb Když Hrášek zpívá, jak doplňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
6: Opera už se hrála pro dětské publikum, pro školy jako před premiéry a bude se vracet na festival. Dvě představení máme ve Znojemském divadle. Hodně se snažíme o to, abychom si vychovali i nové publikum a aby jsme uspokojili celé rodiny.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, jen místy oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Vád bude mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na kilometru 180 a pomaleji pojedete až k omezení na 196. kilometr. Pro osobní auta je to zdržení asi na 20 minut, pro kamiony spíše na hodiny. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Jaroslav Kneisel. Jako každý den, i dnes je čas na pravidelnou půlhodinku lidové muziky. Vítejte u Pěkné notečky. Pořadu, který se začal šířit rozhlasovým éterem už v roce 1953. Začali jsme mile, dětsky. Hanáckou žertovnou nám zahrála cymbálová muzika Kopaninka. A až do půl osmej jsem dnes navybíral za mě moc pěknou muziku, která bude i tak trochu pro fajnšmekry. Vesměs půjde opět o lovení v našem rozhlasovém archivu. Hodně hluboko jsem sáhnul po následující Táhle a Danaji, respektive baladě ze Strážnicka. Už v téměř prehistorickém roce 1959 ji naspíval Dušan Holý a před tehdejším brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů stál doktor Vítězslav Volavý. A schválně, kolik tehdy bylo Brolnu? Přátelé, fungoval sedmým rokem. Tož tedy nyní Dušan Holý a potom už rekrutské z Podluží, které zahraje někdejší muzika fungující v Břeclavi, a totiž Podlužan pod vedením Jana Kružíka. Příjemný poslech.

celku hudebně zajímavá úprava rekrutských písní z Podluží dohrála někdejší muzika Podlužan a dospíval ženský a mužský sbor. V čele kapely stál v roce 1975 Jan Kružík. A co si dáme v proudu pěkné notečky teď? No, budou to dvě písně a věřím, že nejen mému srdci a uchu milé. V roce 2019 přijela do brněnského studia ludová hudba Skaličan a mimo jiné v pořadu na živou notečku zahráli písničku Široký potoček, která se snad častěji zpívá u nás jako Široký járeček. Tento nápěv krásně, citlivě a přesvědčivě zaspíval Anton Pavčo. Nemůžu si pomoct a chci se s vámi o tuto krásnou píseň ve skvělé interpretaci podělit. A potom už zpívající kontráž muziky Čechovců Karel Rajmic, ale tentokrát za doprovodu Brolnu. Jedna z jeho hitovek, kterou si věříme mnozí také zaspíváte společně s naším vysíláním.

Tak co, zaspívali jste si s Karlem Rajmicem a Brolnem Ten bílovský zámek? Přiznám se, že já jsem si při poslechu nejen zabroukal, ale také se pohupoval v rytmu bílovských. Ještě taková perlička, kdo zněle nahrávce. Pokud naše materiály a poznámky nelžou, tak snímek vznikl z kraje prosince roku 1989, tedy uprostřed revolučního dění 89. roku. Ale pojďme se teď vrátit ještě o dva roky nazpět. To totiž natáčela v roce 1987 hornácká cymbálová muzika Lež hory s primášem Petrem Miškeríkem. Kapela zahrála a Petr Prášek naspíval pomalé sedlácké plné vnitřního napětí. Tož tedy pěkně po hornácku.

Vážení pravidelní i náhodní posluchači, dnešní pěkná notečka míří ke svému konci, ale ještě mám připraveny dva songy. Také z mých oblíbených. Zahraje je ostravská muzika Technik se svým cymbalistou a uměleckým vedoucím Janem Rokytou starším. Ale hlavní je, kdo to bude zpívat. Před muziku i mikrofony se postavil český spisovatel, publicista, disident a pravověrný valach s pořádně tvrdou hlavou, možná by měl spíše říci palicu, Ludvík Vaculík. Už za pár dnů, 23. července, to bude rovných 100 let, co se v Brumově, městečku na jižním Valašsku, Vaculík narodil. Tedy další týdny se nejen v našem vysílání s jeho literárním odkazem budeme potkávat. A já bych chtěl poukázat také na jeho přesah a vztah k muzice. Proto dvě z jeho polepšených písniček. Moji milí, děkuji vám za pozornost, upozorňuji na možnost i zpětného, než kvůli opakovaného poslechu našich pořadů prostřednictvím webu a aplikace Můj rozhlas. A teď už Ludvík Vaculík, muzika Technik, a od mikrofonu vám pěkné chvíle přeje a s prosbou Buďme dobří se loučí Jaroslav Kneisel.

0: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaroměři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zlatá. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu Torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp Torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě. A my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty, jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: Trabant,
0: no, tak to celý
1: vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak máme Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme měli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsem přijel do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyjo, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam tak stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zapíš, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, že potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli důkaz.
1: No, je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. No, to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů, a to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za první tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvízt, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec, co to bude dělat, až pojedu dolů. Jo? A vlastně, jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako, není to samozřejmě, vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je ta člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, říkal, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo,
1: no,
0: co nejvíce
1: plavat?
0: No, my
1: jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje, jsou velikánský pláně a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to,
1: jo, takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já jen 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1. Jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, který mu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo. On by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pitlich. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale. Ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo jenom na tom, jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhé, když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s tím nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč se tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, to dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak na to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, to odevřou, to takový ten černý kufřík, a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, a u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa. Abych je tady však všechny tři jmenoval, má jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá.

0: o Mongolsku, který měl asi hodinu. A potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny. A vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit 2. největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film další, dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky, ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a z druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře proto jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla i do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve dvou setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily tisícovky barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k něm domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuju moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuju.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové, u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně proto
5: jsem
3: jsme
5: na
3: tady.
5: Vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křesní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena. Krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bomboniéru, srdíčko k té lásce.
5: Já, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi. Ne?
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobný s věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 no, počkej, tancovat a šli jsme s nima domů. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tam dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
3: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
3: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel na Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem musel na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
3: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojice a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
3: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: Jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání, no, my jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
3: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku.
5: No.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. No, obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardově rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný,
4: ale neřešilo
3: oni
4: se to.
3: Oni byli takový skromný a rodiče byli takový skromný pracovitel. Děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takový jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli,
4: se Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svatebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže no. My jsme přijeli asi kolem 2. hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, když jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože tomu karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se v tom vyspat, to je miničku.
4: Dalo se v tý bedně vyspat a to. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hral na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím s tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak, manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. Ano, prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyspovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modré oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl. Já myslím, taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval hledat milé rob. Šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeníčko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
5: Tam nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku, a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na seč, nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No, já jsem hluchý, a když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No, jdu na záchod.
5: První, co udělal, je opravdu první?
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašel nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovejhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaké takové věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotové věci, ne, že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
5: Dcerka byla plánovaná?
4: Chtěli jsme, vyšlo to.
5: Kolik dětí jste na svět přivedli?
4: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
5: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera? Pro vás jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
4: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
5: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
6: Tehdy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme, ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabírali. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídce ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všechna čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozné.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče, vodíte, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, ono, to je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale já bych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babička.

0: Spojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojatý, Jaroslave?
4: No, pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej, moc krát děkuji. Počkej, já jsem si udělat radost, já to, ježiš, to je krásný rádio. No, digitální. No, další, no tak.
5: A to opravdu posílají Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: To nebudu ani umět na tomhle, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa a tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit?
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moc pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta a přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. Toho se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy? Dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišel

0: Přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru. A pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete být pospolu, třeba i na věky. Jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
1: S jiným bych být nechtěla.
0: Jaroslave.
2: Já, abychom tam zase šli spolu najednou.
1: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak aby jsme se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
2: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
0: Čeho si na tom, Jaroslavovi, vy ceníte partnersky?
1: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
0: Jaroslave, na co jste hrdý?
2: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
0: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
1: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
2: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě, až něco dojímá.
1: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
2: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
0: A milujete jí pořád?
2: To víte, že jo.
0: Pořád ho milujete?
1: Velmi.
0: Za co byste mu poděkovala?
1: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jak kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije, za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho Léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík, a nebo vám v uších zní spíš to vančurovské Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplaty.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz vroubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž má je jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení.
5: Čiňte si po libosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má lézt z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu, Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli Abého ideální. Rudolf bydlel nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charlím. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché, i oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku! Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánoích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení. Nakonec ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový skeč se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Žuj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No i co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A to uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlejna, na druhé straně to není Marlejna.
4: No, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumíte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsného chlapa nevidím.
4: A to si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit.
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
3: Kormidelníka? Ano. To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
3: No nevidím to, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Hmm. Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama. Drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou.
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody. Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal. Jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu.
6: napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky. Ale
0: žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíc tak školnici. Oh,
1: víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary a měli by jsme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne. Vidíte, já se s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne.
3: Oh, hele, jak vypadáš, kde se sválela?
2: Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou jsi měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jednou jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda, praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a to už kvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu-ňu-ňu-ňu-ňu-ňu a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínel. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pusť mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu.

už tu máme vysvětlení. Tatínek stál za Honzou, chytil ho za límec a strčil do pokoje. Že se nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

Jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten esembák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, esembák ze Storůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem?

Jde včírem, ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých 14 dnů před vysvědčením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrkl Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal, že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

0: A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě?
1: No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali.
0: Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala?
2: Zde,
0: řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek?
2: Zde.
0: Vochomůrka? Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček.
2: Tady, směje se Anička.
1: Mami, uvařím kašičku.
0: Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá.
2: Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka.
0: Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu.
3: Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy, pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty člověk podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám odsouvá, vás dovede, to každý zná. Už teď to,
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Mluvit, no, spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány, jednou jsem měl do Děčína kvůli nějaký motorce, a dal jsem si tam nějakého chlapíka na tu adresu, a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát, a on opravdu, on říkal, no to mám všetruhý, hele, pojedeš ještě rovně, a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš přizoleza. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo, no, to prostě, no, takže takovýhle. A nebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli na dovolenou do jižních Čech. Když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem jel do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále, a Drážďany, Pirna, Budyši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeze Leipzig, jo, z velkový veletry v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli se nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No. No tak jsme si to prohlídli dobrý, a do večera dali jsme si tam nějaký jídlo na ústánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A teď, a pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě, zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si to totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, no. Ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Můžu se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky, noc. Dobrou noc od pana Jardy, on zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora, to byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Mm-hmm. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole, takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě ano. V Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavariu pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano, máte.
0: Takový zvuk písmen.
1: A bylo to úsměvné, jak ten pan nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tedy dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tady ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny z té nástavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se převážet v boudě.
1: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom zde devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuji za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východu česky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: Před časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František. Tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, když jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka, třeba při které se zasmějeme, dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: Opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, jak jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: Cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá
0: matka.
1: Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, nebo autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimírek měl šílenou zálibu v synových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, jak oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkali, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pisto nebo co. Moje máti, jako, dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak se tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako, to by byla úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říká, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila prostě a už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je a máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí dítě.
1: Řeknu, no. Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě ona už, jako ona to viděla úplně černě, A teď mě babi, a tobě něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No.
0: Tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No já jsem to nechcela označat.
0: No, takže v pohodě, takhle ale... to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podam, že on byl jako introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubí zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v Noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje. Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu. A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde, já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
0: Hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák a můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet. Založila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás dostihla tma. A to bylo ještě kus za Bratislavu, já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
0: Slintavka, kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
1: a
0: taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do toho, protože asi by mě to nenapadlo povalit. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socializmu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: To bylo to krát v tom 90. roce.
0: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: No, já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: A děkuju za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme.
1: A vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v Noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec, všude je to July, jul a tak, my máme krásný červenec. Ať se daří, nashledanou.
1: Nashledanou vám tež.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23 hodin 45 minut. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Tak
0: no, a neměnila byste, vidíte.
1: Tak z lázní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni si mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. Mm-hmm. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. Mm-hmm. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, to já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Mm-hmm. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nosem. No tak to nazmrzlo na náměstí, no a jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímali čas a najednou říkám do prčic, když by ta babička měla být zpátky a děda říkal, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
0: A hledali jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbrady hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A já tak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo více jak 3 hodiny. A jsem říkala, mužovi, já jdu pro policajty, tohle není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě, přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Takže se ztratila se nebo zapovídala se?

0: zvihneme pravou ruku, tak já musela zvihnout levou. A, no a pak jsme jezdili v soutěže a já jsem manželovi říkala, vlevo. Manžel zahnul doleva a já na něj ječala, kam jedeš?
1: Jo. Říkám, doleva. Chápu, chápu. No, to je jako zubar, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
0: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
1: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
0: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Mm-hmm. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. A ty ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš kůň, tak ten se ztratí všude. No. Na to zrovinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
1: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano, ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách. Tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No tak, ale pozor, ale teď tam

0: byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov.
1: Aha.
0: Ona povídá, no to je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šeňkova pila.
1: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám.
0: Ano, špatně,
1: člověk si musí dát špatně, pozor, ano.
0: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
1: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontroluju.
0: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
1: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše Lhota, tak si zkontrolovat, ano. Jestli ta cesta vede do té správné Lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
0: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice,
1: no.
0: Které se nejmenují Lhota, Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho, takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych
1: no,
0: řekla pravdu.
1: Chrudim tam jsem často.
0: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv.
1: Mm-hmm.
0: A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásné, ty krásní pánové.
1: V Pardubicích.
0: Párové, ano, teda pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
1: Možná, kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního studia v Pardubicích, tak je slyšíme tady řvát, no, je to tak.
0: No, tak
1: dobrou noc.
0: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No, za chvíli i tady v Noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026. A když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny. Třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skokan na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na 4 kolech, na 2 kolech, anebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: Na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce? Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden v prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takové jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvě se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapi, co tam dělají. Samozřejmě, malí děti, říkáme, no co to je, do rána jsme s kolegyní neusnuli, říkáme, to musíme hlídat. Ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám, to jsou, oni tady kácej s tomi, já vám to neřekl, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mě taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říká, musíš jet...
0: Na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoh a tam prý auto viděl. Tak nás k němu odvezl docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře, to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, víte, do smíchu nebylo. No, pan Standa nám napsal, dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal, onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska

0: ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se, dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce k svátku, pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav. Dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Libiši od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do státu Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, řík, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no, a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo ty. A když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, to se, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. To tam se museli, tam dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádného nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z toho Tivoli parku. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. No já jsem tam bloudil, no pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i
0: nádraží.
1: Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jim. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro, tenkrát to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. No tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, no, musel byste pozdějším noci, vlakem, jak byste je hledal.
1: V noci v 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké strašná, komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, tak, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
1: Tak,
0: dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, na tom vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka. Takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejít do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako jsou.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko, teda mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulení, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, Ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo a prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti, protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starý, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová víla, protože já jsem se nudila, že jo, tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, na Špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem šla i na dřevo na takový suk, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale To bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, a pointa toho?
1: No. A pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logicky myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkový, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat. Jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo? Jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak ze zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známý. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš. A i sušenku, aha, on ti dal sušenku. No jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A kde jsi moja?

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na té samé značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadně jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme ho tam tuž vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat, takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, to bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Mm-hmm. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko, no.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil, nejošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: To trvalo celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil,
0: rozdělal
1: jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: A do celé republiky. Naslyšte.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky, auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali, zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech. Někdy si...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás
3: nutilo
1: psát.
3: No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji s písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom
1: čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík a chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Ale byla to nádherná příhoda, na to moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýká. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše České národní divadlo, naše Zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Sobotky z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom
3: Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hraje.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezvěstná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jdem tady pozor, paní knižno, tady je moxna, tady kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl jsme si hercem a napovědem, že vám začíná text. Já budu říkat, neustále, to byla strašně peto. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jenom tady pozor, paní kněžo, tady je moxná, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. V tom textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady box na dvě kamení. Jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je kamení a ty je mokřina.
3: Tady pozor, paní knižno, tady je kamení a tady máte modřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháte. Tady mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Kdybyste tam možná mokyskal ho tam. Kdyby jako kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky rekomenduju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jeden tady pozor, paní knižo, tady mokřina, tady kamení.
3: Tady pozor, paní knižo, tady mokřin a tu jsou dvě varianty. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Zastavíte na hranici.
3: Já jsem se chtěl zeptat, to je celé kusvě v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape,
3: herko. No ne, že bych se klátil a že bych snažil
2: se šumit. Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať šumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: To byste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluřema. Já zavolám Přeurupci, aby ty mrzá. Smrk v Habrovém lese,
3: kde jsme asi něhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Dejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
3: Třeba si pod mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod vám udělal pelíšek.
3: To by mu přivez věřnatý poledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, odkaž by asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete pokopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: Člověče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové! Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrvo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávajte ty peronky, to není nádraže. Ruce na pánové.
3: Tady pozor, paní knižo, tady je kameň a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
5: Ach, jo.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva.
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by se vás?
4: To je na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši hrou dřevo, jsem smrk.
2: To jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoce.
4: Dítě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl. A zda táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo které střice a šaty. To mi není možná,
2: ale... Jako, hrajte ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinou není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty klidě odousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevice a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, du.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že je rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
6: Nepočká.
2: Počkejte,
6: nepočká.
2: Tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Teď já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne,
5: jen,
2: ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe to jde. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám.
2: Thank you.
5: Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: treba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemný.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: práce bičem. Tady taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
1: Ono ani nebylo zatím doteďka.
0: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
1: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
0: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Láska odešla nám, tak počáte se zase a týká
2: odešla. Jak je to dál?
1: Po zámce druhé formy v batalion, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

hlavní nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.